zhasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho se dáme ve

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro na Rádiu Praha.

0: až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Jmenuje se Cyril Matějka, ale na sociálních sítích vystupuje jako Cyril Děckař, který vtipnou formou vysvětluje, jak správně léčit neduhy dětí. Jak se lékař a nově také autor knihy Dětské lékařství k medicíně dostal? Co mu komplikuje práci a proč ho láká hraní? I o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Cyril Matějka, neboli dětskař. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den.
1: Celkem nedávno jste během Noci vědců přednášel studentům z druhé lékařské fakulty, z vaší někdejší alma mater. Co tak ty budoucí doktory nejvíce zajímalo?
2: No, já jsem tam byl hlavně od toho, aby si vybrali vůbec medicínu, protože člověk na gymplu třeba ještě neví, jestli chce dělat, já nevím, veterinu, zubařinu, když je takový ten zaměřený spíš na takovou tu biologii, chemii, tak těch možností je víc. Tak já tam byl, abych jim doporučil tu medicínu, pak jsem byl, abych rozprášil jejich strach z toho, že to je tak těžký studium, takže jsem jim měl za úkol říct, že to není zas tak těžký, že i já jsem to zvládnul. A pak jsem měl za úkol ještě jim třeba říct, že jestli jsem byl na té druhé lékařské spokojený, což jsem byl, tak aby si vybrali právě tu fakultu. Takže to byl takový můj úkol na té přednášce. A samozřejmě ještě pak zajímalo tady tam moje novinka, tady ty sociální sítě, takže jsem tam o tom ještě udělal takovou jakoby zmínku, co byly největší průšvihy, co jsem udělal a co byly největší úspěchy. Takže to je takový zajímavý témata.
1: Tak schválně, proč by si měli mladí lidé vybrat tu medicínu? Co k ní nalákalo třeba vás? Jo. Co je takový hlavní argument?
2: No, ten obor je nesmírně široký a furt se mění a je tam furt kam stoupat nebo co měnit a myslím si, že se nikdy nebudete nudit ve smyslu, že by vás to přestalo bavit, protože vždycky já mám takový srovnání třeba, že když jste zubař, ale doufám, že teď je třeba neurážím, že mám pocit, že ten obor je takový úzký, že řešíte jakoby tu pusu, když to ten člověk je mnohem větší a těch oborů je tam kvanta. Takže kdyby vás přestalo bavit být chirurg, tak můžete jít třeba na obvod a takhle můžete různě to měnit nebo můžete si dodělávat atestace, takže ta nabídka těch možností po medicíně je mnohem širší.
1: Co vy i po těch svých zkušenostech vidíte jako třeba největší zádrhel pro mladého lékaře, který vystuduje a nastoupí někam? Co je největší oříšek?
2: No, já myslím, že to je úplně změna toho života, že najednou máte šílenou zodpovědnost, musíte denně vstávat, být ready, mluvit s lidma a máte ty noční služby. To najednou nastoupíte do takového zodpovědného dospěláckého života, že to je, myslím, náročný zkrátka.
1: Říkal jste zodpovědnost a ono to tak je. Spousta lidí ještě k tomu lékaři chodí jako k takovému zachránci. To musí být pro lékaře obrovské břímě. Vnímáte to tak nebo ne?
2: Vnímám. A ještě bych to připodobnil k tomu, že každý se musí něco naučit. I to být lékař se musíte naučit, jenomže lékaři jakoby by neměli dělat chyby. Jenomže jak se to chcete naučit bez chyb? A to je taková šedá zóna, o které se nemluví, protože každý povolání se to musí nějak naučit, když začínáte. No a tady najednou tu zodpovědnost máte lusknutím prstu, že jste doktor, ale vlastně ještě nic v podstatě neumíte, když nastoupíte a než se to naučíte, tak musíte nějaký chyby udělat, ale o tom se jakoby nemluví. Takže tam je najednou taková zodpovědnost, jak vy říkáte, že najednou jste takový zachránce, měl byste všechno vědět, být perfektní, precizní, pečlivý a najednou je toho strašně moc najednou.
1: Vy jste udělal chyby?
2: No jistě. Chybama se člověk učí a kdo nic nedělá, nic neskazí a nejvíc toho umí ten, co udělal všechny chyby.
1: Zkouší si mladí lékaři třeba během toho studia jakoby ty chyby udělat nějakým způsobem? Pracuje se tam s tímhletím?
2: No, tak chyba je vždycky, když vás někdo vyhodí od zkoušky nebo vás někdo seřve nebo něco uděláte špatně a oni vám to opraví v písemce, tak já myslím, že takhle se připravuje jako člověk během studia na chyby. Ale když jste doktor, tak najednou ty chyby děláte už jako v praxi, že jo? To je něco jiného než v teorii.
1: Říkal jste si potom, když jste nastoupil do té praxe, třeba zpětně, proč mi tohle neřekli?
2: Ano, hodněkrát. A bohužel tam na tom asi není tolik prostoru, protože to naše vzdělávání je hodně teoretický. Pak vás samozřejmě pustí na ty pacienty, ale je vás tam třeba 10 na jednou. A dokud prostě nejste vy sám ten ošetřující lékař, tak je to furt něco jiného. No. Ta zaměstnání je prostě furt jiný než to studium.
1: Svět mediků, třeba já znám a věřím tomu, že spousta posluchačů, především z filmu o básnicích z legendární série. A někde jsem slyšela, že to je pro mediky taková bible, že kdo to neviděl, tak neobstojí. Že tam létají vzduchem ty hlášky, známé věty. Je to tak?
2: Jo, je to super. Mě to taky strašně moc bavilo. A myslím, že každý, kdo studuje medicínu, tak si to určitě pustí a má z toho přesně takový ty své oblíbené hlášky. Já třeba často dělám nějaký prezentace už teďka pro doktory. A občas tam použiju nějaký výstřih jako z toho filmu, že tam dám nějakou scénečku, takže dá se z toho furt těžit.
1: Říká Cyril Matějka.

0: třeba podporovali, naopak spíš zrazovali. Mm. Jak to bylo?
1: No, máme v rodině doktory a mám pocit, že je takový trend, že většinou doktoři, kteří vědí, jaký to je, tak zrazují své děti. My tomu říkáme, že je něco prohnilého na medicíně, protože když jakoby chcete, aby vaše dítě vás nenásledovalo, tak to znamená, že víte něco, co je takový jako poskor na té medicíny nebo toho lékařství. A opravdu to tak je, protože ty podmínky jsou hrozně náročné. Vy se strašně dřete 6 let, studujete, pak jdete pracovat, ten nástupní plat nic moc, pak máte strašnou zodpovědnost a noční služby a trvá vám to mnoho let. A mezi tím jsou různý další povolání, které chodí, bych řekl, snažší cestou, kratší cestou a mají třeba dřív víc peněz. A je to takový demotivační ta medicína. Jo, je to taková trnitá cesta a my sami třeba občas přemýšlíme, že bychom nechtěli, aby náš syn šel na medicínu. A já bych mu taky vlastně řekl, vyber si něco jiného. A když nad tím takhle přemýšlíte, že i doktor, který to zná, by vlastně radil svýmu dítěti něco jiného. A tak se to přesně stalo mně, že mě taky o to odrazovali. Buď radši ajťák nebo zubař, vyber si něco jiného. Takže to znamená, že tam se něco děje, něco je špatně, že jo? Když to vlastnímu dítěti nedoporučíte tu školu.
0: Aha, když je to takto demotivační, co vám osobně tu motivaci dodává? Abyste to nenechal, nešel dělat třeba něco úplně jiného.
1: No tak to, že trnitá cesta neznamená, že není slunce na konci tunelu, nebo že není světlo na konci tunelu.
0: A co je tím sluncem pro vás?
1: No mám pocit, že jednak, když už se to člověk naučí, tak už to není takový stres. Ty první noční služby a tak já jsem nemohl vůbec spát, bál jsem se, že přijde sanitka, že si s tím nebudu vidět rady. Takže jednak je, že člověk má pocit, že už trošku si je jistější v kramflecích. A další věc je, že postupně vám třeba stoupají i nějaký ty finance a třeba postupně taky těch služeb je míň. Takže ta trnitá cesta je zkrátka dlouhá a ono se to, bych řekl, bude furt jako zlepšovat. A ještě i v České republice podmínky pro lékaře se dost zlepšily. Oni tady byli protesty lékařů v roce 2023. Lékaři jsou jenom lidi a od té doby si ty podmínky zase o skok trošku zlepšily. Takže myslím si, že to je lepší, než když jsem nastupoval. A ta situace je určitě lepší, než když byli doktoři mý rodiče.
0: Jaký další skok a kam by byl podle vás potřeba, aby to bylo ještě o něco lepší?
1: No, já mám pocit, že nejvíc lidi trápí ty noční služby, protože to je prostě na úkor, teď jak se furt mluví o takový ty dlouhověkosti a jak je spánek strašně důležitý. Což je samozřejmě pravda. A ty noční, ta práce v noci je strašně jako bolestivá, že jo? Když vás někdo furt budí telefonem, tak někdy mi to zní jak takový skoro psychický týrání, že usnete, probudíte se a vy potřebujete jakoby usnout a když se probudíte, potřebujete jet na 100% i hned, jo? Nesmíte udělat žádnou zase chybu, třeba zachraňujete život. A to je strašně náročný, takže podle mě budoucnost je, aby těch nočních služeb bylo jakoby co nejmíň. To znamená soustředovat tu péči na den a v noci dělat jenom tu nezbytně nutnou, ale já třeba i pracuji na pohotovosti, nebo k nám chodí rodiče s dětma v noci a to je možná i to, proč točím ty videa, že chodí často s věcma, které by do rána počkali. A proto já se snažím třeba i dělat tu osvětu, abych rozlišil rodičům, hele, tohle by počkalo do rána, tohle by do rána nepočkalo, takže se snažím ulevit i těm zdravotníkům třeba, aby nemuseli v noci vstávat k případům, které nejsou akutní.
2: Do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Když dělá člověk takto náročnou práci, tak o sebe určitě musí pečovat, aby jí mohl dělat ještě nějakých x let. Jak to děláte vy? Jak o sebe pečujete po té fyzické, tak i třeba té psychické stránce, která taky dostává zabrat?
2: No, po té fyzické nejsem žádný velký sportovec, občas jdu proběhnout a to je dobrý relax na hlavu. No a teďka jsem našel úplně takový nový zalíbení v těch sociálních sítích a říkám, já jsem si zkrátil úvazek o jeden den, tak teďka tomu říkám mediální středy. A to je takový můj psychický relax, je, že mám pocit, že jak můžu trošku šířit o tom osvětu, tak mě to tak dělá dobře na to, že je to taková terapie proti vyhoření, když můžete s rodičema se bavit o těch problémech, nebo třeba i teď se bavíme vlastně o problémech mediků nebo zdravotnictví, tak mám pocit, jako, že mi to dělá úlevu, že na to nejsem sám, na ty problémy, nebo je to takový pro mě taková mentální očista.
1: Zmínil jste vyhoření. Potkalo vás někdy to opravdové vyhoření, kdy člověk ztratí motivaci a nechce nic?
2: Mám pocit, že se mi to stalo třikrát v takových vlnách. My máme ty zkoušky nastavené, takže je taková kmenová zkouška, když jste 3 roky doktor, po 5 letech je atestace a vždycky po těch zkouškách je taková klidová fáze a vždycky mám pocit, že se mi to stalo v té době, kdy člověk buď nemá kam stoupat, anebo furt dokola do zblbnutí dělá to stejný. A když chodíte do práce 5 dnů v týdnu a do toho máte dalších 5 služeb, tak jste tam furt a bejt tam furt i o víkendech, když vidíte, že ostatní jezdí na výlety nebo chodí do hospody a vy jste furt zapíkaný v té práci. Lidi se těší na Vánoce a vy jenom přemýšlíte, že budu sloužit 23, 25 a víte, že vlastně ty svátky budete zase v práci, tak vás ta práce pak trošku přestává bavit.
1: Poznal jste to na sobě včas, že je potřeba něco udělat, abyste se nerozsypal?
2: No, to nevím, jestli jsem to poznal na poprvý, určitě ne. Na podruhý jsem dokonce skončil psychiatrický péči a přestal jsem sloužit na nějakou dobu, na pár měsíců. A teď na potřetí bych řekl, že to skončilo tím, že jsem si zkrátil ten úvazek a pak aspoň člověk za těch, jak hodně pracuje o víkendech, tak pak má aspoň volno v tom týdnu jeden den. Takže mám pocit, že tím jsem si to trošku vybalancoval. Jako, takže to bych řekl, že mi teďka hodně pomohlo.
1: Musel jste v tom případě, kdy jste skončil v té psychiatrické péči předtím, trošku přebojovat sám sebe, že si řeknete o tu pomoc?
2: Jo, je to tak. Já mám pocit, že je to někdy pro člověka taková slabost říct si o pomoc a není to jednoduchý, no, říct, nebo prostě říct, že jste na dně a že dál nemůžete, nebo že už dál nechcete a říct si o pomoc je těžký a ještě, když v kolektivu řeknete, že nebudete sloužit, tak vy jste takovým trnem v oku, jako no, to by mohl říct každej, jo, a teď se na vás seběhnou ty ostatní, jako no, bylo to těžký. Jsem rád, že to dobře dopadlo.
1: Tehdy vám pomohly nějaké terapie nebo i léky?
2: Obojí.
1: Jak dlouhé to období bylo?
2: 2 měsíce asi.
1: Vypráví Cyril Matějka.

0: na dřeň.
1: S Cyrilem a Matějkou já bych se teď podívala do jeho dětství. Mě by vlastně zajímalo, jaký byl váš dětský lékař nebo lékařka. Mm-hmm. Jestli tam jste se třeba inspiroval, mm-hmm, nebo naopak?
2: No, já jsem chodil k paní doktorce jako praktický, pro, jak se to říká, praktický lékař pro děti a dorost. Tak já jsem chodil na Budějovickou v Praze a doktorka byla super. Mám na to takový prazážitky, přesně jak říkáte, zmiňuji to i v té své knížce, co jsem napsal, že vím, že v čekárně byly hračky a docela jsem tam chodil rád. Já jsem takový to dítě, že jsem neměl z doktoru strach ani z odběru krve nějak. Asi myslím, jak jsme to měli v té rodině, tak mě k tomu vedli, že člověk je otrkaný. Že...
1: Jakému oboru se vlastně v rodině věnují?
2: No, psychiatrie, radiologie a praktické lékařství.
1: Hezky.
2: Takže tam máme...
1: Máte výběr.
2: Pediatrie tam není, takže to jsem průkopník. A, takže já mám pocit, že jsem z doktorů ani takhle z vyšetření strach neměl a mám na to takový zážitky, že mě to vlastně přišlo, jako že mě to fascinovalo a imponovalo mi to. Takže mám pocit, že už to, jak jsem chodil k té dětské doktorce na ty prohlídky, takže jsem viděl, že tam vždycky pohraju, pak mě zvážejí, pak že mě bude poslouchat a pak, že dostanu třeba lízátko. A tak na to mám docela fajn vzpomínky a možná mě to i trošku formovalo. Jako, že jsem
1: možná proto jste se sám stal tím pediatrem?
2: No, nemůžu říct, že úplně, ale rozhodně z toho mám jako dobrý pocit, jakože se mi ta práce líbila.
1: Pamatujete si na nějakou třeba z vašeho dnešního pohledu zvláštní léčebnou metodu, kterou na vás třeba v rodině praktikovali?
2: Zvláštní? No, tak to se přiznám,
1: něco,
2: že
1: něco
2: teď
1: specifickou, nějakou rodinnou medicínu nebo tak něco?
2: No, já mám pocit, že my totiž, jak jsme doktoři, tak jsme spíš takový ty práškaři, že doktoři většinou...
1: Tam žádné babské rady nefungují.
2: Mám pocit, že v doktorských rodinách moc ty babské rady nefungují, protože vy víte, že jednak moc nefungují a vy víte, že ty léky, které máte v šuplíku, tak ty fungují. Takže jdete rovnou k tomu funkčnímu a možná ani neskoušíte ty mezikroky. No, takže, no tak čaj je takový ty zázvor nebo nějaký citron, tak to jo. Takový ten med, citron, čaj, to jo, ale nějaký babský rady asi ne. No, no a se vědělo, co funguje doopravdy, takže jsme šli rovnou na prášky.
1: Proti babským radám teď naopak brojíte.
2: To určitě není, že bych brojil, ale tak spíš se snažím jako rodičům asi ukázat tu zkratku toho, že někdy se to dá přeskočit a jít rovnou na něco, co opravdu funguje.
1: Nakousli jsme tady to téma, proč jste si vybral pediatrii. Hmm. Tak proč?
2: No pediatrii, no trošku omylem. Já jsem studoval Motole, což je teda jakoby dětská fakulta, takže už jsem věděl, jak to s těma dětma chodí, tak jsem z nich neměl takovej strach. A když jsem pak byl na praxi v Jablonci nad Nisou, na pediatrii, kde se mi moc líbilo, tak mě bavila i ta práce, jak mi ukazovali, jak to chodí, což je dobrý si to zkusit jako opravdu to vidět, jaký to bude. A byl tam super kolektiv a to mě přesvědčilo, že jsem se tam přestěhoval.
1: Překvapilo mě, když jsem se o vás dočetla, že máte také určité zkušenosti s divadlem. Mm. Pak jsem si říkala, že vlastně to dává smysl, že teď tak trošku hrajete.
2: To zúročuju.
1: Tak zúročujete.
2: No, je to tak.
1: Jak jste se k tomu dostal?
2: No, taky bych řekl, že trošku omylem, jak se mi to v životě stává.
1: Takový ústřední životní omylech.
2: No, já jsem chodil do divadla na Dobešku jako osvětlovač, jako svítil jsem na herce, který byl na jevišti, a tak jsem se nachomil tomu divadelnímu prostředí. Pak jsem začal chodit svítit na muzikály do větších divadel. Pak se zjistilo, že mi to možná jde i, tak jsem začal svítit třeba za pultem nebo už dělat i nějaký light design. A když zkoušíte nějaké představení, tak jste i na těch zkouškách, kde sedí režisér a říká, kdo půjde zleva a ten text a znova a furt se to zkouší dokola. A mě hrozně to bavilo, tady to zkoušení, no, jakože, že si píšete scénář a vymýšlíte, jak to půjde, jestli je lepší, když ten stůl, ten herec obejde zezadu a jak si má položit rekvizity na stůl, aby byly dobře vidět. Tak já, když si točím ty své videa, tak si vždycky představuji, jako když si to režíruju, tak si to užívám.
1: Tehdy jste si nechtěl stoupnout na jeviště?
2: No, ani ne.
1: Nevím, jestli byla ta možnost.
2: Já jsem docela bych řekl trémista a strašpitel. No, takže
1: tak to bych neřekl.
2: No tak teď už jsem trošku otrkanější, ale já mám strach vždycky, když jdu ke zkoušce nebo když jsem poprvé šel před kameru, tak mám z toho velký strach a respekt, no, abych se třeba nestrapnil, neudělal ostudu, nebo se nepřeřek, nebo tak. Tak. No teďka bych řekl, že už jsem se trošku otrkal.
0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálních

0: až na dřeň.
1: Pamatujete si na ten okamžik, kdy padlo to rozhodnutí, že začnete točit ta videa na sítě?
2: To bylo z ničeho nic. To jsem dal sestřičce do ruky telefon a řekl jsem, koukni, tady, hele, něco natočíme tady s tím medvědem. Točili jsme takový smrkání na medvědovi. Mm-hmm. A to žádná příprava.
1: To už je dnes legendární video.
2: Žádná příprava, žádný scénář, to bylo jen tak z ničeho nic.
1: Čekal jste, že z toho bude takový boom?
2: No vůbec. Já jsem přesně si neříkal, že když natočíme 30 vteřin, nebo má to minutu možná, ale vlastně mě ta myšlenka, kterou jsem těm rodičům potřeboval jako vzkázat, pro boha, nemůžete střídat ty dírky, anebo vysmrkejte pořádně tu jednu dírku a takový základní věci, který dnes a denně se s těma rodičema handrkujete, tak jsem říkal, tak já jim to takhle natočím. No a je vidět, že to ten úspěch mělo, že lidi vlastně prahnou po těch informacích a když jim to takhle ještě takovou humornou formou ukážete, takže je o to zájem.
1: Možná je to zbytečná otázka po tom, co jste teď řekl, ale vy jste si už předtím třeba nakoukával nějaká v úzovkách lékařská videa a byste byl třeba jiný, lepší, anebo prostě to najednou tak jako z vás vypadlo?
2: Aha. Ne, tak já jsem takový samouk. Já když jsem začal točit, tak jsem neuměl ani titulky, ani stříhací program, takže celý to je jenom jeden záběr a až časem jsem se naučil, že se to dá stříhat a přidávat titulky, takže já jsem takový spíš samouk. Ale teďka samozřejmě už koukám po očku, jak to dělají ostatní a hltám inspiraci.
1: Kdy přišla na pořad dne ta panenka, která dnes už k vám neodmyslitelně patří?
2: No to přesně vím, protože asi já nevím, při nějakém čtvrtém videu jsem potřeboval něco názorně ukázat na dítěti. No jo, ale já jsem furt tak chodil po oddělení, pak jsem si připravil i takový souhlas pro nějakou maminku.
1: Že bych si půjčil dítě
2: a ona by mi jako napsala, že ho smím zveřejnit. A už jsem to měl jako nachystaný a pak jsem říkal, že to je přece jenom takový moc složitý. Takže jsem si na internetu objednal tu panenku někde z Anglie, čekal jsem na ní asi 4 týdny. A protože na tom je to jednoduchý. Tu si můžete vzít domů a můžete si ten záběr točit 4x dokola, dokud se vám nepovede a nemusíte nikam spěchat. A nemusím mít žádný souhlas a můžu s tou panenkou dělat blbosti. Takže je to pro mě mnohem komfortnější, než se někde doprošovat, ať mi někdo půjčí novorozence na video.
1: Tak úplně bych asi nechtěla, abyste moje dítě používal tak, jako používáte tu panenku v těch videích, co si budeme povídat. Máte tu panenku v ordinaci? Aby vítala děti?
2: Ta panenka je taková děsivá. Mám pocit, i v těch videích je taková rozcuchaná, vypadá jak z nějakého hororu, takže mám ji schovanou doma. Ona tam čeká na další natáčení a vždycky musím vyprat, umýt, učesat. Vystavenou ji mám doma za oknem na parapet.
1: Naštval jste se někdy na nějaké rodiče, když za váma šli už po 150. takovou stejnou věcí, se kterou by nemuseli.
2: No to víte, že se doktor naštve, ale on se naštve jenom tak v duchu, protože se musí ovládnout.
1: Nepouštíte hrůzu.
2: To nemůžete pustit ven. Mám pocit, že se mi to neštalo, že jsem se snad vždycky v životě udržel. A pak buď člověk se jde takhle jako natočit to video, kde to vypustíte tu páru ze sebe, ale tak rodičům nemůžete se na ně naštvat, že jo? Tak oni za to nemůžou, že něco nevědí. Vy jste tam od toho, abyste to naučil. Takže na rodiče, i když to je jasný, že oni chodí furt dokola, anebo vám přijde něco, že prostě už to není možný, když dělají furt dokola tu stejnou chybu, ale tak od toho tam my jsme, takže trpělivost jsem ještě nestratil s rodičema.
1: Jak vybíráte témata, o kterých budete natáčet? Máte někdy nějaký zápisník, kam vždycky se zaklapnou dveře za pacientem a vy si to hned jdete zapsat, tohle natočím?
2: Je to tak, píšu si to do mobilu, mám tam takovou kapitolu v poznámkách a tam já si do toho píšu všechny ty témata. A třeba teď, když jsem připravoval tu knížku, tak přesně jsem podle toho jel, abych tam napsal všechno, co mě vždycky jako někdy trklo. A i teďka tam furt doplňuju dál, co bych chtěl natočit, že video o fonendoskopech, pak o nějakých sirupech na teplotu. A vždycky, když mě jako napadne nějaký téma, tak si to tam hnedka rychle jdu napsat.
1: Co vás osobně třeba rozčiluje nejvíc?
2: Naše nejčastější diagnóza, nebo co nejvíc řešíme v pediatrii, je horečka, což je jakoby ta nejobyčejnější věc. A asi je takový smutný, když vidíte, jak ty rodiče buď to dítě nechávají v těch horečkách, nebo dávají špatné dávky. Pak jsme zjistili, ale že oni dávají dávky podle krabiček, takže mají pocit, že jsou to správné dávky. Takže je to spíš takový nedorozumění. A to je vlastně náš nejvíc denní chleba, jo, ta horečka. Takže tam asi člověk má pocit, že ho to štve, že to nejde nějak zlepšit, ale zase proto to dělám, abych nám to usnadnil. I nám, i těm rodičům.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Vy máte nějaký posun? Třeba v té osvětě rodičů, po tom, co třeba začaly vznikat vaše videa, je samozřejmě spousta jiných tvůrců, kteří podobné věci také dávají ven. Je to znát trošku?
2: Určitě jo. My jsme teďka se sestřičkama v noční službě seděli na sesterně a dlouho nikdo nešel. A tak jsme se právě smáli tomu, že konečně
1: se mi to povedlo.
2: Tak jsme se smáli, že tak dlouho nikdo nejde, že možná už to začíná fungovat. Ale samozřejmě nedá se to úplně jako změřit, jestli to funguje nebo nefunguje, ale mám z toho dobrý pocit. A často se mi spíš stává, že rodiče třeba přijdou a řeknou, hele, vás sledujem a použili jsme tuhle radu, to pomohlo a teď jdem s něčím jiným. Takže mám takovou zpětnou vazbu od těch rodičů, že mi to říkají, že třeba tohle zafungovalo, anebo mi to píšou na internetu, že to poslechli a že dobrý a že děkujou. Takže zpětná vazba dobrá by byla. Ale jestli to funguje úplně v reálu, jestli chodí méně dětí, to nevím.
1: Možná až za pár let se nějakým způsobem projeví. A mluvili jste tady o tom, že jste ty sociální sítě a ty videa na nich začal používat jako vlastně trošku terapii, aby vás to dostalo z toho třetího vyhoření. Ale říkám si, jestli tam zase nemůže nastat ten problém, že když jste takhle hodně vidět, tak samozřejmě se objeví třeba nějaké neúplně pěkné komentáře. Stává se vám to?
2: No, to se stávalo, když jsem začínal, tak to bylo, ten začátek byl dost takový těžký, protože vždycky, když někdo vystoupí z řady, tak ty ostatní vás trošku zastrkávají zpátky, jako hele, moci nevyskakuj. A nebo když vy začnete...
1: Jako s kolegu lékařů?
2: No, s kolegu lékařů. A nebo když začnete vy něco říkat, tak ostatní mají pocit, že mluvím za všechny pediatry světa, když to já mluvím jakoby jenom za sebe. Jo, to jsou moje zkušenosti. Jiný pediatr může mít jiný zkušenosti. Takže vždycky ten začátek je takový těžký, protože každý to vidí svým pohledem a možná ty pohledy nejsou úplně stejný. Proto třeba pacienti často chodí k doktorovi pro druhý názor. Jo? Vy se něco dozvíte a třeba nejste tak úplně spokojený, nebo byste to chtěli jinak, tak jdete za stejným doktorem a jakoby stejnou profesí a řeknete, hele, řekni mi druhý názor. Takže stejně tak jako takhle pacienti chodí po doktorech, tak stejně tak je možný, že my každý trošku to říkáme jinak. Takže z toho důvodu, když se takhle prezentujete, nebo jak se říká, jdete z kůží na trh, tak musíte čekat, že ne všichni si to myslí stejně jako vy.
1: Umíte to v sobě zpracovat? Že třeba vás někdo naškne z něčeho takového, nebo prostě vám dá najevo, že se mu nelíbíte?
2: Jo, no, je to hodně nepříjemný. A musím říct, že naštěstí už se to neděje, ale jak jsem začínal, tak to bylo. A teďka bych řekl, že už to odpadlo. Nebo možná je to taky tím, že jsem měl takovou nevymáchanou hubu, nebo že jsem byl takový přísnější a řekl bych, že teďka ty videa nebo se vyjadřuju smířlivě, nebo že bych řekl, že už nejsem takový kritik.
1: Jako víc se hlídáte?
2: Myslím, že se víc hlídám. No tak já, jak říkám, já jsem samouk, takže nevím, jak se to má dělat. Takže asi jsem, anebo jak možná jsem byl takový přivyhořelej, tak jsem byl takový ostřejší. Když to teď bych řekl, že už tak ostrej nejsem, a tak už není možná důvod ke mně být kritický. Nebo to tak pociťuju.
1: O čem dalším, pokud to není tajné, budete natáčet? Co dalšího vás štve, trápí? Co chcete, abychom my rodiče věděli?
2: No, teďka mám, přišli mi domů rekvizity, takový německý obleček, tak mám v plánu výlet do Německa, protože je rozdílná, nebo ne kvalita, ale spíš rozdílný informace, které jsou napsané na krabičkách léků, tak bych na to chtěl upozornit, že třeba od stejné značky je jiný něco napsáno v Německu a v Čechách, takže zase to je to taková osvěta o něčem, o čem lidi možná nevědí, takže na to se těším. A pak, jak jsem říkal, s těma fonendoskopama, jak máme takový ty poslouchací sluchátka na srdce, na hrudník, tak o to mám připraveno. Ale já jsem všechno to, co vím, tak jsem to napsal do té knihy. Takže teď mám trošku takovou tvůrčí krizi, mám pocit, že už jsem vám to všechno jako řekl. Ale musím něco točit dál, no, baví mě to.
1: Možná přijdou další rodiče a hnedle bude inspirace.
2: No je, inspirace je nekonečná. Jo.
1: A když jste se tak hezky zvyknul před tou kamerou, tak nemáte zase zpátky třeba nějaké trošku ty divadelní choutky? Nevrací vás to zpátky?
2: No, vrací. A musím říct, že jsem měl to štěstí, že už mě pozvali dvakrát do televize, takže už jsem byl účastníkem nejenom jako třeba podcastu, rozhovoru, ale vyloženě jako natáčení nějakého. A to mě dosti bavilo, takže zjistil jsem, že mě to herectví docela baví. No, nebo takhle, kdyby byl nějaký seriál pořád nebo nějakou srandu, tak mě vlastně docela baví jako být herec nebo dělat srandu. Nevím teda, jak mi to jde, ale baví mě to.
1: Máte nějaké profesní ambice, sny, mety, ke kterým směřujete?
2: Mám.
1: Nebo to necháváte plynout?
2: Ne, mám. Hrozně se mi líbí dětská neurologie, kde jsem zapsaný do oboru. Já mám atestaci pediatrii a neonatologii a ještě by se mi moc líbilo tohle. Takže, jak jsem říkal na začátku, že v medicíně je furt kam stoupat, nebo že můžete dodávat nějaký atestace nebo se učit něco nového, tak já mám furt nějaký jako ambice, co bych chtěl dál. Takže jsem na cestě.
1: Říká Cyril Děckař Matějka. Díky moc za to, že jste přišel. Ať se vám daří.
2: Taky díky moc.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

0: Je 6 hodin, přejeme krásné nedělní ráno, ve studiu Rádia Praha je už taky Mirek Kasan se zprávami. Ahoj Mirku.
1: Ahoj Vláďo, venku prší. Dobré jitro. Silničáři v noci zbourali dva mosty v jihozápadní části Pražského okruhu, umožní to jeho rozšíření na 6 pruhů. V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů, měli byste si je zkontrolovat před cestou do zahraničí. A Spojené státy už 8. noc pokračují v obnovené ofenzívě proti Íránu. Čeká nás chladnější deštivý den s teplotami do 22 stupňů, místy se může vyskytnout i bouřka.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský okruh bude mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci zdemolovali dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze 2 pruhů v každém směru na 3. Víc než 320 000 Čechů skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat 10 000 řidičů. Platnost dokladu byste se měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chcete řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
1: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Spojené státy zahájily další vlnu útoků na Irán. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Cílem úderu je podle něj dál oslabit schopnost Teheránu ohrožovat komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat revoluční gardy za útok v Jordánsku, který nepřežili dva američtí vojáci. Iránská státní média hlásí útoky například poblíž přístavního města Sirík na jihu země. Iránský duchovní vůdce Mojtaba Chamenei včera obvinil Spojené státy z porušování závazků z memoranda o porozumění a podpis prezidenta Donalda Trumpa označil za bezcenný. Fotbalisté Anglie obsadili konečné 3. místo na fotbalovém mistrovství světa. V Miami přestříleli Francii a vyhráli 6-4.
4: Francouzi střelili všechny své góly v druhém poločase a diváci do poslední chvíle věřili ve srovnání, potvrzuje Gabriel.
5: Jsem vděčný za ten druhý poločas. Kdyby to zůstalo 4-0 jako po první půli, tak bych byl naštvaný. Nakonec jsme si užili výbornou hru a hodně gólů.
4: Dvě branky vstřelil kapitán francouzského týmu Kylian Mbappé, který je z 10 góly zatím nejlepším střelcem šampionátu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami, někde se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích, už jsme zmínili Pražský okruh. Mezi 16. a 20. kilometrem na trase Modletice-Ruzyně je doprava vedená obousměrně po objízdné trase z Braslav exit 10, Strakonická, Dobříšská, tunel Mrázovka, Strahovský tunel, Patočková, Bělohorská, Karlovarská a Pražský okruh Řepy exit 26. Komunikace je dočasně uzavřená, ta uzavírka je kvůli demolici 2 mostů na trase a potrvá ještě do dnešní zhruba 11. hodiny, tak s tím počítejte. Přidám ještě další informace a například z D5, 24. kilometr ve směru z Prahy na Rozvarov, tady se pohybují lidé na vozovce, tak projíždějte velmi opatrně. A ještě jedno místo, to je D8, 8. kilometr ve směru do Prahy, tady je nehoda, havarovalo tady osobní auto. Tak opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, další červencová neděle trvá už 6 hodin a 5,5 minuty. V ranní Praze vás vítá Vláďa Malošík a rozhodně tu nezůstanu sám, se svou muzikou se připojí taky Miley Cyrus. A taky The Weeknd. Přeji vám pohodový den a ten nejlepší poslech.

0: 6:16, nedělní ráno na rádiu Praha pokračuje. Včera v pražské zoologické zahradě oslavili Světový den hadů. A taky dnes se tady můžete zúčastnit celé řady komentovaných krmení a setkání u zvířat. Například v 10 hodin vás čeká krmení hrochů obojživelných v pavilonu hrochů. V 10:30 zase krmení hrabáčů takaru v Africkém domě. V 10:45 tam probíhá i krmení surikat. V 11 hodin setkání u kapibar a mravenečníků, ve stejné době si můžete zvolit setkání u žiraf v Africkém domě. Ve 13:30 vás čeká ukázka tréninku lachtanů jihoafrických, ve 14:30 krmení slonů indických v údolí slonů, v 15 hodin se můžete podívat na krmení goril nížiných v rezervaci Dža, nebo můžete zvolit setkání na ostrově lemurů. A třeba v 15:30 probíhá odpolední krmení hrochů v pavilonu hrochů. Kompletní rozpis a další podrobnosti najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Víte, kde v Praze odpočívají největší osobnosti české historie? Na Vyšehradě. Právě Vyšehradský hřbitov je místem posledního odpočinku Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Čapka nebo Boženy Němcové. A možná vás překvapí, že Václav Havel tady pohřbený není. Lidé často

0: celý hřbitov nazývají Slavínem. Slavín je ale název pouze pro monumentální hrobku. Najdete tu také umělecké náhrobky, které připomínají galerii pod širým nebem. A víte, že jde o nejstarší pražský hřbitov, na kterém se dodnes pohřbívá?
1: Praha je nej.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, od západu občas déšť nebo přehánky, lokálně i možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. A ráno slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách zesílí. No a přidáme aktuální dopravní informace. V Dlouhé ulici v Praze dejte pozor před křižovatkou s Masnou. Havarovala tady dvě osobní auta. Policii pod hranicí momentálně neprojedete. Je uzavřená kvůli propadlé vozovce, pracuje se tady na vodovodním potrubí. Vozovka je uzavřená v obou směrech a potrvá to ještě během dnešního dne až do podvečera. Komplikace máme také, jak už jste slyšeli, na Pražském okruhu. Tam je uzavírka mezi 16. a 20. kilometrem kvůli bourání dvou mostů. V místě je značená objízdná trasa. Připomínám, že je vedena obousměrně po objízdné trase z Braslav Exit 10, Strakonická, Dobřížská, tunel Mrázovka, Strahovský tunel, Patočkova, Bělohorská, Karlovarská a Exit 26 Pražského okruhu Řepy. Komunikace je tedy dočasně uzavřená, mělo by to trvat ještě do dnešní 11. hodiny a problémy by měly být každou chvíli odstraněny na D5 na 24. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady se pohybují lidé na vozovce, už by to mělo být v pořádku každou chvíli. Stejně tak D8, 8. kilometr ve směru na Prahu, kde je po nehodě odstavené porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
5: Give me a beat.
4: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Stále s vámi Rádio Praha, zprávy v 6:30, teď přináší Mirek Kasan.
1: Dobré jitro. Téměř celé Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varují před tím meteorologové. Výjimkou bude jen severozápadní polovina území. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km v hodině, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Vláda v pondělí projedná změny v navyšování důchodů. Lidem od 80 let by se penze mohla každých 5 let zvýšit o 500 korun. Dnes se tak děje až od 85. Návrh počítá taky s opětovným zvýšením penze pracujícím seniorům. Neobsahuje ale zastropování důchodového věku na 65 letech ani návrat k vyšší valorizaci. Opozice kritizuje hlavně plošné přidávání všem seniorům. Ochránci přírody vypustili do nor u Ivančic na Brněnsku 40 syslů. Přivezli je ze zoologických zahrad v Brně a v Praze. V příštích dnech ekologové přivezou ještě dalších 20 jedinců. Syslové patří ke kriticky ohroženým druhům. Podle loňského sčítání je jich v Česku 7 tisíc. Kolem 10 000 lidí se včera v Bratislavě zúčastnilo každoročního pochodu hrdosti. Mnoho lidí přišlo na náměstí u úřadu slovenské vlády s duhovými vlajkami, které jsou symbolem sexuálních menšin. Odtamtud se účastníci odpoledne vydali na průvod ulicemi Bratislavy. Fotbalisté Anglie mají podruhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze 6-4. 3 góly Angličanů dal útočník Bukayo Saka. Za Francii se dvakrát trefil kapitán Kylian Mbappé, který je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin našeho času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem. V Praze dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami, někde se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor na nehodu v Praze v Dlouhé ulici před křižovatkou s Masnou. Havarovala tady 2 osobní auta. Problémy zůstávají i na pražském okruhu mezi 16. a 20. kilometrem na trase Modletice-Ruzyně. Je tam doprava vedená obousměrně po objízdné trase z Braslav Exit 10, Strakonická, Dobřížská, tunel Mrázovská, Strahovský tunel, Patočkova, Bělohorská, Karlovarská a pražský okruh Řepy Exit 26. Komunikace je dočasně uzavřená kvůli demoličním pracem na 2 mostech. Ty práce potrvají ještě do dnešní zhruba 11. hodiny. No a připomínám také ulici Pod hranicí v Praze, kde momentálně je uzavírka kvůli propadlé vozovce. Pracuje se tady na vodovodním potrubí a omezení tady potrvá ještě do dnešního večera. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Pěkné nedělní jitro. Vodárny Kladno-Mělník dodají ročně lidem zhruba 15 milionů metrů krychlové vody. Některé z jejich vrtů dosluhují a tak vodohospodáři hloubí u Mělnické vrutice vrty nové. Víc oslyšíte už za pár minut. A v raní Praze pro vás máme i další vybranou muziku. Připravení jsou Maroon 5 a Cardi B.

0: Je 6:45, ranní Praha pokračuje a vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrutice dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52 a 13 z nich nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun.
1: Za námi je vrt, který teďka je v provozu a teďka přicházíme k takovému modrému válci a je na něm napsáno S9A, to je ten nový vrt, který je teďka už vyvrten.
2: Je to ten nový vrt, vlastně v podstatě náhradní vrt, který má nahradit ten stávající S9, který je vlastně za hranicí své životnosti.
1: Vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice společnosti vodárny Kladno Mělník Václav Jásek. Ten vrt původní dosluhuje, co se týká jako jeho vydatnosti anebo toho technického osazení?
2: Ne, vydatnost má stále stejnou, pouze to vystrojení toho vrtu, který je z oceli, tak to dosluhuje.
1: Takže se nevyplatí to vyměňovat, vyplatí se vyvrtat. Nový vrt.
2: Ono to ani nelze opravit, protože to okolí toho vrtu stávajícího je zakolmatovaný těma železitýma bakteriema a mohlo by se stát, že kdyby se ten vrt i třeba vyzbrojil nově nějakým způsobem, tak už by nemusel mít tu vydatnost. A hlavně by se nám ten vrt zmenšil, co se týká jakoby profilu.
1: Jaký má ten vrt průměr a jak je hluboký?
2: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
1: Lenka Kozlová ze společnosti vodárny Kladno Mělník říká, že letos bude takových nových vrtů 6.
3: Všech 6 nových náhradních vrtů vyšlo na 17 milionů bez DPH.
1: K ceně je potřeba ještě připočítat technické vybavení vrtů, jako jsou třeba čerpadla, potrubí a podobně. Jedno takové vybavení vyjde pak na asi 1 milion korun. Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
4: Zde máme nějakých 52 vrtů. Z těch 52 vrtů jsme museli 6 vrtů obnovit. Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění, při té regeneraci těch vrtů jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
1: Úplně nové vrty, jak se říká na zelené louce, už vodárny nemohou podle ředitele Živnůstka zřizovat.
4: My už nemůžeme přidávat vrty z toho důvodu, že my v tuhle tu chvíli čerpáme něco, dá se říct 100% toho, co nám tady ta příroda dá.
1: Vodárny Kladno Mělník dodávají ročně 15 milionů kubických metrů vody a to asi 300 tisícům obyvatel hlavně středních Čech. Nejvydatnějším zdrojem je právě Vrutice, následuje Liběchovka a vodní nádrž Klíčeva. Vodu berou do svého řadu částečně i z Prahy. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, od západu občas déšť nebo přeháňky, lokálně i možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. A ráno slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách zesílí. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Nehoda je stále v Praze v Dlouhé ulici před křižovatkou s Masnou. Tam havarovala 2 osobní auta. Připomínám také uzavřený pražský okruh mezi 16. a 20. kilometrem. Je to kvůli demolici 2 mostů na trase a v místě je stanovená objízdná trasa. Omezení v tomto místě by mělo skončit během dnešní zhruba 11. hodiny. Komplikace máme také v ulici Pod hranicí v Praze, tady je uzavírka kvůli propadlé vozovce, probíhají tady práce na vodovodním potrubí. Vozovka je uzavřená v obou směrech kvůli havárii vodovodu a propadlá vozovka bude zhruba do 18 hodin a 30 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: byla skupina Lucie na rádiu Praha, teď už ji střídá Mirek Kasan se zprávami v 7 hodin. Ahoj Mirku.
1: Ahoj, dobré jitro. Část pražského okruhu mezi Barrandovem a Ořechem je uzavřená. Silničáři tam v noci strhli dva nadjezdy. Žádný projekt z participativního rozpočtu Prahy 14 na úpravu veřejného prostoru letos neprošel. Radnice chystá úpravy. Zemětřesení ve Venezuele má už více než 5100 potvrzených obětí. A čeká nás deštivý, chladnější den. Místy i s možností bouřky a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský okruh bude mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci zdemolovali dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na 3.
3: Dělníci mosty rozbili těžkou technikou a pomocí jeřábů jednotlivé kusy spustili na vrstvu rozemletého asfaltu a betonu. Poté je na kamionech odvezli do nedalekého depa, vysvětluje stavby vedoucí Petr Heller.
4: 80% toho materiálu zrecyklujeme a použijeme na novou výstavbu těchto mostů.
3: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla se pod bývalé mosty 6 jízdních pruhů nevešlo.
5: Nejsou v tak špatném technickém stavu, ale musí pryč, abychom mohli postavit rozkročenější mosty, pod které potom začneme stavět širší dálnici D0.
3: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
6: Největší podporu.
1: Obyvatelé Prahy 14 nevybrali žádný projekt do participativního rozpočtu na proměnu veřejného prostoru. Podle pravidel musí radnice vyřadit návrhy, které dostanou víc než 5% negativních hlasů, a tuto hranici překročili všechny projekty.
6: Největší podporu mezi obyvateli Prahy 14 mělo rozšíření dětského hřiště Jiráskův sad. I tento návrh ale dostal těsně přes 5% negativních hlasů. Vedení městské části proto rozhodlo, že v září předloží návrh 6. etapy participativního rozpočtu s upravenými pravidly. Změny mají zamezit tomu, aby se podobná situace opakovala. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Až do ranních hodin se lidé bavili na festivalu Colors of Ostrava. Čtyřikrát po sobě areál Dolních Vítkovic zaplnili 10 000 lidí. Organizátoři dlouhodobě nezveřejňují přesná čísla návštěvnosti. Podle uměleckého ředitele Filipa Košťálka byla letošní účast v porovnání s posledními ročníky rekordní.
7: My už jsme věděli několik týdnů před festivalem, že ty prodeje jsou lepší než v loňském roce, ale samozřejmě dokud ten festival v podstatě neskončí, tak není dobojováno, protože jsou to jednak vstupenky, ale i to, co se sní, vypije a tak dále.
1: Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119, informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je skoro 17 tisíc. Dvojice zemětřesení nejvíc postihla stát La Guaira na severu země. Místní úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhali i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého USAR týmu SEPSI, vycvičenými na vyhledávání lidí pod troskami. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nejvýše nasazenou dánku Kláru Tausonovou, páteční přemožitelku Sáry Bejlek, porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o 9. titul ve dvouhře utká s Řekyní Marií Sakáriovou. A jaká jsou očekávání české hráčky před finálovým soubojem?
8: Na ten zápas Marii se extrémně těším, protože vlastně hraje doma a hrát doma je prostě strašně speciální a jsem ráda, že vlastně má tady tu příležitost, protože vlastně já už jsem to zažila několikrát v České republice a je to prostě úžasný pocit pro nás, pro hráče, hrát před domácím publikem.
1: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami, někde se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Doplníme také aktuální dopravní informace. V Dlouhé ulici v Praze před křižovatkou s Masnou vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Projíždějte proto opatrně. Opatrně také na kruhové křižovatce ulice Veselská a Tupolevová. I tady se střetla dvě osobní auta. Jak už jste slyšeli, Pražský okruh, ten bude mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci zdemolovali dva mosty, umožní to rozšíření dálnice ze dvou pruhů v každém směru na tři. A připomínám také ulici Pod hranicí, která je teď v obou směrech uzavřená kvůli propadlé vozovce. Pracuje se tady na vodovodním potrubí a práce v tomto místě potrvají ještě do zhruba dnešního večera. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme bezmála 6 minut po 7. hodině a dnes je 19. července. Do historie tohoto data se za chvíli ohledneme s Petrem Jungmanem a nedělní hudební nabídka v ranní Praze, to je taky Olivia Dean. I BB Rexa a Faithless. Klidný poslech vám přeje Vláda Malošík. Ranní

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
4: I think we made a history today.
3: Karolína Muchová jen půlku.
4: Linda, my ex-friend.
3: Nečekaná katastrofa postihla severočeský most v roce 1895. Večer v 9:30 se hnuly podpovrchové vrstvy sypkého písku a v některých částech města se tak otevřely obrovské jámy. Zem pohltila 25 domů a 13 domů z části. Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
3: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
6: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
3: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku musely některé letecké společnosti zastavit lety, mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví, od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. Kulatých 80 má dneska rumunská tenisová legenda Ilie Nastase. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
7: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
3: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.
8: Dnes bude oblačno až zataženo, od západu občas déšť nebo přehánky, lokálně i možnost bouřky. Později odpoledne a večer.

0: Budou srážky od záporu ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. A ráno slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách zesílí. A doplníme také aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. Ty máme momentálně například na kruhové křižovatce ulic Veselská a Tupolevova. Havarovala tady dvě osobní auta. A nehoda dvou osobních vozidel je taky v Dlouhé ulici před křižovatkou s Masnou. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace zůstávají také na pražském okruhu. Ten bude mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci demolovali dva mosty. Umožní to rozšíření pražského okruhu ze dvou pruhů v každém směru na tři. A připomínám i komplikace v ulici Nad Lesem v Praze 4. Kvůli opravě povrchu vozovky je tady uzavírka, která potrvá do 28. července. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je 7:30, s vámi je Rádio Praha, máme pro vás další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré ráno. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, při kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna upozorňuje, abyste na něj neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Stovkám tisíc lidí skončí během letních prázdnin platnost jejich osobních dokladů. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Dokdy průkaz platí, by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a případně ho včas vyměnit. Novou naučnou stezku dnes v hornorakouském Gugelwaldu otevře Sdružení pro připomínání železné opony. Na trase podél rakousko-české hranice je 10 zastavení s interaktivními prvky. Lidé se na přeshraniční stezce vzpomínek železná opona dozvědí historické souvislosti z tohoto období našich dějin. Spojené státy v noci na dnešek zahájily novou sérii úderů na Irán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM. Chtějí tím potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zemřeli při pátečních iránských útocích. Cílem úderů bylo také oslabit schopnost Iránu ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Bronzové medaile na fotbalovém mistrovství světa získali Angličané, kteří v zápase o třetí místo přestříleli Francouze 6-4. Šampionát dnes zakončí finálový zápas. V New Jersey proti sobě nastoupí obhájci titulu Argentinci proti Španělům, kteří se pokusí ovládnout šampionát po 16 letech. Utkání začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. V Praze dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami, někde i s bouřkou. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor, v nájezdu z Pražského okruhu na Vysočanskou ulici osobní auto tam nabouralo do dopravního značení. Nehry jsou také na dalších místech, například na kruhové křižovatce ulice Veselská a Tupolevová. Tady havarovala dvě osobní auta a nehoda dvou osobních aut je také v Dlouhé ulici před křižovatkou s Masnou. I tady projíždějte opatrně. Pozor taky na D8, a to konkrétně na 8,5 až 8 kilometru ve směru do Prahy. Tady neprojedete pravým jízdním pruhem kvůli nehodě osobního auta. A pozor i na D10, na 41. kilometru ve směru od Turnova do Prahy, kde je odstavené porouchané osobní auto. Ještě připomínám problémy v Praze. Pražský okruh bude mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci zdemolovali dva mosty, umožní to rozšíření dálnice a ze dvou pruhů v každém směru na tři. A proto projíždějte velmi opatrně, ať už míříte kamkoliv. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobré nedělní ráno, v příštích minutách se společně s naší letající redaktorkou Sabinou vypravíme na prohlídku zchátralých prostor, které dřív sloužily jako zázemí pro servisování parních lokomotiv. A s dalším songem v ranní Praze čeká třeba Miles Smith. A taky Dido. Přeji vám příjemný poslech.

0: 7 hodin 45 minut na rádiu Praha dospívala Dajdou. Dřív tu byly železniční dílny a za pár let tu má vzniknout železniční muzeum. Schátralé budovy, které najdete v blízkosti pražského Masarykova nádraží, totiž čeká rekonstrukce. Jak to tam teď vypadá, zjišťovala naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Nádraží před těma 180 lety, tak jak ho navrhl Jan Perner, mělo vlastně dvě části. Tu vnitřní, která už byla uvnitř hradeb Prahy, tak ta byla přístupná pro cestujícím, byla tady odjezdová a příjezdová budova a byly tady ty perony.
2: Popisujeme historii Masarykova nádraží, ale taky bývalého depa kurátor Národního technického muzea Adam Horký.
1: A pak byla ta vnější část, kterou běžná veřejnost neznala, a ta byla až za hradbami. Tam bylo dílenské a technické zázemí pro lokomotivy i vozy.
2: Objekty bývalého depa se podařilo na začátku 21. století získat a bezplatně převést od Českých drah na Národní technické muzeum.
1: Už tehdy se vlastně začal rodit ten plán, že v těchto velice cenných památkově chráněných objektech toho bývalého depa se začne budovat železniční muzeum.
2: Tak Adame, my teď spolu vcházíme do toho původního zmíněného depa. Musím tedy říct, že na první pohled, co je tady znát a jaký věm vnímám, je vůně, taková typická železniční vůně, řekla bych.
1: Myslím, že se tady mísí vůně těch bývalých strojních provozů s vlhkostí, která se tady projevuje na těch konstrukcích, jak zděných, tak dřevěných. Vlastně nad námi je dno nýtovaného vodojemu, který zde sloužil pro zbrojení parních lokomotiv.
2: Mimochodem, když zmiňujete ten vodojem, na který teď společně koukáme, tak jak je vlastně starý?
1: Vodojem byl vystaven v 60. letech 19. století, to znamená zhruba po 20 letech existence toho depa, kdy vlastně už zde probíhaly nějaké stavební úpravy. Už se zjistilo, že prostory vlastně nestačí, je třeba je nějakým způsobem adaptovat, takže v té době vlastně vznikly tyhle ty pískovcové podpěry, které tady vidíme, těch 8 podpěr, které vlastně nesou ten vodojem, který byl samozřejmě velmi těžký ve chvíli, kdy byl naplněný vodou. A byla to vlastně budova takzvaných ústředních dílen, to znamená, že tady byly ty hlavní provozy, kde se opracovávaly kovové součásti těch lokomotiv, původně i vagónů, později hlavně lokomotiv. To znamená, byly tady soustružny, kovárny, slévárny, všechny tyhle ty těžké provozy.
2: Rozlehlé objekty, které stojí mezi pražskou magistrálou a nádražím, teď čeká rekonstrukce. V řádu několika let by tu mělo vzniknout zmíněné dopravní muzeum. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, od západu občas déšť nebo přeháňky, lokálně i možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. A ráno slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách zesílí. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace například v nájezdu z Pražského okruhu na Vysočanskou ulici. Tady máme hlášenou nehodu, osobní auto narazilo do dopravního značení. Opatrně také na kruhové křižovatce ulice Veselská a Tupolevová, kde havarovala dvě osobní auta. Problémy zůstávají na D7, 6,5 km ve směru od Chomutova do Prahy. Osobní auto tady narazilo do svodidel, na místo míří policisté. D8, máme tady komplikaci mezi 8,5 a 8 km ve směru do Prahy. V místě neprojedete pravým místním pruhem kvůli havarovanému osobnímu autu, tak opatrně. A ještě připojíme D10, konkrétně 41. km ve směru od Turnova do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři v noci demolovali dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice ze dvou pruhů v každém směru na 3. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Je před námi 8. hodina a taky další zprávy na Rádiu Praha je přináší Mirek Kasan.
1: Hezké ráno. Nemocnice na Františku otevřela novou pohotovostní ambulanci pro dospělé. Čtyři městské části získaly dotace z programu Obec přátelská rodině a seniorům. Nejvíc peněz dostala Praha 13. Předseda sněmovny Okamura odlétá s podnikateli do Číny. A čeká nás chladnější deštivý den s teplotami do 22 stupňů. Místy se může vyskytnout i bouřka.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze můžou nově využít samostatnou ambulanci lékařské pohotovostní služby pro dospělé v nemocnici na Františku. Pracoviště má vlastní čekárnu a nahradilo dosavadní pohotovost, která fungovala jako součást urgentního příjmu. Změna má zpřehlednit organizaci akutní péče a zefektivnit provoz nemocnice, pokračuje její mluvčí Ivana Jorčišinová.
3: Nové uspořádání přispěje k přehlednější organizaci zdravotní péče. Lékařská pohotovostní služba je určena dospělým pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu nebo zhoršení onemocnění, které vyžaduje neodkladné ošetření mimo ordinační dobu praktických lékařů.
1: Skoro 3 miliony korun získaly čtyři pražské městské části z dotačního programu Obec přátelská rodině a seniorům. Ministerstvo práce a sociálních věcí peníze poskytuje na pořádání jednorázových akcí i dlouhodobých aktivit pro děti, mládež a seniory. Nejvyšší částku 1 milion 200 tisíc korun získala Praha 13. Na co ji použije, říká její mluvčí Lucie Steinerová.
4: Díky získaným dotacím jsou realizovány desítky aktivit a akcí na celém území Prahy 13. Ve spolupráci s DDM Studulky se každoročně konají příměstské tábory pro děti, rodinné sportovní hry a nově také novoroční ples pro děti a dospělé.
1: Předseda poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Během 5 dní navštíví Šanghaj, Changchou a Peking. Zaměřit se chce hlavně na podporu cestovního ruchu, například zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek nebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Cílem cesty je taky podle Tomia Okamury přilákat víc čínských turistů do Česka.
5: Před covidem rok 2018-2019 jsem jezdilo více než 600 tisíc čínských turistů ročně. V útratách na osobu a na den se pohybovali na prvním místě, generovali v průměru už kolem miliardy korun ročně jenom na DPH.
1: Teď do Česka jezdí zhruba 200 tisíc Číňanů ročně. Opozice ale v posledních dnech vyzývala Tomia Okamuru, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Ruské noční útoky na ukrajinskou metropoli Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 13 je zraněných, informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Na místě zasahují záchranáři. Útok přišel den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajinci se už více než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil odvetné útoky na ruskou logistickou infrastrukturu nebo rafinérie a ropná zařízení. Fotbalisté Anglie získali na mistrovství světa bronz. V zápase o třetí místo zdolali Francii 6-4, když po poločase vedli už 4-0. Hattrick dal Angličan Bukayo Saka, za poražené se dvakrát trefil Kylian Mbappé, který z 10 góly vede tabulku střelců turnaje o 2 branky před Argentincem Lionelem Messim. Toho dnes od 21 hodin našeho času čeká finále šampionátu proti Španělsku. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami, někde se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. V nájezdu z Pražského okruhu na Vysočanskou ulici dejte pozor, osobní auto tady narazilo do dopravního značení. Nehoda je stále také na kruhové křižovatce ulice Veselská a Tupolevová. Je tady střet dvou osobních aut. Problémy zůstávají také na D7, 6,5 km ve směru od Chomutova do Prahy. Tady havarovalo osobní auto do svodidel, na místě zasahují policisté. D8 mezi 8,5 a 8 kilometrem ve směru do Prahy, dejte pozor, osobní auto je tady po nehodě odstavené a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. A ještě doplním D10 a konkrétně 41. kilometr ve směru od Turnova do Prahy, tady je odstavené porouchané osobní auto. Tak opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné nedělní jitro. Dnešní den si užíváme už 8 hodin a téměř 6 minut. A co se týče muziky, máme pro vás opět to nejlepší. V ranní Praze se k nám připojí Kamrat. Nebo kapela Činesky. Já jsem Vláďa Mološík a přeji vám skvělý poslech.

0: Je 8 hodin 15 a půl minuty, Rádio Praha je stále s vámi, užíváme si neděli, dnes je 19. července, tak ať se vám dnešní den maximálně vydaří. Mariánské náměstí a výstaviště v Holešovicích jsou dnes naposledy dějištěm nejrůznějších pouličních představení. Festival Za dveřmi letos vstoupil do své dospělosti, 18. ročník akce opět přinesl do ulic vystoupení nejrůznějších umělců, akrobatů, žonglérů i hudebníků. Vstup je jako vždy volný a celý festival zakončí oslava plnoletosti s názvem Gala Show. Další podrobnosti k programu najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. Dnes bude oblačno až zataženo, od západu občas déšť nebo přeháňky, lokálně i možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. A ráno slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách zesílí. A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Na silnicích buďte opatrní, nehoda je stále na kruhové křižovatce ulice Veselská a Tupolevova. Tady havarovala dvě osobní auta, projíždějte se zvýšenou opatrností. Stále si dávejte pozor taky na D7, 6,5 km ve směru od Chomutova do Prahy. Osobní auto tady narazilo do svodidel. Problémy zůstávají i na D8, mezi 8,5 a 8 kilometrem ve směru na Prahu. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli havarovanému osobnímu autu. A doplním ještě D10, konkrétně 41. kilometr ve směru od Turnova do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je půl deváté, ve studiu Rádia Praha je už připravený Mirek Kasan se zprávami.
1: Dobré ráno. Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu řidiči ani dnes ráno neprojedou po pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa vede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem, Patočkovou a Karlovarskou ulicí. Uzavírka potrvá asi do 11. hodiny dopoledne. Téměř celé Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varují před tím meteorologové. Výjimkou bude jen severozápadní polovina území. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dále platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Vláda v pondělí projedná změny v navyšování důchodů. Lidem od 80 let by se penze mohla každých 5 let zvýšit o 500 korun. Dnes se tak děje až od 85. Návrh počítá taky s opětovným zvýšením penze pracujícím seniorům. Neobsahuje ale zastropování důchodového věku na 65 letech ani návrat k vyšší valorizaci. Opozice kritizuje hlavně plošné přidávání všem seniorům. V jihokorejském Pusanu dnes zasedne výbor pro světové dědictví UNESCO. Bude se zabývat nominacemi na zapsání asi 30 nových památek na seznam světového dědictví. Je mezi nimi například hora Olymp v Řecku. V současnosti je na seznamu zapsáno přes 1200 lokalit ve 170 zemích. Česko jich má 17, třeba historické jádro Prahy nebo Lednicko-Valtický areál na Moravě. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 14. etapu cyklistické Tour de France a zvýšil svůj náskok v čele průběžného pořadí. Před největším rivalem Danem Jonasem Vingegaardem, který dojel čtvrtý, vede hvězdný Slovinec už o 4,5 minuty. V Praze dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami, někde se může vyskytnout i bouřka. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme na D5C na 13. až 12. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. Dejte pozor, je tady nehoda. Osobní auto po ní skončilo mimo vozovku. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Problémy máme také na D8, a to mezi 8,5. a 8. kilometrem ve směru do Prahy. Tady neprojedete pravým místním pruhem kvůli nehodě osobního auta, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor také v úseku ulice Vítězná až most Legií v Praze 1, kde probíhá oprava tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. V opačném směru od mostu Legií po Vítěznou neprojedou auta ani tramvaje ve směru na újezd. Provoz je vedený po objízdné trase, omezení tady potrvá ještě do 2. srpna. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 8:30, dobré nedělní ráno. Za pár minut vám nabídneme pár aktuálních tipů pro volný čas. A další songy v ranní Praze přináší Kygo a Donna Summer. A už teď Thomas Robin. Hezký poslech.

0: 8 hodin 45 minut, Rádio Praha stále s vámi. Nedělní ranní Praha teď pokračuje pražskými tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Kampě můžete navštívit francouzský trh, těšit se můžete na pochoutky z francouzské kuchyně, vynikající šumivá vína, řadu hudebních vystoupení a taky na bohatý doprovodný program pro nejmenší návštěvníky. Chybět nebudem ani čerstvé pečivo, aromatické sýry, uzeniny, mořské plody nebo francouzské palačinky. Francouzský trh bude na Kampě až do nedělního večera. A v zoologické zahradě startují speciální večerní prohlídky s průvodcem. Co dělají zvířata po západu slunce a která jsou v noci nejaktivnější, dozvíte se během celého léta. Stačí se registrovat na webu zoologické zahrady a dá se očekávat, že zájem bude obrovský, tak si termín zarezervujte co nejdřív. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, od západu občas déšť nebo přehánky, lokálně i možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách zesílí. Doplníme aktuální dopravní informace D5. Tady máme problém mezi 13. a 12. kilometrem ve směru od Rozvadova do Prahy. Havarovalo tady osobní auto a skončilo mimo vozovku. Projíždějte velmi opatrně. Opatrně také na D8 mezi 8. a 5. a s 8. kilometrem ve směru na Prahu. Tady neprojedete pravým místním pruhem kvůli odstavenému havarovanému vozidlu. Jedná se o osobní vůz a připomínám také komplikace, které jsou například v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru, obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Letní měsíce v Biu oko budou patřit dobrákovi, lovci démonů, vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Praha další zprávy a ve studiu připravený Mirek Kasan.
1: Hezký den. V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Měli byste si je zkontrolovat před cestou do zahraničí. Praha 7 získala stavební povolení na bytový dům v ulici Za Papírnou. Dobrovolníci na jihu Čech letos zachránili 1500 srnčat před sečí. A čeká nás deštivý chladnější den, místy i s možností bouřky a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Víc než 320 000 Čechů skončí do konce roku platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat desítek tisíc řidičů. Platnost dokladu byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chcete řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
1: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Praha 7 získala stavební povolení na bytový dům s 62 byty v ulici Za Papírnou u stanice metra Nádraží Holešovice. Nájemní byty budou určené handicapovaným, seniorům, samoživitelkám i rodinám ohroženým ztrátou bydlení, ale také hasičům, policistům, zdravotníkům nebo učitelům. Náklady na výstavbu radnice odhaduje na 250 milionů korun. 170 milionů získala jako dotaci z Fondu rozvoje dostupného bydlení Prahy. Informoval o tom starosta 7. městské části Jan Čižinský z Prahy sobě. Úřad teď připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Stavba by mohla začít na podzim a trvat zhruba 2 roky. Většina bytů bude mít dispozici 1+KK, byty ale budou modulové, aby šly spojovat podle potřeby větších rodin. Praha 7 v současnosti spravuje 675 bytů. Na přidělení v systému podporovaného bydlení čeká 57 žádostí. Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku zhruba 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou nebo louky procházejí v rojnici. Výsledky záchranné akce na jihu Čech shrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
4: Náš spolek letos monitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z párkaté zvěře. Kromě mláďat srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, ježci a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví.
1: Americká armáda 8. noc v řadě útočila na Irán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za 2 zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při iránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, protivzdušná obrana nebo sklady raket a dronů. Irán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Iránský nejvyšší vůdce Ajatolláh Mojtaba Chamenei prohlásil, že pokračující americká ofenzíva je důkazem toho, že podpis prezidenta Trumpa je bezcenný. Bronzové medaile na světovém šampionátu získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o 3. místo přestřílel 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se 2x dostala na rozdíl jediné branky. O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami, někde se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme na D5 mezi 13. a 12. kilometrem. Dejte pozor ve směru od Rozvadova do Prahy. Osobní auto tady havarovalo a skončilo mimo vozovku. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Opatrně i na D8 mezi 8,5. a 8. kilometrem ve směru do Prahy. Tady neprojedete pravým místním pruhem kvůli havarovanému osobnímu autu. No a komplikace, ty jsou také v pražských ulicích, například v Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněná ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 6 minut po 9. hodině a nedělní ráno pokračuje. Už v příštích minutách, třeba ohlednutím do historie dnešního data, tedy 19. červencového dne s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze už čeká Eva Farna. A taky Travis. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
4: I think we made a history today.
3: Karolína Muchová jen půlku.
4: Linda, my ex-friend.
3: Nečekaná katastrofa postihla severočeský most v roce 1895. Večer v 9:30 se hnuly podpovrchové vrstvy sypkého písku a v některých částech města se tak otevřely obrovské jámy. Zem pohltila 25 domů a 13 domů z části. Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
3: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
6: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
3: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku musely některé letecké společnosti zastavit lety. Mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví. Od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. Kulatých 80 má dneska rumunská tenisová legenda Ilie Nastase. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách, v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
7: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
3: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.
8: Dnes bude oblačno až zataženo, od západu občas déšť nebo přeháňky, lokálně i možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. A ráno slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách zesílí. A máme pro vás taky aktuální dopravní informace. Začneme na D8 mezi 8,5 a 8 kilometrem. Stále dávejte pozor ve směru do Prahy. Tady neprojedete levým jízdním pruhem. Je to kvůli nehodě osobního auta, na místě je havarované vozidlo. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. V úseku Hostivařské náměstí až k ulici K Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Tady probíhá oprava mostu

0: přes Botěče v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař Chorov. V místě je střídavý jednosměrný provoz, vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Na Rádiu Praha jsou před námi další zprávy. V 9:30 je přináší Mirek Kasan.
1: Hezký den. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, při kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna upozorňuje, abyste na něj neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Předseda poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Tomio Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany. Opozice ho ale v posledních dnech vyzývala, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra, zakleté princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují taky český dubbing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později je vystřídali David Novotný, Kamila Špráchalová a Tomáš Juřička. Postupně vznikly další tři filmy o Šrekovi. Pátý díl má mít premiéru příští rok. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA v Aténách. Nejvýše nasazenou dánku Kláru Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes se o titul utká s domácí Řekyní Marií Sakariovou. V Praze dnes bude oblačno až zataženo, občas zaprší, někde se může vyskytnout i bouřka. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace v ulici Pod hranicí v Praze. Tady je momentálně uzavírka kvůli propadlé vozovce. Pracuje se tady na vodovodním potrubí a práce a omezení potrvá zhruba do dnešní večerní 18. hodiny a 30. minuty. Komplikace zůstávají také v ulici Československé armády. Tady máme problém také v podobě uzavírky kvůli havárii vodovodního potrubí. Uzavírka tady potrvá ještě do zítřejšího rána. Připomínám problémy ve Střelničné ulici v Praze 8, kde se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: S vtipem sobě vlastním vysvětluje na sociálních sítích i ve své knize rodičům, jak mají správně léčit neduhy svých dětí, co ho nejvíc rozčiluje, co ho přilákalo právě k pediatrii a co mu před časem pomohlo zvládnout vyhoření. I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit dětskař, tedy Cyril Matějka. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné nedělní ráno i teď po 9:30. Hlavní metropolitní události týdne nabídne už za chvíli souhrnu rubrika Týden v Praze. Dnes uslyšíte třeba o dopravních omezeních i poštulkách obecných. A nevynechám ani nejbližší hity, o ty se v ranní Praze postarají Alvaro Soler a Marta Santos. I Marshmallow s Khalidem. Přeji vám příjemný poslech.

0: Po týdnu je v tomto čase opět prostor na souhrn hlavních metropolitních událostí posledních dnů. Dnes od Štěpánky Martanové v rubrice Týden v Praze uslyšíte třeba o nových dopravních omezeních nebo o tom, kde se zahnízdily poštolky obecné.
1: Hezký den. Od pondělí platí v Praze další dopravní omezení. Na magistrále před hlavním nádražím je omezený provoz a řidiči musí v obou směrech jezdit dvěma pruhy místo dosavadních tří. Správa železnic tam upravuje stropní desku odbavovací haly a práce potrvají do listopadu. Filip Dvořák zůstává lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1. Podpořilo ho 7 členů oblastní rady strany. Sám Dvořák nehlasoval. A to i přesto, že ho vedení občanských demokratů minulý týden vyzvalo, aby se o post starosty Prahy 1 neucházel. Důvodem je to, že Dvořák dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun. Ten Dvořák zdědil. V centru města se popoledně srazil vůz pro převoz biologického materiálu s autem, které řídil poslanec za motoristy Filip Turek. Převozový vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. S vícečetnými poraněními ho záchranáři převezli do traumacentra a příčiny nehody teď vyšetřuje policie. V pondělí měli také problémy tramvaje, a to kvůli poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí. Dopravní podnik kvůli tomu přezkoumá videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Technici zjišťovali, jestli problémy nezpůsobila třeba technická závada auta a nebo tramvaje. Tramvaje nejezdily přes Čechův most a Karlín a zpět se vrátily v úterý, respektive ve středu večer. Praha 5 rozšíří základní školu v Cibulkách o druhou budovu. Kapacitu navýší přibližně o 220 žáků. Záměr vypsat zakázku na předprojektové a projektové práce schválili tamní radní. Ve středu zasahovali hasiči u požáru hospodářské budovy v Cholupicích. Na místě měli více než 20 kusů požární a výškové techniky. Jeden člověk zemřel a další byl zraněný při střelbě v Hrebenově ulici v Praze 10. Policisté tam zasahovali ve středu dopoledne a zjistili, že s největší pravděpodobností šlo o vraždu asi 51-leté ženy a pokus o sebevraždu jejího o 4 roky staršího bývalého příbuzného. Dopravní podnik vypsal tender na dodávku až 200 městských autobusů. Polovina by měla jezdit na naftu, část bude hybridních. Za nové vozy by měl podnik zaplatit přes 1,5 miliardy. A vypadá to, že v Nových Butovicích bude stát mrakodrap. Projekt Top Tower totiž získal od tamního úřadu stavební povolení. Budova vysoká 126 metrů s konstrukcí připomínající vrak lodi, mimochodem je od výtvarníka Davida Černého, se má po dokončení stát nejvyšší stavbou v Česku. Praha 4 chce, aby hlavní město vybudovalo osídla úřadu a polikliniky na Budějovické eskalátor směrem dolů do vestibulu stanice metra C. Současné řešení, kdy máme k dispozici dlouhé schodiště, je podle městské části nevyhovující. O výzvě směrem k magistrátu v týdnu rozhodli radní městské části. A radnice také vyzvala místní, aby nesahali a nepřenášeli nikam poštolky obecné. Zahnízdili totiž na budově úřadu. A protože se teď mláďata učí létat, není výjimkou, že sedí na zemi a odpočívají. Od soboty nejezdí spálenou a Národní ulicí tramvaje. Výluka, která se týká 12 linek, potrvá do 10. srpna. Dopravní podnik opravuje tramvajovou trať. A na Ovocném trhu se celý víkend koná už tradiční folklorní festival a v Troji pak už 15. ročník kultovního srazu majitelů a milovníků italských skútrů Vespa. I takový byl další červencový týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Pro dnešek je to vše, děkuji za pozornost a hezký zbytek víkendu přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, od západu občas déšť nebo přehánky, lokálně i možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. A ráno slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách zesílí. A doplníme také aktuální dopravní informace. Na silnicích se toho moc nezměnilo. Stále počítejte s komplikacemi například v ulici Pod hranicí. Tady je uzavírka kvůli propadlé vozovce. Pracuje se tady na vodovodním potrubí. Omezení nebo uzavírka v tomto místě potrvá ještě do dnešní zhruba 18. hodiny a 30. minuty. Komplikace máme také v ulici Československé armády v Praze, kde je také uzavírka kvůli havárii vodovodního potrubí. Opravy potrvají ještě do zítřejší 8. hodiny ráno. Připomínám také komplikace v úseku ulice Vítězná až Most Legií v Praze 1. Probíhá tady oprava tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. V opačném směru od Mostu Legií po Vítěznou neprojedou auta ani tramvaje ve směru na Újezd. Provoz je vedený po objízdné trase. Omezení tady potrvá do 2. srpna. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je 10 hodin, s vámi je Rádio Praha, máme pro vás další zprávy ve studiu, už je připravený Mirek Kasan.
1: Hezké dopoledne. Silničáři v noci zbourali dva mosty v jeho západní části Pražského okruhu. Umožní to jeho rozšíření na 6 pruhů. V pražském Šeberově budou dělníci upravovat náměstí. Lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data správy Národního parku. A čeká nás chladnější deštivý den s teplotami do 22 stupňů. Místy se může vyskytnout i bouřka.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský okruh bude mezi Slivencem a Ořechem ještě do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci zdemolovali dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na 3.
3: Dělníci mosty rozbili těžkou technikou a pomocí jeřábů jednotlivé kusy spustili na vrstvu rozemletého asfaltu a betonu. Poté je na kamionech odvezli do nedalekého depa, vysvětluje stavby vedoucí Petr Heller.
4: 80% toho materiálu zrecyklujeme a použijeme na novou výstavbu těchto mostů.
3: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla se pod bývalé mosty 6 jízdních pruhů nevešlo.
5: Nejsou v tak špatném technickém stavu, ale musí pryč, abychom mohli postavit rozkročenější mosty, pod které potom začneme stavět širší dálnici D0.
3: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Radnice v pražském Šeberově chystá přeměnu náměstí. Dělníci tam vysadí více zeleně a zlepší podmínky pro zachytávání dešťové vody. Městská část za úpravy zaplatí bezmála 13,5 milionu korun. Práce mají začít v září a trvat mají do konce dubna příštího roku. Potvrzuje nezávislá starostka Prahy Šeberova Petra Venturová.
6: Náměstí potřebuje více zelených prvků a zároveň doplnit o modrozelenou infrastrukturu. Vždycky budeme pracovat po částech tak, aby to náměstí bylo průchozí, použitelné pro veřejnost a nikdy nedojde k uzavření celého náměstí.
1: Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data správy Národního parku. Kůrovcové kalamity se podle nich vracejí ve vlnách. V minulosti pomohlo škůdce zastavit počasí. Šumavské lesy jsou aktuálně v podobné situaci jako před 15 lety, vysvětluje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
7: Přišla nějaká vlastně velká vlna kůrovcového napadení a potom jakoby sama odeznívala. My jsme vlastně teď v této chvíli v roce 2026 na Šumavě podle našich dat opět zase v té fázi, kdy ta křivka napadení kůrovcem jde rapidně dolů a vidíme, že vlastně takto v tom šumavském lese nebo v těch šumavských lesích chodí běžně.
1: Během poločasové přestávky při dnešním finálovém zápase fotbalového mistrovství světa vystoupí například Madonna, Shakira, Justin Bieber, britští Coldplay nebo korejská skupina BTS. Půjde o vůbec první takzvanou halftime show v historii šampionátu, která může poločasovou přestávku protáhnout místo obvyklých 15 minut až na dvojnásobek. Podobné vystoupení o přestávce je známé například z finále ligy amerického fotbalu NFL, takzvaného Super Bowlu. Mezinárodní federace FIFA si od novinky slibuje zisk v přepočtu víc než 2 miliardy korun. Fotbalistům pražské Slávie bude na startu nové sezóny zhruba 6 týdnů chybět levý obránce David Jurásek. Český reprezentant léčí svalové zranění, které utrpěl při tréninku na světový šampionát v Americe. Zhruba stejnou dobu bude sešívaným ze zdravotních důvodů scházet jedna z letních posil Oskar Kubiak. Klub to uvedl na síti X. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami, někde se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V ulici Nad Lesem v Praze 4 je kvůli opravě povrchu vozovky uzavírka, která potrvá do 28. července. Pozor také k Belské ulici, tam stále probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je ve směru k Cínovecké převedený do protisměru v úseku ulic Novopatská Cínovecká a vedený jedním místním pruhem. Ve směru k Průmyslové v úseku ulic Cínovecká Novopatská je provoz vedený také jedním místním pruhem a omezení tady potrvá do 15. srpna. V Novopatské ulici v Praze 9 až 14 je provoz vedený jedním místním pruhem v každém směru. Omezení je v tomto místě kvůli rekonstrukci k Belské ulice a potrvá do 15. srpna. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 10 hodin 6 minut, krásné nedělní dopoledne. K létu patří výlety a tak se na jeden vydáme už za necelou půl hodinu s naší letající redaktorkou Sabinou. A v nejbližší muziku ve víkendové Praze zajistí třeba Katy Perry. Hello Black.

0: Sounds na Rádiu Praha. 10 hodin 17 minut. Máte-li rádi divadlo, pak si určitě nenechte ujít letní scénu Studia 2. Vyšehradský amfiteátr hostí ty nejoblíbenější české herce v komediích i dramatech, které vás pobaví i dojmou. Divadlo Pod širým nebem s výhledem na noční Prahu je jedním z nejromantičtějších zážitků, které můžete do konce srpna zažít. Program je nabitý premiérami i osvědčenými hity, které pravidelně vyprodávají sály. Metropolitní léto hereckých osobností vás ani letos nesklame. Více zajímavých tipů najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je kulturou.
2: Praha je nej. Jen pár kroků od Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseni, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem.
3: Praha je nej.
0: A zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám, komplikace na Pražském okruhu mezi Slivencem a Ořechem je do 11. hodiny uzavírka. Silničáři tam v noci zdemolovali dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice ze dvou pruhů v každém směru na tři. Komplikace máme také v ulici Pod hranicí v Praze. Tady je uzavírka kvůli propadlé vozovce a potrvá ještě do dnešního večera. Podobný problém je také v ulici Československé armády, kde je také uzavírka kvůli havárii vodovodního potrubí. Práce tady potrvají ještě do zítřejší zhruba 8 hodiny. A připomínám problémy v úseku ulice Vítězná až Most Legií v Praze 1, kde probíhá oprava tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu.

0: opačném směru od mostu Legií po Vítěznou neprojedou auta ani tramvaje ve směru na Újezd. Provoz je vedený po objízdné trase a omezení tady potrvá do 2. srpna. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si

0: 10 hodin 30 minut, s vámi je Rádio Praha. V Praze je spousta míst, kde si můžete na chvilku odpočinout od ruchu velkoměsta a ještě se něco nového dozvědět. Na Dívčí hrady k rezervaci divokých koní Převalského vyrazila naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Já vyrážím ulicí Výmolova a za sebou mám železniční koleje a přede mnou je mírný kopec. Tak jdeme na to. První zastávkou je starý radlický hřbitov. A já pokračuju stále do kopce, podél něj. Tady mě zdraví slepičky. Tak já už jsem došla na takovou náhorní plošinku. Mám za sebou mírný kopec a stoupání. A před sebou už vidím plot, dřevěný plot, který ohraničuje výběh koní Převalského. A právě ty mě mimo jiné dneska budou zajímat, tak jsem zvědavá, jestli tu nějakého potkám. Na plotě jsou umístěné dvě cedule s informacemi o koních Převalského. Můžete si tu přečíst nejrůznější podrobnosti, kdy třeba Pražská zoo spustila projekt Návrat divokých koní. Ta pravidelně koně Převalského převáží do svého původního teritoria, třeba do Mongolska, a v posledních letech je to taky Kazachstán. Viděli jste už nějakého koníka, nebo ještě ne?
2: No, my jsme tu poprvé a zatím jsme žádného neviděli, jenom na obrázku.
1: Odsud je mimochodem krásný výhled na Prahu, teďka je teda obrovské horko, máme léto. Tak co byl ten důvod, že jste zvolili tenhle výlet právě sem?
2: My máme týden v Praze dovolenou a na dnešek vyšel tenhle kopec, protože bydlíme v domě, z kterého sem koukáme do daleka, takže tak, vyšlo to a je docela po bouřce, tak jako není to úplně nejhorší.
1: Já tady možná využiju toho, že tady nejste sama a vy tady máte sebou, to jsou vaše děti, ano. Nebo dva kluky, dva chlapečky. Tak kluci, jak se vám líbí na výletě s mámou?
3: Dobře.
1: Jo. A kam teďka máte teda namířeno? Protože maminka říkala, že plánujete se spojit teda se zbytkem skupiny.
2: Ne, to není naše skupina, ale my jsme říkali, že teďka do Stínu, tam dolů z kopce, ale děti asi láká vidět toho koně, tak zkusíme druhou vyhlídku.
1: Je fakt, že ten areál nebo ten výběh je obrovský, takže ono je to možná i trochu o štěstí, jestli ho člověk uvidí nebo ne. Taky podél té ohrady potkáte několik vyhlídek. Já jsem teď zrovna na jedné z nich, jsou tady další doplňující informace. Já jsem tu ohradu částečně obešla, bohužel teda musím konstatovat, že jsem koně nepotkala, nicméně je to důvod, co sem vrátit. I tak se mi výlet moc líbil a považuji ho za povedený. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Malošík.
0: Máme pro vás aktuální dopravní informace s omezením. Počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Ve Vídeňské ulici v Praze 4 probíhají stavební práce, kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou Vídeňská a u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do 31. srpna. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici a v místě jsou zúžené jízdní pruhy. Ulice je mezi křižovatkami ulic Káhovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A pozor, i trošku dál od Prahy na dálnici D11 ve směru z Prahy na 66. kilometru je tam odstavené porouchané auto. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT 2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art, vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
7: Give me a beat.
5: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je krátce po 10:45, vaším nedělním parťákem je Rádio Praha, přejeme krásný den. Vězné léto pod Žižkovskou věží je oblíbená letní divadelní scéna divadla Kalich a jeho partnerských souborů. V malebném prostředí Malerových sadů na Praze 3 se do 3. září koná už 8. ročník festivalu. Program nabízí bohatý výběr úspěšných komedií a koncertů předních českých umělců. Začátky představení začínají vždy v 19 hodin. Letos vás čekají oblíbené tituly jako Bez předsudků, S pidlou v zádech, Nikdy není pozdě, Malé chytré lži nebo Legendární lakomec. A z koncertů nebo hudební večerů zmíním třeba velký muzikálový večer divadla Kalich či koncerty Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Další tipy najdete taky na našem webu praha.rozhlas.cz. No a přidáme ještě aktuální dopravní informace. Komplikace zůstávají v úseku Hostivařské náměstí až k ulici K Horkám v Praze 15. Tady se pracuje na silnici, probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. A ještě D11, 66. kilometr ve směru z Prahy. Dejte pozor, je tam odstavené porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. 107,1 FM.

missing my same old us before we learned our truth.

0: Studiu Rádia Praha je už se mnou Mirek Kasan a přináší zprávy v 11 hodin.
1: Hezké dopoledne. Nemocnice na Františku otevřela novou pohotovostní ambulanci pro dospělé. Žádný projekt z participativního rozpočtu Prahy 14 letos neprošel. Radnice chystá úpravy pravidel. Sociální sítě společnosti Meta jsou aktuálně nedostupné. A čeká nás deštivý chladnější den s možností bouřky a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze můžou nově využít samostatnou ambulanci lékařské pohotovostní služby pro dospělé v nemocnici na Františku. Pracoviště má vlastní čekárnu a nahradilo dosavadní pohotovost, která fungovala jako součást urgentního příjmu. Změna má zpřehlednit organizaci akutní péče a zefektivnit provoz nemocnice. Pokračuje i její mluvčí Ivana Jurčišinová.
3: Nové uspořádání přispěje k přehlednější organizaci zdravotní péče. Lékařská pohotovostní služba je určena dospělým pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu nebo zhoršení onemocnění, které vyžaduje neodkladné ošetření mimo ordinační dobu praktických lékařů.
1: Obyvatelé Prahy 14 nevybrali žádný projekt do participativního rozpočtu na proměnu veřejného prostoru. Podle pravidel musí radnice vyřadit návrhy, které dostanou víc než 5% negativních hlasů, a tuto hranici překročily všechny projekty.
4: Největší podporu mezi obyvateli Prahy 14 mělo rozšíření dětského hřiště Jiráskův sad. I tento návrh ale dostal těsně přes 5% negativních hlasů. Vedení městské části proto rozhodlo, že v září předloží návrh 6. etapy participativního rozpočtu s upravenými pravidly. Změny mají zamezit tomu, aby se podobná situace opakovala. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Část služeb společnosti Meta hlásí aktuálně výpadek. Podle serveru Down Detector se problém týká i sociální sítě Facebook nebo Instagram. Meta se zatím nevyjádřila. V roce 2021 globální výpadek dceřiných společností Facebooku trval asi 6 hodin. Tehdy ho způsobila chyba nastavení, která odřízla služby společnosti od zbytku internetu. 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají po dalších přeživších.
5: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě, a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA Tour v Athénách. Nejvýše nasazenou Danku Claru Tausonovou, páteční přemožitelku Sary Bejlek, porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o 9. titul ve dvouhře utká s Řekyní Marií Sakkariovou. A jaká jsou očekávání české hráčky před finálovým soubojem?
6: Na ten zápas Marii se extrémně těším, protože vlastně hraje doma a hrát doma je prostě strašně speciální a jsem ráda, že vlastně má tady tu příležitost, protože vlastně já už jsem to zažila několikrát v České republice a je to prostě úžasný pocit pro nás, pro hráče, hrát před domácím publikem.
1: Barbora Krejčíková narazí na Sakkariovou po 4. v kariéře. Všechny dosavadní vzájemné duely vyhrála. Ten poslední před 5 lety ve finále Roland Garros, kde získala premiérový grandslamový titul ve dvouhře. Dnes bude v Praze převážně oblačno až zataženo, s deštěm nebo přeháňkami nebo i bouřkami, s větší pravděpodobností na jihu metropole. K večeru srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: na co byste si měli dát pozor na silnicích, tak třeba na uzavírku ulice Pod hranicí v Praze. Tady došlo k propadlé vozovce, práce na vodovodním potrubí potrvají ještě do dnešního večera. A komplikace máme také v ulici Československé armády v Praze. Tady se pracuje na vodovodním potrubí kvůli havárii. Je tady uzavírka ulice až do zítřejšího rána. Připomínám také problémy v Jiverenské ulici v Praze 1, kde probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. Omezení tady potrvá do 23. února 2027. A s komplikacemi počítejte v ulici Krokova v Praze 2. Pracuje se tady na vozovce. Ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova, Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lumírova a Slavojova a práce potrvají do konce března 2027. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nádherné nedělní dopoledne, máme 6,5 minuty po 11. hodině. Silničáři v noci zbourali dva mosty na Pražském okruhu. Chtějí rozšířit vozovku mezi dálnicemi D1 a D5 v obou směrech ze dvou jízdních pruhů na tři. Podrobnosti nabídneme už za pár minut. Opět si skvěle zahrajeme, ve víkendové Praze nás tak čeká třeba Olivia Rodrigo.

0: Bublej na rádiu Praha krátce po čtvrt na 12 přejeme pohodový nedělní den dnes s datem 19. července. Jak už od nás víte, v úterý se po roce opět otevřel francouzský trh na Kampě. Na něm vás čeká nezaměnitelná atmosféra, plná ochutnávání lokálních specialit a vín. Těšit se můžete i na sýry, uzeniny, ústřice, šneky a taky sladké dezerty. Kromě skvělých gastronomických zážitků je připravená i hudební produkce. Francouzské interprety doplní jazz a vystoupení sboru. No a francouzský trh na Kampě můžete navštívit ještě dnes do 21 hodin. Podrobnosti najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Sledujeme aktuální situaci na silnicích, začneme varováním z D5, 74. kilometr ve směru z Prahy na Rozvarov. Dejte pozor, je tam hlášené vozidlo jedoucí v protisměru, tak opatrně ještě jednou D5, 74. kilometr ve směru z Prahy na Rozvarov, je tam hlášené vozidlo v protisměru. Pozor také na jižní spojce, kde máme problém v podobě nehody, a to ve směru na Prahu 9 za nájezdem z Modřanské. Havarovalo tady nákladní auto s osobním, na místo už míří policisté, projíždějte velmi opatrně. A komplikace zůstávají také v Praze, například v ulici Nad Lesem v Praze 4. Kvůli opravě povrchu vozovky je tady uzavírka, která potrvá do 28. července. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Rádia Praha.

0: To byl Teddy Swims na Rádiu Praha, je krátce po půl dvanácté. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený, to znamená, teď už by mělo být vše v pořádku. Silničáři tam v noci zbourali dva mosty. V následujících měsících místo nich postaví nové, které budou mít větší rozpětí. Umožní jim to rozšířit vozovku mezi dálnicemi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů.
1: Tím, že vlastně méně teďka příjezdových cest, tak partner jezdí pozdě, protože jsou furt zácpy.
2: Popisuje dopravní situaci v okolí Pražského okruhu Anna Krátošková. Bydlí v obci Ořech, tedy jen několik set metrů od dvou nadjezdů, které mají silničáři zbourat. Přípravné práce tady začaly už v květnu.
1: My bydlíme hned tady u té silnice, takže je to jakoby celkem nepříjemné, jak to jezdí i v noci, takže to jde slyšet hodně. Teďka v létě je to horší, protože má člověk furt otevřený okno a takhle. No.
2: Přesunul jsem se přímo k mostu z ulice k Austisu. Silničáři pod něj navezli vrstvy rozemletého asfaltu a betonu. Ty budou sloužit jako dopadová plocha pro kusy mostní konstrukce. Jak vysvětluje stavby vedoucí společnosti Skanska Petr Heller.
3: Začínáme nastrojovat jeřáb, bagry se připravují nahoře na demolici.
2: Ještě před pádem dělníci most zabezpečí pomocí jeřábů. Jakmile se jednotlivé kusy konstrukce oddělí, tak v nich paliči vytvoří oka pro uchycení.
3: Tady dole se rozpadkovává v tuhle chvíli 600 jeřáb, který to vlastně veme. Čeká tady několik kamionů, na který se to bude odhazovat, ty ocelové nosníky, a odvážet na depo.
2: Specialisté materiál zrecyklují a díky tomu z něj pak 80% dělníci znovu použijí na stavbu nových nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnic pod nimi podle mluvčího Jana Rýdla chce rozšířit pražský okruh ze dvou pruhů v každém směru na tři. Tak široká vozovka se pod staré mosty nevešla.
4: Poslední sčítání dopravy nám ukázalo, že skutečně tady mezi napojením D5 a odbočkou na Barrandov, to znamená Slivencem, je skutečně největší deficit té přepravní kapacity. Dálnice čtyřpruhová tady speciálně v době dopravní špičky skutečně kapacitně nestačí.
2: A teď už začala samotná demolice.
3: Rozbíjíme beton vlastně kladivama, co jsou na bagrech.
2: Jak poznají, kdy už s tím mají skončit, aby se tam nepropadli sami?
3: Vždycky bagry jsou v dostatečné bezpečné vzdálenosti, mají natažený rameno, takže by se snad nemělo nic stát.
2: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha.
0: A jsme na silnicích, aktuální dopravní informace přinášíme i teď po půl dvanácté a začneme varováním z D5 na 74. kilometru ve směru z Prahy na rozvaru. Dejte pozor, stále tam platí varování před vozidlem jedoucím v protisměru, tak opatrně. Komplikace zůstávají i na jižní spojce, a to ve směru na Prahu 9. Za nájezdem z Modřanské tam havarovalo nákladní auto s osobním. Opatrně i v ulici Olgy Havlové, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh, to je Praha 3. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: V další prázdninové repríze pořadu Až na dřeň bude hostem Kateřiny Kubalové muž, který na sociálních sítích a nově i ve své knize s vtipem sobě vlastním vysvětluje rodičům, jak mají správně léčit neduhy svých dětí. Co ho nejvíc rozčiluje, co ho přilákalo právě k pediatrii a co mu před časem pomohlo zvládnout vyhoření, o tom promluví už za pár minut na Rádiu Praha Cyril Matějka, neboli Dětskař. Začínáme hned po zprávách v poledne. Dobrý poslech i chuť k nedělnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A připomínám komplikace na silnicích. Stále si dávejte pozor na nehodu, kterou máme hlášenou z jižní spojky směrem na Prahu 9 za nájezdem z Modřanské ulice. Tady havarovalo nákladní auto s osobním, tak opatrně. S omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Ve Vídeňské ulici v Praze 4 probíhají stavební práce, kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží, a to až do 31. srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 12 hodin, polední zprávy na rádiu Praha přináší Mirek Kasan.
1: Hezké poledne. Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjem je po noční demolici dvou mostů znovu průjezdný. Na jihu Norska stále zuří požár. Od pátku se ho hasičům nepodařilo dostat pod kontrolu. Fotbalisté Anglie vybojovali na světovém šampionátu bronzové medaile. Večer se rozhodne o titulu. A dnešek bude deštivý s možností bouřky a teplotami do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Provoz na pražském okruhu mezi Slivencem a Řeporyjem se po noční demolici dvou nadjezdů postupně vrací k normálu, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Zatím pokračují úklidové práce, auta ale úsekem už projedou, zatím jedním pruhem v každém směru. Do dvou pruhů se má provoz obousměrně vrátit zhruba po 13. hodině. Pražský okruh uzavřeli silničáři od včerejšího večera kvůli bourání mostů v ulicích k Austisu a zadní kopanině. Nahradí je nové nadjezdy, které umožní budoucí rozšíření okruhu ze 4 na 6 jízdních pruhů. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že budou hotové ještě letos. Téměř 3 miliony korun získaly 4 pražské městské části z dotačního programu Obec přátelská rodině a seniorům. Ministerstvo práce a sociálních věcí peníze poskytuje na pořádání jednorázových akcí i dlouhodobých aktivit pro děti, mládež a seniory. Nejvyšší částku 1 milion a 200 tisíc korun získala Praha 13. Na co ji použije, říká její mluvčí Lucie Steinerová.
3: Díky získaným dotacím jsou realizovány desítky aktivit a akcí na celém území Prahy 13. Ve spolupráci s DDM Sudulky se každoročně konají příměstské tábory pro děti, rodinné sportovní hry a nově také novoroční ples pro děti a dospělé.
1: Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr. Pokračuje meteorolog Marian Sandev.
4: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
1: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Meteorologové proto doporučují zajistit okna, dveře a předměty volně položené venku. Požár na jihu Norska se hasičům stále nedaří dostat pod kontrolu. Další šíření ale už podle policejních zdrojů norského deníku Aftenposten nehrozí. Do hašení je stále zapojených 6 vrtulníků. Zatím plameny zničily přes 100 obydlí a stovky lidí se museli evakuovat. Požár vypukl v pátek v obytné oblasti v městě Drammen, asi 50 kilometrů západně od Osla, odkud se rychle rozšířil. Podle deníku Aftenposten je největším požárem v moderní historii Norska. Bronzové medaile získali na světovém šampionátu fotbalisté Anglie. Výběr kouče Thomase Tuchela v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii. Ve finále se dnes v New Jersey utkají Argentina a Španělsko. Jihoamerický tým obhajuje titul a stejně jako na minulém šampionátu mu výrazně pomáhá Lionel Messi. O 39-leté hvězdě soupeře mluví španělský trenér Luis de la Fuente.
5: Messi je jedinečný hráč, mimořádný talent. A především tohle musím znovu a znovu opakovat. Příklad pro mladší sportovce. V jeho věku, jaký má přístup, jak se chová na tomhle mistrovství světa, které hraje tak velkolepě, to je pozoruhodné.
1: V finále světového šampionátu mezi fotbalisty Španělska a Argentíny začne v 21 hodin našeho času a v přímém přenosu ho odvysílá digitální radiožurnál Sport. Odpoledne bude v Praze převážně oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami nebo i bouřkami, s větší pravděpodobností na jihu metropole. K večeru srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia a stejné předpovídají meteorologové taky na zítřek. Má být polojasno až jasno během dne přechodně s kupovitou oblačností.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou na jižní spojce ve směru na Prahu 9 za nájezdem z Modřanské. Tam havarovalo nákladní auto s osobním. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor na D6 na 30. až 31. kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Tady se pohybuje chodec se psem u dálnice, tak opatrně. No a komplikace, ty máme taky v Praze 11. v Benkově ulici, pracuje se tady na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Až na dření s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
7: Jmenuje se Cyril Matějka, ale na sociálních sítích vystupuje jako Cyril Děckař, který vtipnou formou vysvětluje, jak správně léčit neduhy dětí. Jak se lékař a nově také autor knihy Dětské lékařství k medicíně dostal? Co mu komplikuje práci a proč ho láká hraní? I o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Cyril Matějka, neboli děckař. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den.
1: Celkem nedávno jste během Noci vědců přednášel studentům z druhé lékařské fakulty, z vaší někdejší alma mater. Co tak ty budoucí doktory nejvíc zajímalo?
2: No, já jsem tam byl hlavně od toho, aby si vybrali vůbec medicínu, protože člověk na gymplu třeba ještě neví, jestli chce dělat, já nevím, veterinu, zubařinu, když je takový ten zaměřený spíš na takovou tu biologii, chemii, tak těch možností je víc. Tak já tam byl, abych jim doporučil tu medicínu, pak jsem byl, abych rozprášil jejich strach z toho, že to je tak těžký studium, takže jsem jim měl za úkol říct, že to není zas tak těžký, že i já jsem to zvládnul. A pak jsem měl za úkol ještě jim třeba říct, že jestli jsem byl na té druhé lékařské spokojený, což jsem byl, tak aby si vybrali právě tu fakultu. Takže to byl takový můj úkol na té přednášce. Mm-hmm. A samozřejmě ještě pak zajímalo tady tam moje novinka, tady ty sociální sítě, takže jsem tam o tom ještě udělal takovou jakoby zmínku, co byly největší průšvihy, co jsem udělal a co byly největší úspěchy. Takže to je takový zajímavý témata.
1: Tak schválně, proč by si měli mladí lidé vybrat tu medicínu? Co k ní nalákalo třeba vás? Jo. Co je takový hlavní argument?
2: No, ten obor je nesmírně široký a furt se mění a je tam furt kam stoupat nebo co měnit a myslím si, že se nikdy nebudete nudit ve smyslu, že by vás to přestalo bavit, protože vždycky já mám takový srovnání třeba, že když jste zubař, ale doufám, že teď je třeba neurážím, že mám pocit, že ten obor je takový úzký, že řešíte jakoby tu pusu, když to ten člověk je mnohem větší a těch oborů je tam kvanta. Takže kdyby vás přestalo bavit být chirurg, tak můžete jít třeba na obvod a takhle můžete různě to měnit nebo můžete si dodělávat atestace, takže ta nabídka těch možností po medicíně je mnohem širší.
1: Co vy i po těch svých zkušenostech vidíte jako třeba největší zádrhel pro mladého lékaře, který vystuduje a nastoupí někam? Co je největší oříšek?
2: No, já myslím, že to je úplně změna toho života, že najednou máte šílenou zodpovědnost, musíte denně vstávat, být ready, mluvit s lidma a máte ty noční služby. To najednou nastoupíte do takového zodpovědného dospěláckého života, že to je, myslím, náročný, zkrátka.
1: Říkal jste zodpovědnost a ono to tak je. Spousta lidí ještě k tomu lékaři chodí jako k takovému zachránci. To musí být pro lékaře obrovské břímě. Vnímáte to tak nebo ne?
2: Vnímám. A ještě bych to připodobnil k tomu, že každý se musí něco naučit. I to být lékař se musíte naučit, jenomže lékaři jakoby by neměli dělat chyby. Jenomže jak se to chcete naučit bez chyb? A to je taková šedá zóna, o které se nemluví, protože každý povolání se to musí nějak naučit, když začínáte. No a tady najednou tu zodpovědnost máte lusknutím prstu, že jste doktor, ale vlastně ještě nic v podstatě neumíte, když nastoupíte a než se to naučíte, tak musíte nějaký chyby udělat, ale o tom se jakoby nemluví. Takže tam je najednou taková zodpovědnost, jak vy říkáte, že najednou jste takový zachránce, měl byste všechno vědět, být perfektní, precizní, pečlivý a najednou je toho strašně moc najednou.
1: Vy jste udělal chyby?
2: No jistě. Chybama se člověk učí a kdo nic nedělá, nic neskazí a nejvíc toho umí ten, co udělal všechny chyby.
1: Zkouší si mladí lékaři třeba během toho studia jakoby ty chyby udělat nějakým způsobem? Pracuje se tam s tímhletím?
2: No, tak chyba je vždycky, když vás někdo vyhodí od zkoušky nebo vás někdo seřve nebo něco uděláte špatně a oni vám to opraví v písemce, tak já myslím, že takhle se připravuje jako člověk během studia na chyby. Ale když jste doktor, tak najednou ty chyby děláte už jako v praxi, že jo? To je něco jiného než v teorii.
1: Říkal jste si potom, když jste nastoupil do té praxe třeba zpětně, proč mi tohle neřekli?
2: Ano, hodněkrát. A bohužel tam na tom asi není tolik prostoru, protože to naše vzdělávání je hodně teoretický. Pak vás samozřejmě pustí na ty pacienty, ale je vás tam třeba 10 na jednou. A dokud prostě nejste vy sám ten ošetřující lékař, tak je to furt něco jiného. No. Ta zaměstnání je prostě furt jiný než to studium.
1: Svět mediků, třeba já znám a věřím tomu, že spousta posluchačů, především z filmu o básnicích z té legendární série. A někde jsem slyšela, že to je pro mediky taková bible, že kdo to neviděl, tak neobstojí. Že tam létají vzduchem ty hlášky, známé věty. Je to tak?
2: Jo, je to super. Mě to taky strašně moc bavilo. A myslím, že každý, kdo studuje medicínu, tak si to určitě pustí a má z toho přesně taky ty své oblíbené hlášky. Já třeba často dělám nějaký prezentace už teďka pro doktory. A občas tam použiju nějaký výstřih jako z toho filmu, že tam dám nějakou scénečku, takže dá se z toho furt těžit.
1: Říká Cyril Matějka.

0: až na dření s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dření. Na Rádiu Práh.
1: S Cyrilem Matějkou jsme si tady povídali o tom, jaké to má vlastně lékař, když nastoupí po studiích do praxe, ale já bych se ještě vrátila o nějakých x let zpátky, kdy vy jste se rozhodoval, že tedy tím doktorem opravdu budete. A jak jsem pochopila, tak vás doma v tom až tak neúplně třeba podporovali, naopak spíš zrazovali. Hmm. Jak to bylo?
2: No, máme v rodině doktory a mám pocit, že je takový trend, že většinou doktoři, kteří vědí, jaký to je, tak zrazují svoje děti. My tomu říkáme, že je něco prohnilého na medicíně, protože když jakoby chcete, aby vaše dítě vás nenásledovalo, tak to znamená, že víte něco, co je takový jako poskvrna té medicíny nebo toho lékařství. A opravdu to tak je, protože ty podmínky jsou hrozně náročné. Vy se strašně dřete, 6 let, studujete, pak jdete pracovat, ten nástupní plat nic moc, pak máte strašnou zodpovědnost a noční služby a trvá vám to mnoho let a mezi tím jsou různý další povolání, které chodí, bych řekl, s naší cestou, kratší cestou a mají třeba dřív víc peněz a je to takový demotivační ta medicína. Jo, je to taková trnitá cesta a my sami třeba občas přemýšlíme, že bychom nechtěli, aby náš syn šel na medicínu. A já bych mu taky vlastně řekl, vyber si něco jiného. A když nad tím takhle přemýšlíte, že i doktor, který to zná, by vlastně radil svýmu dítěti něco jiného. A tak se to přesně stalo mně, že mě taky o to odrazovali. Buď radši ajťák nebo zubář, vyber si něco jiného. Takže to znamená, že tam se něco je špatně, že jo? Když to vlastnímu dítěti nedoporučíte tu školu.
1: Aha, když je to takto demotivační, co vám osobně tu motivaci dodává? Abyste toho nenechal, nešel dělat třeba něco úplně jiného.
2: No tak to, že trnitá cesta neznamená, že není slunce na konci tunelu, nebo že není světlo na konci tunelu.
1: Co je tím sluncem pro vás?
2: No mám pocit, že jednak, když už se to člověk naučí, tak už to není takový stres. Ty první noční služby a tak já jsem nemohl vůbec spát, bál jsem se, že přijde sanitka, že si s tím nebudu vidět rady. Takže jednak je, že člověk má pocit, že už trošku si je jistější v kramflecích. A další věc je, že postupně vám třeba stoupají i nějaký ty finance a třeba postupně taky těch služeb je míň. Takže ta trnitá cesta je zkrátka dlouhá a ono se to, bych řekl, bude furt jako zlepšovat. A ještě i v České republice podmínky pro lékaře se dost zlepšily. Oni tady byly protesty lékařů v roce 2023. Lékaři jsou jenom lidi a od té doby si ty podmínky zase o skok trošku zlepšily. Takže myslím si, že to je lepší, než když jsem nastupoval. A ta situace je určitě lepší, než když byli doktoři mý rodiče.
1: Jaký další skok a kam by byl podle vás potřeba, aby to bylo ještě o něco lepší?
2: No, já mám pocit, že nejvíc lidi trápí ty noční služby, protože to je prostě na úkor, teď jak se furt mluví o takový ty dlouhověkosti a jak je spánek strašně důležitý. Což je samozřejmě pravda. A ty noční, ta práce v noci je strašně jako bolestivá, že jo? Když vás někdo furt budí telefonem, tak někdy mi to zní jak takový skoro psychický týrání, že usnete, probudíte se a vy potřebujete jakoby usnout a když se probudíte, potřebujete jet na 100% i hned, jo? Nesmíte udělat žádnou zase chybu, třeba zachraňujete život. A to je strašně náročný, takže podle mě budoucnost je, aby těch nočních služeb bylo jakoby co nejmíň. To znamená soustředovat tu péči na den a v noci dělat jenom tu nezbytnou nutnou, ale já třeba i pracuji na pohotovosti, nebo k nám chodí rodiče s dětma v noci a to je možná i to, proč točím ty videa, že chodí často s věcma, které by do rána počkali. A proto já se snažím třeba i dát tu osvětu, abych rozlišil rodičům, hele, tohle by počkalo do rána, tohle by do rána nepočkalo, takže se snažím ulevit i těm zdravotníkům třeba, aby nemuseli v noci vstávat k případům, které nejsou akutní.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Horké novinky legend v hlasování.

0: na dřeň.
1: Když dělá člověk takto náročnou práci, tak o sebe určitě musí pečovat, aby jí mohl dělat ještě nějakých x let. Jak to děláte vy? Jak o sebe pečujete po té fyzické, tak i třeba té psychické stránce, která taky dostává zabrat?
2: No, po té fyzické, nejsem žádný velký sportovec, občas jdu proběhnout a to je dobrý relax na hlavu. No a teďka jsem našel úplně takový nový zalíbení v těch sociálních sítích a říkám, já jsem si zkrátil úvazek o jeden den, tak teďka tomu říkám mediální středy. A to je takový můj psychický relax, je, že mám pocit, že jak můžu trošku šířit o tom osvětu, tak mě to tak dělá dobře na to, že je to taková terapie proti vyhoření, když můžete s rodičema se bavit o těch problémech, nebo třeba i teď se bavíme vlastně o problémech mediků nebo zdravotnictví, tak mám pocit, jako, že mi to dělá úlevu, že na to nejsem sám, na ty problémy, nebo je to takový pro mě taková mentální očista.
1: Zmínil jste vyhoření. Potkalo vás někdy to opravdové vyhoření, kdy člověk ztratí motivaci a nechce nic?
2: Mám pocit, že se mi to stalo třikrát v takových vlnách. My máme ty zkoušky nastavené, takže je taková kmenová zkouška, když jste 3 roky doktor, po 5 letech je atestace a vždycky po těch zkouškách je taková klidová fáze a vždycky mám pocit, že se mi to stalo v té době, kdy člověk buď nemá kam stoupat, anebo furt dokola do zblbnutí dělá to stejný. A když chodíte do práce 5 dnů v týdnu a do toho máte dalších 5 služeb, tak jste tam furt a bejt tam furt i o víkendech, když vidíte, že ostatní jezdí na výlety nebo chodí do hospody a vy jste furt zapíkaný v té práci. Lidi se těší na Vánoce a vy jenom přemýšlíte, že budu sloužit 23, 25 a víte, že vlastně ty svátky budete zase v práci, tak vás ta práce pak trošku přestává bavit.
1: Poznal jste to na sobě včas, že je potřeba něco udělat, aby jste se nerozsypal?
2: No, to nevím, jestli jsem to poznal na poprvý, určitě ne. Na podruhý jsem dokonce skončil psychiatrický péči a přestal jsem sloužit na nějakou dobu, na pár měsíců. A teď na potřetí bych řekl, že to skončilo tím, že jsem si zkrátil ten úvazek a pak aspoň člověk za těch, jak hodně pracuje o víkendech, tak pak má aspoň volno v tom týdnu jeden den. Takže mám pocit, že tím jsem si to trošku vybalancoval. Jako, takže to bych řekl, že mi teďka hodně pomohlo.
1: Musel jste v tom případě, kdy jste skončil v té psychiatrické péči předtím, trošku přebojovat sám sebe, že si řeknete o tu pomoc?
2: Jo, je to tak. Já mám pocit, že je to někdy pro člověka taková slabost říct si o pomoc a není to jednoduchý, no, říct, nebo prostě říct, že jste na dně a že dál nemůžete, nebo že už dál nechcete a říct si o pomoc je těžký a ještě, když v kolektivu řeknete, že nebudete sloužit, tak vy jste takovým trnem v oku, jako no, to by mohl říct každej, jo, a teď se na vás běhnou ty ostatní, jako no, bylo to těžký. Jsem rád, že to dobře dopadlo.
1: Tehdy vám pomohly nějaké terapie nebo i léky?
2: Obojí.
1: Jak dlouhé to období bylo?
2: 2 měsíce asi.
1: Vypráví Cyril Matějka.

0: Evou Kubalovou.
1: S Cyrilem a Matějkou já bych se teď podívala do jeho dětství. Mě by vlastně zajímalo, jaký byl váš dětský lékař nebo lékařka. Mm-hmm. Jestli tam jste se třeba inspiroval, mm-hmm, nebo naopak?
2: No, já jsem chodil k paní doktorce jako praktický, pro, jak se to říká, praktický lékař pro děti a dorost. Tak já jsem chodil na Budějovickou v Praze a doktorka byla super. Mám na to takový prazážitky, přesně jak říkáte, zmiňuji to i v té své knížce, co jsem napsal, že vím, že v čekárně byly hračky a docela jsem tam chodil rád. Já jsem takový to dítě, že jsem neměl z doktoru strach ani z odběru krve nějak. Asi myslím, jak jsme to měli v té rodině, tak mě k tomu vedli, že člověk je otrkaný, že...
1: Jakému oboru se vlastně v rodině věnují?
2: No, psychiatrie, radiologie a praktické lékařství.
1: Hezky.
2: Takže tam máme...
1: Máte výběr.
2: Pediatrie tam není, takže to jsem průkopník. A, takže já mám pocit, že jsem z doktorů ani z takhle z vyšetření strach neměl a mám na to takový zážitky, že mě to vlastně přišlo, jako že mě to fascinovalo a imponovalo mi to. Takže mám pocit, že už to, jak jsem chodil k tý dětský doktorce na ty prohlídky, takže jsem viděl, že tam vždycky pohraju, pak mě zvážejí, pak že mě bude poslouchat a pak, že dostanu třeba lízátko. A tak na to mám docela fajn vzpomínky a možná mě to i trošku formovalo. Jakože
1: jsem možná proto jste se sám stal tím pediatrem?
2: No, nemůžu říct, že úplně, ale rozhodně z toho mám jako dobrý pocit, jakože se mi ta práce líbila.
1: Pamatujete si na nějakou třeba z vašeho dnešního pohledu zvláštní léčebnou metodu, kterou na vás třeba v rodině praktikovali?
2: Zvláštní, no tak to se přiznám,
1: něco,
2: že
1: něco specifickou, nějakou rodinnou medicínu nebo tak něco?
2: No já mám pocit, že my totiž, jak ještě, jak jsme doktoři, tak jsme spíš takový ty práškaři, že doktoři většinou...
1: Tam žádné babské rady nefungují.
2: Mám pocit, že v doktorských rodinách moc ty babské rady nefungují, protože vy víte, že jednak moc nefungují a vy víte, že ty léky, které máte v šuplíku, tak ty fungují. Takže jdete rovnou k tomu funkčnímu a možná ani neskoušíte ty mezikroky, no, takže, no tak čaj je takový ty zázvor nebo nějaký citron, tak to jo, takový ten med citron čaj, to jo, ale nějaký babský rady asi ne, no. No a se vědělo, co funguje doopravdy, takže jsme šli rovnou na prášky.
1: Proti babským radám teď naopak brojíte.
2: To určitě není, že bych brojil, ale tak spíš se snažím jako rodičům asi ukázat tu zkratku toho, že někdy se to dá přeskočit a jít rovnou na něco, co opravdu funguje.
1: Nakousli jsme tady to téma, proč jste si vybral pediatrii, tak proč?
2: No pediatrii, no trošku omylem. Já jsem studoval Motole, což je teda jakoby dětská fakulta, takže už jsem věděl, jak to s těma dětma chodí, tak jsem z nich neměl takovej strach. A když jsem pak byl na praxi v Jablonci nad Nisou, na pediatrii, kde se mi moc líbilo, tak mě bavila i ta práce, jak mi ukazovali, jak to chodí, což je dobrý si to zkusit jako opravdu to vidět, jaký to bude. A byl tam super kolektiv a to mě přesvědčilo, že jsem se tam přestěhoval.
1: Překvapilo mě, když jsem se o vás dočetla, že máte také určité zkušenosti s divadlem. Pak jsem si říkala, že vlastně to dává smysl, že teď tak trošku hrajete.
2: To zúročuju.
1: Tak zúročujete.
2: No, je to tak.
1: Jak jste se k tomu dostal?
2: No, taky bych řekl, že trošku omylem, jak se mi to v životě stává.
1: Takový ústřední životní omylech.
2: No, já jsem chodil do divadla na Dobešku jako osvětlovač, jako svítil jsem na herce, který byl na jevišti, a tak jsem se nachomil tomu divadelnímu prostředí. Pak jsem začal chodit svítit na muzikály do větších divadel, pak se zjistilo, že mi to možná jde i, tak jsem začal svítit třeba za pultem nebo už dělat i nějaký light design. A když zkoušíte nějaké představení, tak jste i na těch zkouškách, kde sedí režisér a říká, kdo půjde zleva a ten text a znova a furt se to zkouší dokola. A mě hrozně to bavilo, tady to zkoušení, no, jakože, že si píšete scénář a vymýšlíte, jak to půjde, jestli je lepší, když ten stůl, ten herec obejde zezadu a jak si má položit rekvizity na stůl, aby byly dobře vidět. Tak já, když si točím ty své videa, tak si vždycky představuji, jako když si to režíruju, tak si to užívám.
1: Tehdy jste si nechtěl stoupnout na jeviště?
2: No, ani ne.
1: Nevím, jestli byla ta možnost.
2: Já jsem docela bych řekl trémista a strašpitel. No, takže
1: tak to bych neřekl.
2: No tak teď už jsem trošku otrkanější, ale já mám strach vždycky, když jdu ke zkoušce nebo když jsem poprvé šel před kameru, tak mám z toho velký strach a respekt, no, abych se třeba nestrapnil, neudělal ostudu, nebo se nepřeřek, nebo tak. Tak. No teďka bych řekl, že už jsem se trošku otrkal.
0: Až na dření s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dření. Na Rádiu Praha. Rádio Praha. 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Pamatujete si na ten okamžik, kdy padlo to rozhodnutí, že začnete točit ta videa na sítě?
2: To bylo z ničeho nic. To jsem dal sestřičce do ruky telefon a řekl jsem, koukni, tady, hele, něco natočíme tady s tím medvědem. Točili jsme takový smrkání na medvědovi. A to jsme, to žádná
1: to
2: příprava.
1: To už je dnes legendární video.
2: Žádná příprava, žádný scénář, to bylo jen tak z ničeho nic.
1: Čekal jste, že z toho bude takový boom?
2: No vůbec, vůbec. Já jsem přesně jsem si neříkal, že když natočíme 30 vteřin, nebo má to minutu možná, ale vlastně mě ta myšlenka, kterou jsem těm rodičům potřeboval jako vzkázat, pro boha, nemůžete střídat ty dírky, anebo vysmrkejte pořádně tu jednu dírku. A takový základní věci, který dnes a denně se s těma rodičema handrkujete, tak jsem říkal, tak já jim to takhle natočím. No a je vidět, že to ten úspěch mělo, že lidi vlastně prahnou po těch informacích a když jim to takhle ještě takovou humornou formou ukážete, takže je o to zájem.
1: Možná je to zbytečná otázka po tom, co jste teď řekl, ale vy jste si už předtím třeba nakoukával nějaká v úzovkách lékařská videa a byste byl třeba jiný, lepší, anebo prostě to najednou tak jako z vás vypadlo?
2: Aha. Ne, tak já jsem takový samouk. Já když jsem začal točit, tak jsem neuměl ani titulky, ani stříhací program, takže celý to je jenom jeden záběr a až časem jsem se naučil, že se to dá stříhat a přidávat titulky, takže já jsem takový spíš samouk. Ale teďka samozřejmě už koukám po očku, jak to dělají ostatní a hltám inspiraci.
1: Kdy přišla na pořad dne ta panenka, která dnes už k vám neodmyslitelně patří.
2: No to přesně vím, protože asi já nevím, při nějakém čtvrtém videu jsem potřeboval něco názorně ukázat na dítěti. No jo, ale já jsem furt tak chodil po oddělení, pak jsem si připravil i takový souhlas pro nějakou maminku,
1: že bych si půjčil dítě
2: a ona by mi jako napsala, že ho smím zveřejnit. A už jsem to měl jako nachystaný a pak jsem říkal, že to je přece jenom takový moc složitý, takže jsem si na internetu objednal tu panenku někde z Anglie, čekal jsem na ní asi 4 týdny a protože na tom je to jednoduchý, tu si můžete vzít domů a můžete si ten záběr točit 4x dokola, dokud se vám nepovede a nemusíte nikam spěchat. A nemusím mít žádný souhlas a můžu s tou panenkou dělat blbosti, takže je to pro mě mnohem komfortnější, než se někde doprošovat, ať mi někdo půjčí novorozence na video.
1: Tak úplně bych asi nechtěla, abyste moje dítě používal tak, jako používáte ano, tu panenku rozumím. V těch videích, co si budeme povídat. Máte tu panenku v ordinaci? Aby vítala děti?
2: Ta panenka je taková děsivá. Mám pocit, i v těch videích má jako rozcuchaná, vypadá jak z nějakého hororu. Takže mám ji schovanou doma. Ona tam čeká na další natáčení a vždycky musím vyprat, umýt, učesat. Vystavenou ji mám doma za oknem na parapetu.
1: Naštval jste se někdy na nějaké rodiče, když za váma šli už po 150. takovou stejnou věcí, se kterou by nemuseli.
2: No to víte, že se doktor naštve, ale on se naštve jenom tak v duchu, protože se musí ovládnout.
1: Nepouštíte hrůzu.
2: To nemůžete pustit ven. Mám pocit, že se mi to neštalo, že jsem se snad vždycky v životě udržel. A pak buď člověk se jde takhle jako natočit to video, kde to vypustíte tu páru ze sebe, ale tak rodičům nemůžete se na ně naštvat, že jo? Tak oni za to nemůžou, že něco nevědí. Vy jste tam od toho, abyste to naučil. Takže na rodiče, i když to je jasný, že oni chodí furt dokola, anebo vám přijde něco, že prostě už to není možný, když dělají furt dokola tu stejnou chybu, ale tak od toho tam my jsme, takže trpělivost jsem ještě nestratil s rodičema.
1: Jak vybíráte témata, o kterých budete natáčet? Máte někdy nějaký zápisník, kam vždycky se zaklapnou dveře za pacientem a vy si to hned jdete zapsat, jako je tak to, tohle natočím?
2: Je to tak, píšu si to do mobilu, mám tam takovou kapitolu v poznámkách a tam já si do toho píšu všechny ty témata. A třeba teď, když jsem připravoval tu knížku, tak přesně jsem podle toho jel, abych tam napsal všechno, co mě vždycky jako někdy trklo. A i teďka tam furt doplňuju dál, co bych chtěl natočit, že video o fonendoskopech, pak o nějakých sirupech na teplotu. A vždycky, když mě jako napadne nějaký téma, tak si to tam hnedka rychle jdu napsat.
1: Co vás osobně třeba rozčiluje nejvíc?
2: Naše nejčastější diagnóza, nebo co nejvíc řešíme v pediatrii, je horečka, což je jakoby ta nejobyčejnější věc. A asi je takový smutný, když vidíte, jak ty rodiče buď to dítě nechávají v těch horečkách, nebo dávají špatné dávky. Pak jsme zjistili, ale že oni dávají dávky podle krabiček, takže mají pocit, že jsou to správné dávky, takže je to spíš takový nedorozumění. A to je vlastně náš nejvíc denní chleba, jo, ta horečka. Takže tam asi člověk má pocit, že ho to štve, že to nejde nějak zlepšit, ale zase proto to dělám, abych nám to usnadnil, i nám, i těm rodičům. Radio Praha.

0: až na dřeň.
1: Vnímáte nějaký posun? Třeba v té osvětě rodičů, po tom, co třeba začaly vznikat vaše videa, je samozřejmě spousta jiných tvůrců, kteří podobné věci také dávají ven. Je to znát trošku?
2: Určitě jo. My jsme teďka se sestřičkama v noční službě seděli na sesterně a dlouho nikdo nešel. A tak jsme se právě smáli tomu, že konečně
1: že
2: se mi to povedlo. Tak jsme se smáli, že tak dlouho nikdo nejde, že možná už to začíná fungovat. Ale samozřejmě nedá se to úplně jako změřit, jestli to funguje nebo nefunguje, ale mám z toho dobrý pocit. A často se mi spíš stává, že rodiče třeba přijdou a řeknou, hele, vás sledujem a použili jsme tuhle radu, to pomohlo a teď jdem s něčím jiným. Takže mám takovou zpětnou vazbu od těch rodičů, že mi to říkají, že třeba tohle zafungovalo, anebo mi to píšou na internetu, že to poslechli a že dobrý a že děkujou. Takže zpětná vazba dobrá by byla. Ale jestli to funguje úplně v reálu, jestli chodí méně dětí, to nevím.
1: Možná až za pár let se nějakým způsobem projeví. A mluvili jste tady o tom, že jste ty sociální sítě a ty videa na nich začal používat jako vlastně trošku terapii, aby vás to dostalo z toho třetího vyhoření. Ale říkám si, jestli tam zas nemůže nastat ten problém, že když jste takhle hodně vidět, tak samozřejmě se objeví třeba nějaké neúplně pěkné komentáře. Stává se vám to?
2: No, to se stávalo, když jsem začínal, tak to bylo, ten začátek byl dost takový těžký, protože vždycky, když někdo vystoupí z řady, tak ty ostatní vás trošku zastrkávají zpátky, jako hele, moci nevyskakuj. A nebo když vy začnete...
1: Jako s kolegu lékařů?
2: No, s kolegu lékařů. A nebo když začnete vy něco říkat, tak ostatní mají pocit, že mluvím za všechny pediatry světa, když to já mluvím jakoby jenom za sebe. Jo, to jsou moje zkušenosti. Jiný pediatr může mít jiný zkušenosti. Takže vždycky ten začátek je takový těžký, protože každý to vidí svým pohledem a možná ty pohledy nejsou úplně stejný. Proto třeba pacienti často chodí k doktorovi pro druhý názor. Jo? Vy se něco dozvíte a třeba nejste tak úplně spokojený, nebo byste to chtěli jinak, tak jdete za stejným doktorem a jakoby stejnou profesí a řeknete, hele, řekni mi druhý názor. Takže stejně tak jako takhle pacienti chodí po doktorech, tak stejně tak je možný, že my každý trošku to říkáme jinak. Takže z toho důvodu, když se takhle prezentujete, nebo jak se říká, jdete z kůží na trh, tak musíte čekat, že ne všichni si to myslí stejně jako vy.
1: Umíte to v sobě zpracovat? Že třeba vás někdo naškne z něčeho takového, nebo prostě vám dá najevo, že se mu nelíbíte?
2: Jo, no, je to hodně nepříjemný. A musím říct, že naštěstí už se to neděje, ale jak jsem začínal, tak to bylo. A teďka bych řekl, že už to odpadlo. Nebo možná je to taky tím, že jsem měl takovou nevymáchanou hubu, nebo že jsem byl takový přísnější. A řekl bych, že teďka ty videa nebo se vyjadřuju smířlivě, nebo že bych řekl, že už nejsem takový kritik.
1: Jako víc se hlídáte?
2: Myslím, že se víc hlídám. No tak já, jak říkám, já jsem samouk, takže nevím, jak se to má dělat. Takže asi jsem, anebo jak možná jsem byl takový přivyhořelej, tak jsem byl takový ostřejší. Když to teď bych řekl, že už tak ostrej nejsem, a tak už není možná důvod ke mně být kritický. Nebo to tak pociťuju.
1: O čem dalším, pokud to není tajné, budete natáčet? Co dalšího vás štve, trápí? Co chcete, abychom my rodiče věděli?
2: No, teďka mám, přišli mi domů rekvizity, takový německý obleček, tak mám v plánu výlet do Německa, protože je rozdílná, nebo ne kvalita, ale spíš rozdílný informace, které jsou napsané na krabičkách léků, tak bych na to chtěl upozornit, že třeba od stejné značky je jiný něco napsáno v Německu a v Čechách, takže zase to je to taková osvěta o něčem, o čem lidi možná nevědí, takže na to se těším. A pak, jak jsem říkal, s těma fonendoskopama, jak máme takový ty poslouchací sluchátka na srdce, na hrudník, tak o to mám připraveno. Ale já jsem všechno to, co vím, tak jsem to napsal do té knihy. Takže teď mám trošku takovou tvůrčí krizi, mám pocit, že už jsem vám to všechno jako řekl. Ale musím něco točit dál, no, baví mě to.
1: Možná přijdou další rodiče a hnedle bude inspirace.
2: No, inspirace je nekonečná. Jo.
1: A když jste se tak hezky zvyknul před tou kamerou, tak nemáte zase zpátky třeba nějaké trošku ty divadelní choutky? Nevrací vás to zpátky?
2: No, vrací. A musím říct, že jsem měl to štěstí, že už mě pozvali dvakrát do televize, takže už jsem byl účastníkem nejenom jako třeba podcastu, rozhovoru, ale vyloženě jako natáčení nějakého. A to mě dosti bavilo, takže zjistil jsem, že mě to herectví docela baví. No, nebo takhle, kdyby byl nějaký seriál pořád nebo nějakou srandu, tak mě vlastně docela baví jako být herec nebo dělat srandu. Nevím teda, jak mi to jde, ale baví mě to.
1: Máte nějaké profesní ambice, sny, mety, ke kterým směřujete?
2: Mám.
1: Nebo to necháváte plynout?
2: Ne, mám. Hrozně se mi líbí dětská neurologie, kde jsem zapsaný do oboru. Já mám atestaci pediatrii a neonatologii a ještě by se mi moc líbilo tohle. Takže, jak jsem říkal na začátku, že v medicíně je furt kam stoupat, nebo že můžete dodávat nějaký atestace nebo se učit něco nového, tak já mám furt nějaký jako ambice, co bych chtěl dál. Takže jsem na cestě.
1: Říká Cyril Děckař Matějka. Díky moc za to, že jste přišel. Ať se vám daří.
2: Taky díky moc.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

0: Krásné odpoledne, 13 hodin, Rádio Praha stále s vámi a teď je tu Mirek, má pro vás zprávy. Hezké odpoledne.
1: A se mnou Lenka Vahalová, hezké odpoledne. Praha 7 získala stavební povolení na bytový dům v ulici Za Papírnou. Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal i s českými tajnými službami. A dnešek bude deštivý s možností bouřky a teplotami do 22 stupňů. Zítra srážky nečekejte a většinou bude slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 7 získala stavební povolení na bytový dům s 62 byty v ulici Za Papírnou, u stanice metra Nádraží Holešovice. Nájemní byty budou určené handicapovaným, seniorům, samoživitelkám i rodinám ohroženým ztrátou bydlení, ale také hasičům, policistům, zdravotníkům nebo učitelům. Náklady na výstavbu radnice odhaduje na 250 milionů korun. 170 milionů získala jako dotaci z Fondu rozvoje dostupného bydlení Prahy. Informoval o tom starosta Prahy 7 Jan Čižinský z Prahy sobě. Úřad teď připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Stavba by mohla začít na podzim a trvat zhruba 2 roky. Řidiči i cestující městské hromadné dopravy v Praze musí od zítřka počítat s dopravními omezeními na křižovatce ulic Na Pankráci a Hvězdova. Kvůli opravě povrchu vozovky bude do 3. srpna uzavřená pravá polovina křižovatky.
3: V ulici Na Pankráci před obchodním centrem zůstane zachovaný obousměrný provoz. Řidiči se ale nedostanou z Pankráce do ulice Sdružení směrem ke Kloboučnické, ani z ulic Na Jezerce a Sdružení Na Pankrác. Změny se dotknou také autobusových linek 188 a 134, které budou po dobu oprav jezdit po objízdných trasách. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
1: Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, která ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas požádat o výměnu. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady ze zákona 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
4: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činný správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
1: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Předseda sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace složená převážně z podnikatelů odletí do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Tomia Okamury podpora cestovního ruchu z Číny nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ Čecha zadržovaného v Číně.
5: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá, byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
1: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v diskusním pořadu uvedl, že Okamurova cesta legitimizuje postup Číny, kterou označil za zemi využívající takzvanou diplomacii rukojmích. Podle Zdeňka Hřiba totiž existuje časová souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. Za necelou půl hodinu začne 15. etapa cyklistické Tour de France, která poprvé v tomto ročníku zavede peloton do Alp. Na závodníky čekají skoro 4000 výškových metrů a ve žlutém trikotu pro celkového lídra bude dál Slovinec Tadej Pogačar. Ten už po včerejším triumfu ve 14. etapě vede o 4,5 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Odpoledne bude v Praze převážně oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami nebo i s bouřkami. Svědčí pravděpodobností na jihu metropole. K večeru srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia a stejné mají být podle meteorologů taky zítra. Má být polojasno až jasno během dne přechodně s kupovitou oblačností.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Slivence a Ořechu po noční demolici mostu. Mezi 17. a 19. kilometrem se jede v každém směru pouze jedním pruhem. Ve směru na dálnici D1 se popojíždí za sjezdem na D5 z 21. kilometru a ve směru na letiště budete brzdit za Lochovským tunelem. Fronty z obou stran teď na Pražském okruhu minimálně na půl hodiny. Jinak na řadě míst jsou bouřky, nezapomínejte na správné svícení a zpomalte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: S vámi je Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou. Je neděle 19. července a já vám přeji krásné odpoledne, i když je trošku upršené, alespoň tady v Karlíně, nevím jak u vás. Každopádně si to užijte ve společnosti Rádia Praha a s dobrou muzikou. Depeche Mode. Heavens, One Republic. Teď ale zpěvačka Lizo.

0: U Slivence a Ořechu po noční demolici mostu a kolony jsou z obou stran minimálně na 30 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio

0: Tom Grennan dospíval na rádiu Praha přesně minutu před 1:30. V Lobkovickém paláci na Pražském hradě je k vidění dočasná výstava Od kalamáře k psacímu stroji a zašla se na ní podívat i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: To, co vlastně je vystaveno v Lobkovickém paláci nebo na zámku Nela Hozeves, je opravdu nějaký zlomek právě té velikosti lobkovických sbírek. A samozřejmě se nám nedostává prostor, aby bylo všechno vystavené, takže čas od času otevřeme tady ty depozitáře, aby vlastně návštěvníci se opravdu mohli i seznámit s tím, a jaké bohatství se tady ukrývá v těch sbírkách.
2: Vysvětlila mi vznik této výstavy ředitelka správy lobkovických sbírek Dita Baker. Na výstavě najdete ve vitrínách psací soupravy, běžné kalamáře, ale i zajímavé rarity.
1: Například tento kalamář, který má formu letajícího balónu, a tento kalamář vlastně vyrobil řezbářsky a kníže František Josef Maximilián, pořadí sedmý kníže, mimochodem velikánský tedy podporovatel například Ludvíka van Beethovena. Ta rarita spočívá v tom, že musíte vzít nějaký si špičatý předmět a vlastně takhle jakoby zatlačit na ten vršek a on se to otevře jako květina a tam máte takové ty malinké kalamářky a další vlastně potřeby pro to psaní. Co je pro nás vlastně asi toho nejdůležitější, je to, že to opravdu vytvořil jeden tedy z těch knížat z rodu Lobkoviců.
2: V paláci jsou vystaveny i originály vlastnoručně psaných dopisů z rozsáhlého lobkovického archivu, který čítá více než 1,5 kilometru historických písemností. Dopisy jsou ale z konzervačních důvodů pravidelně obměňovány. Během mé návštěvy se jednalo o děkovací dopis.
1: V tomto případě se tedy jedná přímo o dopis, který adresoval právě knížeti Františku Josefu Maximiliánovi z Lobkovic, Johann Wolfgang von Goethe, kde Goethe působil něco jakoby prostředník, kdy kníže Lobkovic, velký sběratel a hudebnin, půjčil prostřednictvím Goetheho a party a partitury k opeře Achille od skladatele Payera, aby si vlastně i Sasko-Výmarský dvůr mohl poslechnout právě tuto operu. A on tímto děkuje knížeti z Lobkovic za to tedy, že to zapůjčil ty party a partitury a že to mělo obrovský úspěch. A vlastně, že se zaručuje o to, že se navrací zpátky v pořádku.
2: Tato výstava v Lobkovickém paláci je k vidění až do konce října letošního roku. Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: Praha je kulturou.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Zdržení je na Pražském okruhu, tady pokračuje dopravní omezení u Slivence a Ořechu po noční demolici mostu mezi 17. a 19. kilometrem a zdržení z obou stran víc než půl hodiny. Jinak v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je nehoda u sjezdu na Průmyslovou, tady se také zdržíte a další novinka je také na dálnici D4 z Prahy do Strakonic. Opatrně za sjezdem na Řitku na 15. kilometru bourala dvě auta.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Hity. Doprava.

0: go on a long cold night. I expect you'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Dermot Kennedy dospíval krátce před 1:45 na Rádiu Praha. Lidé v Praze mohou nově využít samostatnou ambulanci lékařské pohotovosti služby pro dospělé v nemocnici na Františku. Podrobnosti na tohle téma už ve zprávách za chvíli ve 14 hodin, tentokrát s Václavem Millerem. Počkejte si na ně. Na Rádiu Praha máme teď informace ze silnic. Komplikací je poměrně dost. Začneme na Pražském okruhu. Tady pokračuje dopravní omezení u Slivence a Ořechu. Po noční demolici mostů mezi 17. a 19. kilometrem se jede v každém směru pouze jedním pruhem. Ve směru na dálnici D1 se popojíždí za sjezdem na D5 z 21. kilometru a ve směru na letiště budete brzdit za Lochovským tunelem. V obou směrech je to na půl hodiny. Na začátku dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary, hned za Pražským okruhem, na půltém kilometru je nehoda, buďte opatrní. A na dálnici D4 opatrně také z Prahy do Strakonic, u 15. kilometru je střed dvou aut, tady se ale nezdržíte. A připomínám i Štěrboholskou spojku přímo v Praze ve směru na Lanový most, tak tady je nehoda u sjezdu na Průmyslovou, aktuální zdržení 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Letní měsíce v Bioko budou patřit dobrákovi, lovci démonů, vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Bioko. Více informací a celý program najdete na www.bioko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 14. hodinu a ve studiu je Václav Milára. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Nemocnice na Františku otevřela novou ambulanci lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Zemřel lékař a sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze můžou nově využít samostatnou ambulanci lékařské pohotovostní služby pro dospělé v nemocnici na Františku. Pracoviště má vlastní čekárnu a nahradilo dosavadní pohotovost, která fungovala jako součást urgentního příjmu. Změna má zpřehlednit organizaci akutní péče a zefektivnit provoz nemocnice, říká její mluvčí Ivana Jurčišinová.
3: Nové uspořádání přispěje k přehlednější organizaci zdravotní péče. Lékařská pohotovostní služba je určena dospělým pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu nebo zhoršení onemocnění, které vyžaduje neodkladné ošetření mimo ordinační dobu praktických lékařů.
1: Obyvatelé Prahy 14 nevybrali žádný projekt do participativního rozpočtu na proměnu veřejného prostoru. Podle pravidel musí radnice vyřadit návrhy, které dostanou více než 5% negativních hlasů. Tuto hranici překročily všechny projekty.
4: Největší podporu mezi obyvateli Prahy 14 mělo rozšíření dětského hřiště Jiráskův sad. I tento návrh ale dostal těsně přes 5% negativních hlasů. Vedení městské části proto rozhodlo, že v září předloží návrh 6. etapy participativního rozpočtu s upravenými pravidly. Změny mají zamezit tomu, aby se podobná situace opakovala. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Výbor ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
5: Když mluvíme o úkolech Polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
6: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale prvním státem mimo 11členou skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Na fotbalové mistrovství světa se rozhodne o vítězích. Ve finále nastoupí v New Jersey obhájci titulu z Argentiny proti Španělům. Utkání začne v 21 hodin českého času. Tereza Tvarůšková vybojovala zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. V západočeském stupně jsou teď na trati muži. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně tvorba kupovité oblačnosti, noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22 stupňů Celsia. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most se srazila 4 auta, blokují levý jízdní pruh, začala kvůli tomu regulace provozu na vjezdu do tunelu, plní se také nová Povltavská před Blankou. Jinak na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Slivence a Ořechu po noční demolici mostu mezi 17. a 19. kilometrem. Zdržení čekejte z obou stran. A na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chucerady v omezení u 25. kilometru Bulvaru stálo porouchané auto. Vytvořila se kolona, která vás teď zdrží 20 minut.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne s Rádiem Praha, teď máme 4 minuty po 14. Od mikrofonu zdraví Lenka Váhlová a já mám pro vás další dobrou muziku. Callum Scott. Budou tu i Vesna a Kateřina Marie Tichá. Nebo teď Camila Cabello.

Krásné odpoledne, 14:15, stále posloucháte Rádio Praha, za chvíli tu bude Štěpánka a bude pro vás mít pravidelný týden v Praze. Počkejte si na něho. Praha je nej. Na ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odsud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla. Praha je nej. Na dálnici D3 a silnici 3 na trase z Českých Budějovic do Prahy čekejte silný provoz. Nejprve se popojíždí na konci dálnice před Miličínem na 64. kilometru, znovu kolem Votic za Benešovem a také v okolí Čerčan. Z Budějovic se vyplatí jet přes Písek po dálnici, tedy potom po dálnici D4. Jinak na Pražském okruhu stále pokračuje dopravní omezení u Slivence a Ořechu po noční nebo

0: Vesna, Kateřina Marie Tichá a jejich song Po vodě. Posloucháte Rádio Praha, teď máme 14.30, je tu Štěpánka a týden v Praze.
1: Hezký den. Od pondělí platí v Praze další dopravní omezení. Na magistrále před hlavním nádražím je omezený provoz a řidiči musí v obou směrech jezdit dvěma pruhy místo dosavadních tří. Správa železnic tam upravuje stropní desku odbavovací haly a práce potrvají do listopadu. Filip Dvořák zůstává lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1. Podpořilo ho 7 členů oblastní rady strany. Sám Dvořák nehlasoval, a to i přesto, že ho vedení občanských demokratů minulý týden vyzvalo, aby se o post starosty Prahy 1 neucházel. Důvodem je to, že Dvořák dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun. Ten Dvořák zdědil. V centru města se popoledně srazil vůz pro převoz biologického materiálu s autem, které řídil poslanec za motoristy Filip Turek. Převozový vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. S vícečetnými poraněními ho záchranáři převezli do traumacentra a příčiny nehody teď vyšetřuje policie. V pondělí měly také problémy tramvaje, a to kvůli poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí. Dopravní podnik kvůli tomu přezkoumá videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Technici zjišťovali, jestli problémy nezpůsobila třeba technická závada auta a nebo tramvaje. Tramvaje nejezdily přes Čechův most a Karlín a zpět se vrátily v úterý, respektive ve středu večer. Praha 5 rozšíří základní školu v Cibulkách o druhou budovu. Kapacitu navýší přibližně o 220 žáků. Záměr vypsat zakázku na předprojektové a projektové práce schválili tamní radní. Ve středu zasahovali hasiči u požáru hospodářské budovy v Cholupicích. Na místě měli více než 20 kusů požární a výškové techniky. Jeden člověk zemřel a další byl zraněný při střelbě v Hrabenově ulici v Praze 10. Policisté tam zasahovali ve středu dopoledne a zjistili, že s největší pravděpodobností šlo o vraždu asi 51-leté ženy a pokus o sebevraždu jejího o 4 roky staršího bývalého příbuzného. Dopravní podnik vypsal tender na dodávku až 200 městských autobusů. Polovina by měla jezdit na naftu, část bude hybridních. Za nové vozy by měl podnik zaplatit přes 1,5 miliardy. A vypadá to, že v Nových Butovicích bude stát mrakodrap. Projekt Top Tower totiž získal od tamního úřadu stavební povolení. Budova vysoká 126 metrů s konstrukcí připomínající vrak lodi, mimochodem je od výtvarníka Davida Černého, se má po dokončení stát nejvyšší stavbou v Česku. Praha 4 chce, aby hlavní město vybudovalo osídla úřadu a polikliniky na Budějovické eskalátor směrem dolů do vestibulu stanice metra C. Současné řešení, kdy máme k dispozici dlouhé schodiště, je podle městské části nevyhovující. O výzvě směrem k magistrátu v týdnu rozhodli radní městské části. A radnice také vyzvala místní, aby nesahali a nepřenášeli nikam poštolky obecné. Zahnízdili totiž na budově úřadu. A protože se teď mláďata učí létat, není výjimkou, že sedí na zemi a odpočívají. Od soboty nejezdí spálenou a národní ulicí tramvaje. Výluka, která se týká 12 linek, potrvá do 10. srpna. Dopravní podnik opravuje tramvajovou trať. A na Ovocném trhu se celý víkend koná už tradiční folklorní festival a v Troji pak už 15. ročník kultovního srazu majitelů a milovníků italských skútrů Vespa. I takový byl další červencový týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Pro dnešek je to vše, děkuji za pozornost a hezký zbytek víkendu přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
2: Co se děje v Praze?
0: V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barrandovský most řeší hromadnou nehodu v levém pruhu, regulují kvůli tomu provoz v tunelech. Na začátku dálnice D6 v Praze směrem na Karlovy Vary na půltém kilometru odklízejí následky nehody, čekejte komplikace. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Ořechu po demolici mostu, mezi 17. a 19. kilometrem se stále pouze jede jedním pruhem, v obou směrech jsou tedy kolony. A na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se dojíždí do kolony, na 26. kilometru stále řeší nehodu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Rádio Praha a Lenka Vahalová.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Blíží se zprávy s Václavem Millerem na 15. hodinu. Dozvíte se třeba to, že 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Co se tam přesně stalo? Už za chvíli ve zprávách. Pojďme se podívat na silnice. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se dojíždí stále do kolony, na 26. kilometru řeší nehodu, to zdržení je na 15 minut. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Ořechu po demolici mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se stále projíždí pouze jedním pruhem, zdržení z obou stran.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nejnovější.

0: Dělníci přes noc bourali dva nadjezdy na Pražském okruhu, je opět průjezdný. Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal s českými tajnými službami. V Indonésii se potopila loď s více než 70 lidmi na palubě. Po třech dnech se podařilo z moře vytáhnout pět přeživších, včetně 7letého dítěte. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci zbourali v noci na dnešek dva nadjezdy, kvůli kterým byl od sobotního večera plánovaně přerušený provoz na Pražském okruhu mezi Slivencem a Řeporyjemi. Uzavírka byla ukončena dnes kolem 11. hodiny dopoledne. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Zbourané nadjezdy v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině nahradí silničáři novými mosty. Pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Práce na nahrazení nadjezdů novými mosty začaly v polovině května. Téměř 3 miliony korun získaly čtyři městské části Prahy z dotačního programu Obec přátelská rodině a seniorům. Ministerstvo práce a sociálních věcí peníze poskytuje na pořádání jednorázových akcí i dlouhodobých aktivit pro děti, mládež a seniory. Nejvyšší částku 1,2 milionu korun získala Praha 13, pokračuje její mluvčí Lucie Steinerová.
2: Díky získaným dotacím jsou realizovány desítky aktivit a akcí na celém území Prahy 13. Ve spolupráci s DDM Sodulky se každoročně konají příměstské tábory pro děti, rodinné sportovní hry a nově také novoroční ples pro děti a dospělé.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace složená převážně z podnikatelů letí do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně.
3: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá, byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
0: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba cesta Okamury legitimizuje postup Číny, který označil za diplomacii rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají, zda na moři přežil někdo další.
4: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Řecký tenista Stefanos Tsitsipas vyhrál antukový turnaj v Kštádu a získal 13. titul na okruhu ATP. Ve finále porazil Rafaela Colignona z Belgie 6-4, 6-7 a 6-3. 27-letý Tsitsipas hrál finále naposledy loni v březnu. V Dubaji tehdy zvítězil. Následovalo období trápení, během nějž někdejší třetí hráč světového žebříčku a dvojnásobný grandslamový finalista klesl až na současné 85. místo. V Praze bude zítra polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Ořechu po demolicí mostu nebo po demolicích mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se stále jede pouze jedním pruhem. Z obou stran jsou půlhodinové fronty aut. Od Lohkova z 15. kilometru směrem na dálnici D1 od sjezdu na Jinočany. Na začátku dálnice D6 v Praze směrem na Karlovy Vary na půltém kilometru odklízejí následky nehody. Jede se jen odstavným pruhem a brzdí se na nájezdu z Pražského okruhu. Jinak v Praze připomínám Strahovský tunel směrem na Barandovský most stále řeší hromadnou nehodu v levém pruhu a regulují kvůli tomu vjezdy do tunelů.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Nalaďte se na Prahu s dobrou muzikou. Leona Lewis.

0: Leona Lewis dospívala na Rádiu Praha krátce po 15:45. Milovníci historických velkofilmů se mají na co těšit. Do kin totiž vstoupil napětě očekávaný snímek Odyssea režiséra Christophera Nolana. Podrobnosti vám řekneme už za chvíli. Jaká je situace na silnicích? Začnu tentokrát na dálnici D1. Buďte velmi opatrní, pokud míříte z Prahy do Brna. U 28. kilometru je odstavený kamion, náhle se vybočuje. Jinak na dálnici D1 z Brna do Prahy stále opatrně za sjezdem na Chudce rady. Je tu odstavené auto u 29. kilometru a na Pražském okruhu čekejte zdržení z obou stran kvůli omezení, které je mezi 17. a 19. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Miley Cyrus dospívala na rádiu Praha krátce po půl čtvrté a teď už slíbená pozvánka do kina, velkolepý světový hit plný hvězd, to je stručná vizitka filmu Odyssea, který je adaptací starořeckého Homérova eposu. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchková.
1: Legendární král Odysseus se snaží po 10 letech bojů v trojské válce doplout zpět na rodný ostrov Ithaka. Chce se vrátit ke své manželce Penelope. Čeká ho ale dlouhá a nebezpečná cesta.
2: You're pining for a daddy. You didn't even know. Like some sniveling bastard.
1: Během své pouti čelí on a jeho společníci nadpřirozeným bytostem, jako je jednooký kyklop Polyphemus, svůdné sirény nebo čarodějka Kirké. Cestu mu ale zkomplikuje hlavně nepřízeň boha moří Poseidona.
2: I can still save them.
3: You're a man who needs to control his fate.
1: Na ostrově Ithaka, mezitím jeho žena Penelope, čelí dotěrným nápadníkům. Ti považují Odyssea za mrtvého a chtějí získat jeho trůn.
2: No one could stand between me and home.
1: Monumentální historický epos Odysseus je doslova přeplněný hollywoodskými hvězdami, jako jsou Matt Damon, Annie Hathaway, Tom Holland nebo Zendaya. Natáčení probíhalo na reálných místech po celém světě, včetně Řecka, Itálie, Maroka nebo Islandu. Rozpočet filmu se pohyboval okolo 250 milionů dolarů, což z něj dělá nejdražší film v kariéře slavného režiséra Christophera Nolana.
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
0: Zpět na silnice, na dálnici D1 směrem do Prahy, tradičně silný provoz v Posázaví od sjezdu na Divišov na 41. kilometru se jede různě pomalu až k Pražskému okruhu. Sjíždět z dálnice se nevyplatí a navíc pozor, u 29. kilometru stále stojí odstavené auto.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Dnes večer v České televizi.
9: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampon, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme krátce po 3:15 a dnes večer, protože je neděle, tak si nenechte ujít hit týdne. Začátek je v 21 hodin a pak v týdnu jednoduše můžete hlasovat a ovlivňovat náš playlist na praha.rozhlas.cz. Na dálnici D1 stále čekejte komplikace. Z Brna do Prahy na Benešovsku je nedělní silný provoz. Zpomalíte u sjezdu na Divišov na 41. kilometru a popojíždět budete v nesouvislých frontách až do Prahy.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů, měli byste si je zkontrolovat před cestou do zahraničí. Americké federální úřady zadržely bratry Tateovi, propagátoři hypermaskulinity, čelí v Británii desítkám obvinění. A zítra bude v Praze polojasno až jasno a během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
0: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Desítky tisíc Čechů mají platný řidičský průkaz jen do konce roku nebo do konce léta. Podle ministerstva dopravy jich je více než 320 tisíc. Platnost dokladu byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chcete řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
0: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená je nás ODS. Federální úřady v americkém Miami zadrželi kontroverzního influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Stalo se to poté, co proti nim britská prokuratura znesla 38 nových obvinění a požádala o jejich vydání. Viní mimo jiné ze znásilnění, obchodování s lidmi nebo ublížení na zdraví. Britské úřady je stíhaly už dříve. Všechna dosavadní nařčení bratři odmítli. Tateovi propagují hypermaskulinitu a mají na sociálních sítích miliony sledujících. Kromě Británie jsou vyšetřováni taky v Rumunsku a Spojených státech. Ondřej Cink si dojel pro zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. Mezi ženami vyhrála Tereza Tvarůšková. Fotbalista Španělska vyzval večer ve finále mistrovství světa Argentince. Španělé můžou na titul dosáhnout po 16 letech, zatímco Jihoameričané ho obhajují. Na zisk trofeje pamatuje i gólman Argentinců Emiliano Martinez, který na setkání s novináři komentoval příznivce své země.
4: Fanoušci jsou absolutně šílení v porovnání s ostatními zeměmi. Vidět je slavit v Argentině ve 2 hodiny ráno, kdy je tam teď zhruba 13 stupňů, tedy docela zima, pro nás hodně znamená. Pracujeme všichni tvrdě na tom, abychom do naší země stejně jako před 4 lety přinesli radost.
0: Utkání Argentina-Španělsko začne v 21 hodin našeho času. A v Praze bude zítra polojasno až jasno a během nepřechodně kupovitá oblačnost, noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22, slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Po zprávách opět na silnice. Nesouvislé kolony zůstávají na silnici číslo 3, pokud jedete směrem do Prahy, tedy respektive k dálnici D1. Silný provoz je za Benešovem a popojíždět budete v různě dlouhých kolonách až k Senohrabům. Jinak další kolony jsou i na dálnici D1 z Brna do Prahy mezi 48. a 29. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha už za chvíli kapela Jelen.
6: Máš větší srdce a hlavu psí.
5: Nebo kapela Coldplay. Nebo teď Gracie Abrams.

0: Krásné odpoledne, minuta po čtvrt na pět. Na Rádiu Praha už za chvíli Jirka Štefl bude pro vás mít pravidelné odpolední tipy. Ze silnic stále stejná situace na dálnici D1. Buďte opatrní, pokud jedete směrem do Prahy. Popojíždět v tuhle chvíli budete mezi 48. a 29. kilometrem a silný provoz zůstává také na Benešovské trojce směrem k dálnici D1 na obvyklých místech.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Krásné odpoledne, tady Svims dospíval na rádiu Praha krátce po půl páté. Teď už je to Jirka Štefl, pokud milujete filmy, tak dobře poslouchejte.
1: Prahu a okolí i letos v létě brázdí kinobus dopravního podniku. Oblíbená součást prázdninových měsíců zamíří na osvědčená místa a nabídne výběr z českých i zahraničních filmů. Od pondělí ho najdete v Horních Měcholupech. Těšit se tam můžete na filmy jako Poberta, Neporazitelní nebo Někdo to rád v Plzni. Vstup na všechna promítání je zdarma a projekt začíná ve 21.15. Do konce léta se kinobus zastaví třeba ještě v Kunraticích. A nebo si užijte partičku On Air, to je improvizační show s Michalem Suchánkem, Richardem Genzrem, Michalem Novotným a Luďkem Staňkem. Tihle pánové vás rozhodně pobaví, a to v pondělí večer v Rígrových sadech. Začátek je v 19 hodin. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ kolabuje provoz. Z kilometru 220 stojí kolona, táhne se až na kilometr 209. Tam v omezení řeší nehodu v levém pruhu. Je to zhruba na hodinu a půl. Poslední volný sjezd je na kilometru 226. Ucpaná je i souběžná silnice mezi Holubicemi a Rohlenkou. I když je to o kus dál od Prahy, přesto s tím počítejte ještě jednou. D1 z Ostravy do Brna tady stále kolabuje provoz.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Century. Sunrise Avenue, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme minutu po 4:45. Dům Pážat na Hradčanech čeká na kolaudaci, muzeum v něm chce na podzim pořádat festival. Podrobnosti, ale i fotky, jak to tam vypadá, najdete na webu praha.rozhlas.cz. Vracíme se na silnice, hustý provoz, stále čekejte na Benešovské trojce, pokud jdete od Tábora do Prahy, respektive k dálnici D1. Výrazné komplikace jsou také na dálnici D1 u Brna. Pokud míříte z Ostravy do Brna, tak za sjezdem na Vyškov západ nadále více než 10-kilometrová fronta aut. Začíná na kilometru 220, pokračuje až na kilometr 209, a to zdržení hodinu a půl.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Gaga, Bradley Cooper, dospívalé na Rádiu Praha. Teď už máme 17 hodin a zprávy s Václavem.
1: Hezké odpoledne. Oprava křižovatky omezí od Jířka dopravu na Pankráci. Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji jde o popadané stromy nebo uvolněné střechy. Španělé a Argentinci si u New Yorku zahrají o titul fotbalových mistrů světa. Trofej předá americký prezident Trump. A zítra bude v Praze polojasno až jasno a během dne přechodně oblačno. Teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Řidiči cestující městské hromadné dopravy v Praze musí od zítra počítat s dopravním omezením na křižovatce ulic na Pankráci a Hvězdova. Kvůli opravě povrchu vozovky bude do 3. srpna uzavřena pravá polovina křižovatky.
3: V ulici na Pankráci před obchodním centrem zůstane zachovaný obousměrný provoz. Řidiči se ale nedostanou z Pankráce do ulice Sdružení směrem ke Kloboučnické, ani z ulic na Jezerce a Sdružení na Pankrác. Změny se dotknou také autobusových linek 188 a 134, které budou po dobu oprav jezdit po objízdných trasách. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
1: Lidé v Praze můžou nově využít samostatnou ambulanci lékařské pohotovostní služby pro dospělé v nemocnici na Františku. Pracoviště má vlastní čekárnu a nahradilo dosavadní pohotovost, která fungovala jako součást urgentního příjmu. Změna má zpřehlednit organizaci akutní péče a zefektivnit provoz nemocnice, říká její mluvčí Ivana Jurčišinová.
4: Nové uspořádání přispěje k přehlednější organizaci zdravotní péče. Lékařská pohotovostní služba je určena dospělým pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu nebo zhoršení onemocnění, které vyžaduje neodkladné ošetření mimo ordinační dobu praktických lékařů.
1: Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů, informovali o tom na síti X, většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo očerpávají vodu. Nejvíc zásahu měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Výstraha meteorologů před bouřkami platí od dnešních do dnešních 6 hodin večer. Na stadionu MetLife u New Yorku se dnes rozhodne o vítězi 23. mistrovství světa ve fotbale. Od 21 hodin českého času se tam utkají Španělsko a Argentina. Trofej předá americký prezident Donald Trump. Přípravu týmu narušily toxické zplodiny z požáru v Kanadě. I bouřky dnes se ale mají podmínky zlepšit.
5: Argentinští fanoušci ovládli náměstí Times Square, jiné newyorské ulice pro změnu zaplavila voda po přívalových deštích. Kvůli bouřce svůj trénink museli posunout Argentinci a Španělé ho úplně zrušili. Dešť ale pomohl pročistit vzduch od kouře z požáru, ještě v sobotu byly podmínky pro venkovní sportování nevhodné. Americký prezident Trump pozval na finále lídry spolupořadatelských zemí, mexickou prezidentku Sheinbaumovou a kanadského premiéra Carneyho. Vítěznou trofej by měl Trump předat se šéfem FIFA Infantinem. Nezvyklou součástí programu bude poločasová show s Madonou nebo Shakirou. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: A ruský tenista Andrej Rublev vyhrál antukový turnaj v Bostadu. Ve finále ve Švédsku porazil Itala Dardariho 6-4 a 6-3 a získal první letošní titul, celkově 18. Večer čeká finále i českou tenistku Barboru Krejčíkovou, která se v Aténách utká s Řekyní Sakariovou. Zítra bude v Praze polojasno až jasno a během dne přechodně kupovitá oblačnost. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22. Slabý během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále silný provoz mezi 41. a 29. kilometrem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Jaká bude muzika? Shakira a Burna Boy. Lost Frequencies. Emma Drobná. Nebo teď Maroon 5. Krásné odpoledne s Rádiem Praha.

0: Čtvrt na šest a za chvíli pro vás budeme mít další téma. Už jste slyšeli o kurzu focení mobilem. Co se na takovém kurzu učí, nám řekne už za chvíli naše létající redaktorka Monika. A v tuhle chvíli ze silnic nemáme hlášené žádné novinky, připomeneme tedy starší komplikace. Na dálnici D1 čekejte zdržení na příjezdu do Prahy mezi 41. a 25. kilometrem se zdržíte kolem 30 minut v nesouvislých kolonách. A na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most se za sjezdem na Běchovice srazila dvě auta.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Horké novinky legend, hlasování.

0: Ema Drobná a její háj, teď máme přesně 17:30. V dnešní době téměř každý z nás fotí mobilem, jak ale udělat dobrou fotku. Tak na tohle téma dokonce vznikl kurz, víc zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Mobily jsou šikovný v tom, že dokážou tu fotku zpracovat okamžitě na místě. Všichni máme po kapsách ty mobily, ten fenomén tady je. Na druhou stranu, já vždycky mobily za každou cenu bráním, protože nikdy v lidských dějinách nefotilo tolik lidí. Je vlastně hrozná škoda, že lidi o tom nevědí trochu víc, protože z těch mobilů se prostě dá vytáhnout víc, než si mnozí myslí.
2: Sdělil mi fotograf Jan Rybář, který organizuje kurzy focení mobilem. Na kurzech se učí práce se světlem, ale i kompozicí.
3: Co by vás napadlo jako první věc, kterou člověk jako v telefonu nepoužívá a má ji tam a vlastně by ji mohl používat? Záleží asi jak v kterém telefonu, ale...
1: Kdybyste trvala na tom, že vám mám říct nějakou technickou věc, tak neřeknu vlastně vůbec nic objevného. Řeknu, že je škoda, jak málo lidi používají portrétní mod, protože to je mod, který lidé znají, že si vyfotí kamaráda, kamarádku v hospodě nebo sklenici piva v hospodě a je to vzadu rozmazaný, tak se jim to líbí, ale ten název portrétní mod v sobě skrývá, že se to používá na portréty, ale ono se to vlastně dá používat pochopitelně úplně na všechno. Fotka bude dobrá tehdy, pokud v té fotce udržíte nějaký pocit prostoru, třírozměrnosti a k tomu právě se hodí ten portrétní mod. Ten mobil samozřejmě je důležitý, jaký máte, co to umí, co to neumí, kolik tomu je let, kolik to stálo, bohužel. Ale pořád z 90% to, jak ta fotka dopadne, záleží zase na totálně banálních pojmech, a to je světlo a kompozice.
2: Na závěr jsme si některé fotící triky mobilem vyzkoušeli, a to ve františkánské zahradě pod lípou.
1: Tohle je takové velmi typické divné místo. A na divných místech často bývá nejhezčí světlo, protože to světlo není přímé. A co si můžete zkusit na podobných místech, je podívat se do očí. Když já se takhle podívám do očí, tak ty oči svítí. A když byste se mi podívala vy do očí, podívejte do očí.
3: Aha, rozdíl.
1: Tak poznáte barvu mých očí. A to je jeden z extrémně silných signálů toho, že to světlo je tady zajímavý. Já vás tady takto cvaknu. Tak, jo, a vidíte, že to světlo je tady.
3: To jste vyfotil mobilem teďko. No, co jste tam nastavil?
1: Nic, vůbec nic. Co myslíte, může být?
3: No, skvělý.
1: Tak to jsem rád, že se vám to líbí.
2: Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Praha žije trendy.
5: Praha žije.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov od 41. kilometru se stále táhne nesouvislá kolona až na 25. kilometr. Čekejte zdržení kolem 30 minut.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Lana Del Rey dospívala na rádiu Praha krátce po 6:15. V 18 hodin nás čekají další zprávy s Václavem Millerem a po 18. už pražský update. Nenechte si ho ujít. Teď na silnice. Zdržení stále na dálnici D1 z Brna do Prahy. Popojíždět budete v nesouvislých kolonách mezi 41. a 25. kilometrem a zdržení je okolo 30 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, lovci démonů, vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha. Topíte

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 18. hodinu a ve studiu už je Václav Miller. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Dvěma krizovým linkám docházejí peníze, ministerstvo jim zkrátilo dotace. Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Předseda sněmovny Okamura odletěl s podnikatelskou delegací na návštěvu Číny. Zítra bude v Praze polojasno až jasno a během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dvě krizové telefonní linky možná budou muset skončit. Organizace Cesta z krize od státu nedostala dost peněz na výplaty. Hrozí i omezení provozu linky, která z nařízení Evropské unie musí fungovat nepřetržitě.
3: Problémy s financováním má linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu. Neziskovka Cesta z krize požádala Ministerstvo sociálních věcí o 15 milionů korun. To jí přizná o 2 miliony míň. Podle interventky Lucie Hermánkové peníze vystačí do října.
4: Veřejných zdrojů se bohužel letos nepodařilo získat tolik peněz, kolik bychom potřebovali.
3: O pomoc teď prosí ve veřejné sbírce. Na čísla, která Cesta z krize provozuje, volají lidi v náročných životních situacích. Poradit se tam můžou i třeba učitelé. Za letošní první půlrok linky odbavily přes 7 tisíc hovorů. Další desítky tisíc lidí se ale kvůli podstavu nedovolají. Ministerstvo na dotazy našeho serveru i rozhlas neodpovědělo. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale dá od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následné lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
1: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
6: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
7: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
6: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
8: Návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Kanada zavádí dočasné opatření na hranicích kvůli obavám z možného šíření eboly. Oznámila to kanadská vláda. Od zítřka neumožní vstup do země cizincům, kteří byli v posledních třech týdnech v Demokratické republice Kongo. Konžské úřady aktuálně evidují více než 2260 potvrzených případů nákazy. Z toho téměř 900 lidí na nemoc zemřelo. Ebola se v středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Na tuto variantu viru zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Teniska Barbora Krejčíková nastoupí v 19 hodin do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Krejčíková si zahraje celkově o 9. titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakariové. Do prvního finále od předloňského triumfu ve Wimbledonu prošla Češka v červnu na trávě v Nizozemsku, ale k zápasu kvůli nemoci nenastoupila. A zítra bude v Praze polojasno až jasno a během dne přechodně kupovitá oblačnost. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22. Slabý během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď ještě pohled na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále výrazné zdržení mezi 39. a 25. kilometrem. Celé je to v roztrhaných kolonách na 30 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Pražský update.
10: Pražští hasiči.
11: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
12: Praze nepojede o víkendu metro.
13: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
9: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Krásný podvečer, pražský update s Lenkou Vahlovou začíná 5 minut po 18. je neděle 19. července. A co nás čeká? Týden v Praze, perný den, také vás vezmu na jeden výlet. Nejprve ale na Pražský okruh. Silničáři v noci zbourali dva mosty na Pražském okruhu. Chtějí rozšířit vozovku mezi dálnicemi D1 a D5 v obou směrech ze 2 na 3 pruhy. Podrobně už za chvíli.
9: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
14: Pražský update.
9: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: die. Drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all.
1: Pražský advent. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny zavřený, nebo byl zavřený. Slunčáři tam v noci zbourali dva mosty. V následujících měsících místo nich postaví nové, které budou mít větší rozpětí. Umožní jim to rozšířit vozovku mezi dálnicemi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů.
2: Tím, že vlastně méně teďka příjezdových cest, tak partner jezdí pozdědům, protože jsou furt zácpy.
3: Popisuje dopravní situaci v okolí Pražského okruhu Anna Krátošková. Bydlí v obci Ořech, tedy jen několik set metrů od dvou nadjezdů, které mají silničáři zbourat. Přípravné práce tady začaly už v květnu.
2: My bydlíme hned tady u té silnice, takže je to jakoby celkem nepříjemné, jak to jezdí i v noci, takže to jde slyšet hodně. Teďka v létě je to horší, protože má člověk furt otevřený okno a takhle, no.
3: Přesunul jsem se přímo k mostu z ulice k Austisu. Silničáři pod něj navezli vrstvy rozemletého asfaltu a betonu. Ty budou sloužit jako dopadová plocha pro kusy mostní konstrukce. Jak vysvětluje stavby vedoucí společnosti Skanska Petr Heller?
4: Začínáme nastrojovat jeřáb, bagry se připravují nahoře na demolici.
3: Ještě před pádem dělníci most zabezpečí pomocí jeřábů. Jakmile se jednotlivé kusy konstrukce oddělí, tak v nich paliči vytvoří oka pro uchycení.
4: Tady dole se rozpadkovává v tuhle chvíli 600 jeřáb, který to vlastně veme. Čeká tady několik kamionů, na který se to bude odhazovat, ty ocelové nosníky, a odvážet na depo.
3: Specialisté materiál zrecyklují a díky tomu z něj pak 80% dělníci znovu použijí na stavbu nových nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnic pod nimi podle mluvčího Jana Rýdla chce rozšířit pražský okruh ze dvou pruhů v každém směru na tři. Tak široká vozovka se pod staré mosty nevešla.
5: Poslední střídání dopravy nám ukázalo, že skutečně tady mezi napojením D5 a odbočkou na Barrandov, to znamená Slivencem, je skutečně největší deficit té přepravní kapacity. Dálnice čtyřpruhová tady speciálně v době dopravní špičky skutečně kapacitě nestačí.
3: A teď už začala samotná demolice.
4: Rozbíjíme beton vlastně kladivama, co jsou na bagre.
3: Jak poznají, kdy už s tím mají skončit, aby se tam nepropadli sami?
4: Vždycky bagry jsou dostatečné bezpečné vzdálenosti, mají natažený rameno, takže by se snad nemělo nic stát.
3: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
6: A zdržení stále čekejte na dálnici D1 z Brna do Prahy. Po pojíždět budete mezi 39. a 25. kilometrem.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Scrollujete?

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. V Praze je spousta míst, kde si můžete na chvíli odpočinout od ruchu velkoměsta a ještě se něco nového dozvědět. Na Divčí hrady v rezervaci divokých koní Převalského vyrazila naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Já vyrážím ulicí Výmolova a za sebou mám železniční koleje a přede mnou je mírný kopec. Tak jdeme na to. První zastávkou je starý radlický hřbitov a já pokračuju stále do kopce podél něj. Tady mě zdraví slepičky. Tak já jsem došla na takovou náhorní plošinku. Mám za sebou mírný kopec a stoupání. A před sebou už vidím plot, dřevěný plot, který ohraničuje výběh koní Převalského. A právě ty mě mimo jiné dneska budou zajímat, tak jsem zvědavá, jestli tu nějakého potkám. Na plotě jsou umístěné dvě cedule s informacemi o koních Převalského. Můžete si tu přečíst nejrůznější podrobnosti, kdy třeba Pražská zoo spustila projekt Návrat divokých koní. Ta pravidelně koně Převalského převáží do svého původního teritoria, třeba do Mongolska, a v posledních letech je to taky Kazachstán. Viděli jste už nějakého koníka, nebo ještě ne?
3: No, my jsme tu poprvé a zatím jsme žádného neviděli, jenom na obrázku.
2: Odsud je mimochodem krásný výhled na Prahu, teďka je teda obrovské horko, máme léto. Tak co byl ten důvod, že jste zvolili tenhle výlet právě sem?
3: My máme týden v Praze dovolenou a na dnešek vyšel tenhle kopec, protože bydlíme v domě, z kterého sem koukáme, do daleka, takže tak, vyšlo to a je docela po bouřce, tak jako není to úplně nejhorší.
2: Já tady možná využiju toho, že tady nejste sama a vy tady máte sebou, to jsou vaše děti, ano. Nebo dva kluky, dva chlapečky. Tak kluci, jak se vám líbí na výhled?

0: letě s mámou.
1: Dobře.
0: Jo. A kam teďka máte teda namířeno, protože maminka říkala, že plánujete se spojit teda se zbytkem skupiny.
2: Ne, to není naše skupina, ale my jsme říkali, že teďka do Stínu, tam dolů z kopce, ale děti asi láká vidět toho koně, tak zkusíme druhou vyhlídku.
0: Fakt, že ten areál nebo ten výběh je obrovský, takže ono je to možná i trochu o štěstí, jestli ho člověk uvidí nebo ne. Taky podél té ohrady potkáte několik vyhlídek. Já jsem teď zrovna na jedné z nich, jsou tady další doplňující informace, já jsem tu ohradu částečně obešla, bohužel teda musím konstatovat, že jsem koně nepotkala, nicméně je to důvod, co sem vrátit. I tak se mi výlet moc líbil a považuji ho za povedený. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
3: Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, 21 Pilots dozněli na rádiu Praha. Teď už máme krátké zprávy s Václavem Millerem. V pražském updateu už je na řadě souhrn pražských zpráv na 18.30.
1: Dělníci zbourali v noci na dnešek dva nájezdy, kvůli kterým byl od sobotního večera plánovaně přerušený provoz na pražském okruhu mezi Slivencem a Hřeporyjemi. Uzavírka byla ukončena dnes kolem 11. hodiny. Zbourané nájezdy v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině nahradí silničáři novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Lidé v Praze můžou nově využít samostatnou ambulanci lékařské pohotovostní služby pro dospělé v nemocnici na Františku. Pracoviště má vlastní čekárnu a nahradilo dosavadní pohotovost, která fungovala jako součást urgentního příjmu. Změna má zpřehlednit organizaci akutní péče a zefektivnit provoz nemocnice. Obyvatelé Prahy 14 nevybrali žádný projekt do participativního rozpočtu na proměnu veřejného prostoru. Podle pravidel musí radnice vyřadit návrhy, které dostanou více než 5% negativních hlasů. Tuto hranici překročily všechny projekty. A radnice v Šeberově chystá přeměnu náměstí. Dělníci tam vysadí více zeleně a zlepší podmínky pro zachytávání dešťové vody. Městská část za úpravy zaplatí bezmála 13,5 milionu korun. Práce mají začít v září a trvat do konce dubna příštího roku. Řidiči cestující městské hromadné dopravy v Praze musí od zítřka počítat s dopravními omezeními na křižovatce ulic Na Pankráci a Hvězdova. Kvůli opravě povrchu vozovky bude do 3. srpna uzavřená pravá polovina křižovatky. A zítra bude v Praze polojasno až jasno a během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ze silnic stále stejné zprávy. Zdržení čekejte na dálnici D1, pokud přijíždíte do Prahy od Brna, tak popojíždět budete v nesouvislé koloně už od 39. kilometru.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: byla pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
3: I think we made a history today.
2: Karolína Muchová jen půlku.
3: Linda, my ex-friend.
2: Nečekaná katastrofa postihla severočeský most v roce 1895. Večer v 9:30 se hnuly podpovrchové vrstvy sypkého písku a v některých částech města se tak otevřely obrovské jámy. Zem pohltila 25 domů a 13 domů z části. Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
4: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
5: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech v té prvenství.
2: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku museli některé letecké společnosti zastavit lety. Mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví. Od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. Kulatých 80 má dneska rumunská tenisová legenda Ilie Nastase. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách, v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
6: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
2: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.
7: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Pražský update. Krásný podvečer, stále posloucháte Pražský update na rádiu Praha a teď už je tu Štěpánka a týden v Praze.
1: Hezký den. Od pondělí platí v Praze další dopravní omezení. Na magistrále před hlavním nádražím je omezený provoz a řidiči musí v obou směrech jezdit dvěma pruhy místo dosavadních tří. Správa železnic tam upravuje stropní desku odbavovací haly a práce potrvají do listopadu. Filip Dvořák zůstává lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1. Podpořilo ho 7 členů oblastní rady strany. Sám Dvořák nehlasoval, a to i přesto, že ho vedení občanských demokratů minulý týden vyzvalo, aby se o post starosty Prahy 1 neucházel. Důvodem je to, že Dvořák dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun. Ten Dvořák zdědil. V centru města se popoledně srazil vůz pro převoz biologického materiálu s autem, které řídil poslanec za motoristy Filip Turek. Převozový vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. S vícečetnými poraněními ho záchranáři převezli do traumacentra a příčiny nehody teď vyšetřuje policie. V pondělí měli také problémy tramvaje, a to kvůli poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí. Dopravní podnik kvůli tomu přezkoumá videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Technici zjišťovali, jestli problémy nezpůsobila třeba technická závada auta a nebo tramvaje. Tramvaje nejezdily přes Čechův most a Karlín a zpět se vrátily v úterý, respektive ve středu večer. Praha 5 rozšíří základní školu v Cibulkách o druhou budovu. Kapacitu navýší přibližně o 220 žáků. Záměr vypsat zakázku na předprojektové a projektové práce schválili tamní radní. Ve středu zasahovali hasiči u požáru hospodářské budovy v Cholupicích. Na místě měli více než 20 kusů požární a výškové techniky. Jeden člověk zemřel a další byl zraněný při střelbě v Hrebenově ulici v Praze 10. Policisté tam zasahovali ve středu dopoledne a zjistili, že s největší pravděpodobností šlo o vraždu asi 51-leté ženy a pokus o sebevraždu jejího o 4 roky staršího bývalého příbuzného. Dopravní podnik vypsal tender na dodávku až 200 městských autobusů. Polovina by měla jezdit na naftu, část bude hybridních. Za nové vozy by měl podnik zaplatit přes 1,5 miliardy. A vypadá to, že v Nových Butovicích bude stát mrakodrap. Projekt Top Tower totiž získal od tamního úřadu stavební povolení. Budova vysoká 126 metrů s konstrukcí připomínající vrak lodi, mimochodem je od výtvarníka Davida Černého, se má po dokončení stát nejvyšší stavbou v Česku. Praha 4 chce, aby hlavní město vybudovalo osídla úřadu a polikliniky na Budějovické eskalátor směrem dolů do vestibulu stanice metra C. Současné řešení, kdy máme k dispozici dlouhé schodiště, je podle městské části nevyhovující. O výzvě směrem k magistrátu v týdnu rozhodli radní městské části. A radnice také vyzvala místní, aby nesahali a nepřenášeli nikam poštolky obecné. Zahnízdili totiž na budově úřadu. A protože se teď mláďata učí létat, není výjimkou, že sedí na zemi a odpočívají. Od soboty nejezdí spálenou a národní ulicí tramvaje. Výluka, která se týká 12 linek, potrvá do 10. srpna. Dopravní podnik opravuje tramvajovou trať. A na ovocném trhu se celý víkend koná už tradiční folklorní festival a v Troji pak už 15. ročník kultovního srazu majitelů a milovníků italských skútrů Vespa. I takový byl další červencový týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Pro dnešek je to vše, děkuji za pozornost a hezký zbytek víkendu přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov na 39. kilometru se srazila 3 auta. Čekejte výrazné zdržení.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu.

0: stále posloucháte Pražský update na Rádiu Praha a já už se dívám, jaké bude v noci a zítra počasí. Tak zítra má být polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů a zítřejší teploty 20 až 22 a k tomu slabý vítr.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi. Teď už pro vás máme zprávy na 19. hodinu a ve studiu je Václav Miller. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Oprava křižovatky omezí od zítřka dopravu na Pankráci. A v Česku od zítřka neplatí cenové stropy na benzín a naftu, podle petrolejářů paliva zdraží. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvy. A zítra bude v Praze polojasno až jasno a během nepřechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Řidiči cestující městské hromadné dopravy v Praze musí od zítřka počítat s dopravním omezením na křižovatce ulic na Pankráci a Hvězdova. Kvůli opravě povrchu vozovky bude do 3. srpna uzavřena pravá polovina křižovatky.
3: V ulici na Pankráci před obchodním centrem zůstane zachovaný obousměrný provoz. Řidiči se ale nedostanou z Pankráce do ulice Sdružení směrem ke Kloboučnické, ani z ulic na Jezerce a Sdružení na Pankrác. Změny se dotknou také autobusových linek 188 a 134, které budou po dobu oprav jezdit po objízdných trasách. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
1: Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích zítra poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové znutí ANO ale bude ceny a marže dál monitorovat a v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
4: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
1: Od zítřka se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Gujanová.
5: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činný správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2000 korun.
1: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Velké podniky v Evropské unii už od dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci s ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat na charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky. 16-letá Linda Bodková na mistrovství Evropy do 18 let zaběhla dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Rýtle česká naděje ve finále naprosto dominovala a vyhrála časem 55-19 sekundy. Tím se dostala do čela historických kontinentálních tabulek nejen ve své věkové kategorii, ale také mezi juniorkami. A zítra bude v Praze polojasno až jasno a během dne přechodně kupovitá oblačnost, noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22, slabý během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Teď na silnice mám novinku. V Praze ve Strakonické směrem do centra se u Dvoreckého mostu srazil autobus s motorkou, popojíždí se od vjezdu do Zlíchovského tunelu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha. Praha stále s vámi a za chvíli vás vezmu do Černošic. Dělníci od začátku prázdnin opravují silnici právě mezi Dobřichovicemi a Černošicemi. Někteří řidiči uzavírku objíždí přes tamní cyklostezku. Podrobně už za chvíli. Z muziky Ellie Goulding. Miles Smith. She said, oh, hi, nice to meet you too. Nebo teď Jasná páka a David Kolar.

0: Krásný večer, Gary Halival dospívala na rádiu Praha a já vás beru do Černošic a Dobřichovic. Dělníci od začátku prázdnin opravují silnici právě mezi Dobřichovicemi a Černošicemi u Prahy. Někteří řidiči u zavírku objíždí přes tamní cyklostezku a ohrožují tím samozřejmě cyklisty. Policie místo kontroluje na Mátkově.
1: Prostě ty lidi si to zkracují, kudy se dá.
2: Popisuje paní Markéta, že řidiči jezdí po cyklostezce, potvrzuje i další obyvatelka Dobřichovic Gabriela.
3: Já už jsem potkala auta i v aleji z Karlíka. No různě tady, všude možně, i u řeky občas projede i auto.
2: Na obou stranách stezky proto města postavila betonové zátarasy. Podle Anny Cleveland, která sem chodí každý den na procházky se psem, to pomohlo jen částečně.
4: Otravuje mě to, abych byla upřímná, protože tady volně pobíhají psy, jezdí tu cyklisté. Auta sem nepatří a je to velmi arrogantní, že tuto cestu využívají, ale zlepšuje se to od té doby, co sem dali ty bariéry.
2: Někteří řidiči ale po cyklostezce stále projíždějí a dokonce ořezali keře, aby auta projela snadněji. Upozorňuje starosta Dobřichovic Petr Hampl z ODS.
5: Což je velmi nebezpečné, tak jsem požádal městskou policii, aby tam častěji hlídala a pokutovala, protože ta auta skutečně tam nemají co dělat a hrozí tam nějaké neštěstí.
2: Policisté kontrolují cyklostezku náhodně. Od začátku uzavírky zastavili podle středočeské policejní mluvčí Michaely Richtrové 10 řidičů, kteří nerespektovali zákaz vjezdu.
6: Ale vzhledem k početnímu stavu příslušníků nebylo možné navýšit hlídky, které by vykonávaly dohled nad bezpečností v silničním provozu v daném místě.
2: A dodává, že se místem snažila projet i nákladní auta.
6: Kromě porušení dopravního značení zákazu vjezdu tam policisté řešili 3 dopravní nehody, kdy se konkrétně jednalo o 2 dopravní nehody nákladních souprav, které místem projížděly, a dále pak dopravní nehoda 2 osobních vozidel.
2: Řidičům hrozí pokuta 1500 korun na místě, případně i více po projednání ve správním řízení. Krajská správa a údržba silnic uzavřela cestu mezi Dobřichovicemi a Černošicemi na začátku letních prázdnin, popisuje její mluvčí Josef Holek.
7: Kompletní uzavírku jsme museli provést kvůli zajištění bezpečnosti při stavbě a nutnému prostoru pro manipulaci těžké stavební techniky. Konkrétně jde o úsek v ulici Pražské od ulice Randovy po potok Klůček ve směru na Černošice.
2: Uzavírku silničáři naplánovali na léto, aby nenarušili provoz autobusů, kterými děti jezdí do škol.
7: Objízdná trasa vede pro netranzitní dopravu z Černošic do Roblína, Mořiny a dále do Letů a zpět. Naopak transitní doprava má vyznačenou trasu z Radotína do Třebotova, Chýnice, Kuchaře, Mořinky a opačně. Apelujeme na všechny řidiče, aby důsledně dodržovali přechodné dopravní značení.
2: Doplňuje mluvčí Holek. Uzavírka skončí nejpozději 31. srpna. Z Dobřichovic u Prahy Josef Beneda, Český rozhlas. Co se

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

influencerka Dominika Aladža a kapela Krištof a jejich půlnoční hřích. Stále posloucháte Rádio Praha, teď máme 19.30, za chvíli tu bude Jirka Štefl a pozve třeba do kina. Zůstaňte s námi. Také sledujeme, jaké bude počasí. Zítra má být polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů a teploty přes den zítra 20 až 20.

0: Krásný večer, tak tohle byly Purple Disco Machine a jejich Honey Boy. Stále posloucháte Rádio Praha. Teď už jsou tu slíbené tipy. Jirko, kam nás zveš?
1: Prahu a okolí i letos v létě brázdí kinobus dopravního podniku. Oblíbená součást prázdninových měsíců zamíří na osvědčená místa a nabídne výběr z českých i zahraničních filmů. Od pondělí ho najdete v Horních Měcholupech. Těšit se tam můžete na filmy jako Poberta, Neporazitelní nebo Někdo to rád v Plzni. Vstup na všechna promítání je zdarma a projekt začíná ve 21.15. Do konce léta se kinobus zastaví třeba ještě v Kunraticích. A nebo si užijte partičku On Air, to je improvizační show s Michalem Suchánkem, Richardem Genzrem, Michalem Novotným a Luďkem Staňkem. Tihle pánové vás rozhodně pobaví, a to v pondělí večer v Rýgrových sadech. Začátek je v 19 hodin. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Pražská kultura.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Krásný večer, Adel dospívala na Rádiu Praha. Teď pro vás máme zprávy na 20. hodinu a je tu Václav. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Dvěma krizovým linkám docházejí peníze, ministerstvo jim zkrátilo dotace. Energetici by měli během večera zcela obnovit dodávky elektřiny po dnešních bouřkách. Zítra bude v Praze polojasno až jasno a během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresu odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
1: Dvě krizové telefonní linky možná budou muset skončit. Organizace Cesta z krize od státu nedostala dost peněz na výplaty. Hrozí i omezení provozu linky, která z nařízení Evropské unie musí fungovat nepřetržitě.
4: Problémy s financováním má linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu. Neziskovka Cesta z krize požádala Ministerstvo sociálních věcí o 15 milionů korun. To jí přizná o 2 miliony míň. Podle interventky Lucie Hermánkové peníze vystačí do října.
5: Z veřejných zdrojů se bohužel letos nepodařilo získat tolik peněz, kolik bychom potřebovali.
4: O pomoc teď prosí ve veřejné sbírce. Na čísla, která Cesta z krize provozuje, volají lidi v náročných životních situacích. Poradit se tam můžou i třeba učitelé. Za letošní první půlrok linky odbavily přes 7 tisíc hovorů. Další desítky tisíc lidí se ale kvůli podstavu nedovolají. Ministerstvo na dotazy našeho serveru i rozhlas neodpovědělo. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Energetici postupně obnovují dodávky elektřiny po dnešních silných bouřkách. Společnost EGD, která distribuuje proud například v jižních Čechách, na Vysočině a na jihu Moravy, evidovala během dne 19 poruch soustavy. Informoval o tom mluvčí společnosti Lubomír Budný. Odpoledne bylo podle něj bez dodávek asi 17 000 domácností, z toho 5 000 v okolí Vizovic na Zlínsku. Tam už elektřina opět funguje. Ve zbytku zasažených míst by to mělo být ještě během večera. Rusové se po letech stále častějších bezhotovostních plateb vracejí k používání hotovosti. Zjistila to britská stanice BBC, která zanalyzovala údaje ruské centrální banky. Podle nich se objem hotovosti v oběhu od začátku letošního roku zvýšil o v přepočtu více než 420 miliard korun. To je největší nárůst za stejné období roku od pandemie COVID-19. Důvodem jsou podle BBC především časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou. Může za to ale taky snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině. Ondřej Cink vyhrál mistrovství republiky v cross country na horských kolech ve stupně a s 8 tituly je novým českým rekordmanem. Mezi ženami je na Rokycansku poprvé triumfovala Tereza Tvarůšková. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vede i po 15. etapě celkového pořadí Tour de France. Jeho největší soupeř Dan Jonas Vingegaard si ve vrchařské etapě poranil rameno a z Tour odstoupil. Na druhé místo průběžného pořadí se tak posunul Belgičan Evenepoel, který dnešní etapu vyhrál. Na Slovince ztrácí přesně 5 minut. Italský pilot Andrea Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1 a po 6. vítězství sezóně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. 19-letý jezdec Mercedesu porazil na trati ve Spa-Francorchamps o 1,952 tisícin sekundy Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari. Třetí duel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. A zítra bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22, slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice. V Praze máme čerstvé komplikace ve Strakonické ulici. Pokud míříte směrem ven z centra, tak před Brandovským mostem je nová nehoda a krátké zdržení.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha stále s vámi i 5 minut po 20. A co nás čeká už za chvíli? Do kin zamířilo československo-maďarské drama Pramen, které otevírá téma nucené sterilizace romských žen. Snímek získal na festivalu v Karlových Varech cenu kritiky. A já vás na tenhle snímek pozvu už za chvíli. Z muziky Olivia Rodrigo. Bude tu i kapela Linkin Park. Nebo teď Jonas Blue a JP Cooper.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, teď také se Štěpánkou Duchovou. Má pro vás pozvánku do kina a tentokrát to bude na snímek Pramen.
1: Gynekoložka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici v tehdejším Československu. Má respektované zaměstnání, stabilní zázemí i perspektivu profesního postupu. Přesto v jejím životě narůstá pocit prázdnoty.
2: Já samozřejmě nejsem naivní a vím, že ženských primářek není mnoho, ale my jsme tady ve výjimečné situaci.
1: Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Ve své praxi také běžně provádí sterilizaci romských žen. Ty většinou plně nechápou nevratné důsledky a dosah celého zákroku.
3: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvoje hryzať. Ale jo, to mašlička.
1: Zlom nastává ve chvíli, kdy se Ingrid spřátelí s mladou a bezprostřední romskou sanitářkou Agátou. Ta jí ukáže lidskou tvář Romů, které tehdejší komunistický režim redukoval na pouhý demografický problém. Ingrid najednou začíná hluboce pochybovat o pracovních postupech, které doposud bez problémů plnila.
4: Já vůbec nevím, co mám spravit.
5: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
4: Přijďte jim peníze. Já tomu vůbec nerozumím.
1: Československo-maďarský film Pramen natočil režisér Ivan Ostrochovský, který se inspiroval skutečnými událostmi spojenými s reprodukční politikou komunistického Československa. Do hlavní role obsadil Aňu Geislerovou. Film nedávno získal v hlavní soutěži filmového festivalu Karlovy Vary cenu filmových kritiků.
6: Praha žije filmy.
7: Praha žije filmy.
8: Somewhere in space.
6: Vinyl.
9: Každé pondělí na Rádiu Praha.
10: Na Rádiu Praha. Vinyl.
6: Horké novinky legend, hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme

Michal Šulte dospíval krátce po 9:30 na Rádiu Praha. Krásný večer. Zhruba 15 milionů metrů krychlových vody ročně dodají lidem vodárny Kladno Mělník. Některé z jejich vrtů dosluhují a tak vodohospodáři hloubí u Mělnické vrutice vrty nové. Podrobnosti už za pár minut. Samozřejmě i nadále sledujeme to, jaké bude počasí. Zítra má být polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů a zítřejší teploty 20 až 22.

0: Krásný večer, tak stále posloucháte Rádio Praha, se dívám, že teď máme přesně 2 minuty před 8:45. Vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrutice dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun.
1: Za námi je vrt, který teďka je v provozu a teďka přicházíme k takovému modrému válci a je na něm napsáno S9A, to je ten nový vrt.
2: Je to ten nový vrt, vlastně v podstatě náhradní vrt, který má nahradit ten stávající S9, který je vlastně za hranicí své životnosti.
1: Vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice společnosti vodárny Kladno Mělník Václav Jásek. Ten vrt původní dosluhuje, co se týká jako jeho vydatnosti anebo toho technického osazení?
2: Ne, vydatnost má stále stejnou, pouze to vystrojení toho vrtu, který je soceli, tak to dosluhuje. Ono to ani nelze opravit, protože to okolí toho vrtu stávajícího je zakolmatovaný těma železitýma bakteriema a mohlo by se stát, že kdyby se ten vrt i třeba vyzbrojil nově nějakým způsobem, tak už by nemusel mít tu vydatnost. A hlavně by se nám ten vrt zmenšil, co se týká jakoby profilu.
1: Jaký má ten vrt průměr a jak je hluboký?
2: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
1: Lenka Kozlová ze společnosti Vodárny Kladno Mělník říká, že letos bude takových nových vrtů 6.
3: Všech 6 nových náhradních vrtů vyšlo na 17 milionů bez DPH.
1: Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
4: Zde máme nějakých 52 vrtů a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
1: Úplně nové vrty, jak se říká na zelené louce, už vodárny nemohou podle ředitele Živnůstka zřizovat.
4: My už nemůžeme přidávat vrty z toho důvodu, že my v tuhle tu chvíli čerpáme, dá se říct, 100% toho, co nám tady ta příroda dá.
1: Vodárny Kladno Mělník dodávají ročně 15 milionů kubických metrů vody a to asi 300 tisícům obyvatel hlavně středních Čech. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Rádio Praha, co se děje?
6: Co se děje?
7: Topíte se v reklamách.
8: Reklama.
7: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Elton John, Dua Lipa, dozněli, dospívali krátce před 9:00. Teď už jsou tu zprávy s Václavem Millerem. Krásný večer.
1: Dobrý večer. Předseda sněmovny Okamura odletěl s podnikatelskou delegací na návštěvu Číny. 4 městské části Prahy získaly dotace z programu Obec přátelská rodině a seniorům. Nejvíce peněz dostala Praha 13. A teniska Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Sikariovou 2-0 na sety. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Jedná se hlavně o podpoře cestovního ruchu.
3: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
4: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
3: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
5: Povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenili jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Téměř 3 miliony korun získaly 4 městské části Prahy z dotačního programu Obec přátelská rodině a seniorům. Ministerstvo práce a sociálních věcí peníze poskytuje na pořádání jednorázových akcí i dlouhodobých aktivit pro děti, mládež a seniory. Nejvyšší částku 1,2 milionu korun získala Praha 13. Pokračuje její mluvčí Lucie Steinerová.
6: Díky získaným dotacím jsou realizovány desítky aktivit a akcí na celém území Prahy 13. Ve spolupráci s DDM Sudulky se každoročně konají příměstské tábory pro děti, rodinné sportovní hry a nově také novoroční ples pro děti a dospělé.
1: Agenti amerického úřadu pro migraci a cla budou muset nově nahrávat všechny silniční kontroly. Oznámil to zmocněnec amerického prezidenta pro ochranu hranic Tom Homan. Reagoval tak na to, že agenti ICE tento měsíc při dopravních kontrolách zastřelili 2 muže. Kamery budou mít příslušníci imigračního úřadu umístěné na těle. Homan řekl, že věří, že záznamy agenty spíš očistí, než usvědčí. A začínáme se skvělou zprávou z Řecka. Teniska Barbora Krejčíková před několika minutami vyhrála turnaj okruhu WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Máriu Sikariovou 7-6 a 6-3. A bajkerka Tereza Tvarušková se stala poprvé v kariéře mistryní republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve stupně porazila v cíli druhou obhájkyni zlata Adélu Holubovou. Závod mužů ovládl Ondřej Cink, který vybojoval rekordní 8. zlato.
7: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a tak je pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sáska zadarmo.
1: V Praze bude zítra polojasno až jasno a během dne přechodně kupovitá oblačnost, noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22, slabý během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Mít týdne.
8: Startuje další

0: Eva Farna totiž právě vstupuje do 8. posledního týdne. Jdeme na to? První dvě nasazené novinky si tentokrát roztočíme doslova z vinilu.
1: Hit týdne.
2: Nasazená novinka.
0: The Rolling Stones vydali své 25. studiové album Foreign Tongues. V Británii s ním získali už 15. albovou jedničku, čímž dorovnali Beatles, a právě z nové desky vybíráme skladbu Mr. Charm.

0: Hit týdne. Nasazená
1: novinka. U vinilu ještě zůstaneme. Madonna se na 15. studiovém albu Confessions 2 vrací na taneční parket a skladba Danceteria odkazuje už svým názvem na slavný newyorský klub, ve kterém na začátku 80. let sama vystupovala. Madonna, Danceteria. Talk about

0: hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Teď jedna z pořádných countryovek z Texasu, tedy vlastně o Texasu. Ella Langley totiž pochází z Alabamy. Její Choosin Texas ovládlo americký Billboard Hot 100 a v aktuálním britském žebříčku se drží v první desítce. Ella Langley, Choosin Texas.

Halsey na jaře rozšířila album The Great Impersonator o několik nových skladeb. Jednou z nich je Carry the Weight, píseň o chvíli, kdy už člověk nemá sílu dál nést tíhu nefungujícího vztahu. Halsey, Carry the Weight.

A na závěr domácí novinka. Miraj Navrátil vzpomíná na prázdniny u babičky, její velkou zahradu a malinový sirup, který se pro něj stal symbolem dětství. Výsledkem je letní nostalgický singl Malinovej sirup.

Hit.cz. V britském singlovém žebříčku se právě přepisuje historie. Sam Fender a Olivia Dean nazbírali se skladbou Rain Me In už 17 týdnů na prvním místě. Nebylo to sice 17 týdnů v kuse, na vrchol se několikrát vraceli, ale v celkovém součtu jde o nový rekord mezi britskými interprety. Překonali 15 týdnů skladby Love Is All Around od Wet Wet Wet i 16 týdnů, které na jedničce strávil Bryan Adams. Ten si ovšem dál drží jiný rekord, jeho 16 týdnů následovalo nepřetržitě za sebou. Samu Fenderovi a Olivii Dean teď chybí jediný týden k vyrovnání absolutního rekordu. Frankie Lane byl totiž v roce 1953 se skladbou I Believe na britské jedničce celkem 18 nesouvislých týdnů. Novinky jsme si představili, do britského chartu nakoukli a teď už jdeme na pořadí hitu týdne Rádia Praha, které jste vy sestavili svými hlasy na našem webu praharozhlas.cz. Hit číslo 10. Desítka je nová, skladba, která se v našich rádiích pořád hraje opravdu hodně. Tady je Milky a Just the Way You Are.

0: Deváté místo a druhá novinka. Street 69, život z větší výšky.
1: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na památku.

ještě nechápu a možná nikdy nepochopím. Třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hit
2: číslo 7. Sedmé místo znamená posun o jednu příčku nahoru. Je tady Katy Perry, Watch It Burn.

0: Páté místo a nejvýše postavená novinka tohoto kola. Kateřina Marie Tichá věnovala byt 66 místu, ve kterém prožila kus svého života, velké lásky i zklamání. Je to první single z její připravované desky a vy ho posíláte rovnou do top 5. Kateřina Marie Tichá, byt 66.
1: Mažu stopy.

Třetí příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ a Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.

0: Hit týdne. S Honzou Uchlaně.
1: Tři novinky znamenají, že nás také tři skladby musely opustit. Z desátého místa po dvou týdnech vypadávají Krištof a Dominik Alagia, Půlnoční hřích. Ze sedmé příčky po třech týdnech odchází Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. A z pátého místa po dvou týdnech vypadly Another a 54 Ultra, Talk To You. Jsme na druhém místě a tady je skok hned o čtyři příčky. Eva Farna se z Perpetuum Mobile dostala ze šestky až na stříbrnou pozici. Zároveň je ale v pořadí osmý týden, takže se podle pravidel hitu týdne loučí. A loučí se opravdu vysoko. Eva Farna, Perpetuum Mobile. Yeah.

0: týdne. S Honzou Chlaněm. Honzou Chlaněm.
1: Za chvíli si představíme nepřekvapivého vítěze 29. kola hitu týdne v roce 2026. Teď ale rekapitulace. 10. místo Milky, Just the way you are. 9. Street 69, Život z větší výšky. 8. příčka UDG, Odlétáš. 7. pozice Katy Perry, Watch it burn. 6. Leony a Calum Scott, Stay. 5. místo Kateřina Marie Tichá, Byt 66. 4. příčka Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. 3. místo Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA, More Than A Game. No a 2. příčka Eva Farna, Perpetuum Mobile. Vítěz 29. kola? Na vrcholu se nic nemění. Botox vstupují do 7. týdne v pořadí a pyžamo dál zůstává na prvním místě.

0: A to je pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro svoje favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se těším zase na slyšenou.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.
2: Je 22 hodin.
3: Oprava křižovatky omezí od zítřka dopravu na Pankráci a v Česku od zítřka neplatí cenové stropy na benzín a naftu. Podle petrolejářů paliva zdraží. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. A v Praze bude zítra polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
3: Řidiči i cestující městské hromadné dopravy v Praze musí od zítřka počítat s dopravními omezeními na křižovatce ulic na Pankráci a Hvězdova. Kvůli opravě povrchu vozovky bude do 3. srpna uzavřená pravá polovina křižovatky.
4: V ulici na Pankráci před obchodním centrem zůstane zachovaný obousměrný provoz. Řidiči se ale nedostanou z Pankráce do ulice Sdružení směrem ke Kloboučnické, ani z ulic na Jezerce a Sdružení na Pankrác. Změny se dotknou také autobusových linek 188 a 134, které budou po dobu oprav jezdit po objízdných trasách. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
3: Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích zítra poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale bude ceny a marže dál monitorovat. A v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
5: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
3: Od zítřka se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
6: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
3: Velké podniky v Evropské unii už od dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít způsob, jak s neprodaným zbožím naložit, například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky. 16-letá Linda Bodková na mistrovství Evropy do 18 let zaběhla dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Rijeti česká naděje ve finále naprosto dominovala a vyhrála časem 55,19 sekundy. Tím se dostala do čela historických kontinentálních tabulek nejen ve své věkové kategorii, ale také mezi juniorkami. V Praze bude zítra polojasno až jasno a během nepřechodně kupovitá oblačnost. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 20 až 22. Slabý, během nepřechodně mírný, severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár. Schořil

0: dne.
1: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. Devátá příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
0: Hit týdne.
1: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně. Tady si mi zpíval. Páté místo, to je ta novinka. Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na čtyřku z devátého místa poskočili Sigala, Jaxomi, Island Kidron a Riptide. Třetí příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na druhé místo se ze šestky vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A první místo opět Botox a Pyžamo.
0: Hit týdne.
1: Tohle je tedy aktuální hit týdne na

0: Informace. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Jmenuje se Cyril Matějka, ale na sociálních sítích vystupuje jako Cyril Děckař, který vtipnou formou vysvětluje, jak správně léčit neduhy dětí. Jak se lékař a nově také autor knihy Dětské lékařství k medicíně dostal? Co mu komplikuje práci a proč ho láká hraní? I o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Martinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Cyril Matějka, neboli děckař. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den.
1: Celkem nedávno jste během Noci vědců přednášel studentům z druhé lékařské fakulty, z vaší někdejší alma mater. Co tak ty budoucí doktory nejvíc zajímalo?
2: No, já jsem tam byl hlavně od toho, aby si vybrali vůbec medicínu, protože člověk na gymplu třeba ještě neví, jestli chce dělat, já nevím, veterinu, zubařinu, když je takový ten zaměřený spíš na takovou tu biologii, chemii, tak těch možností je víc. Tak já tam byl, abych jim doporučil tu medicínu, pak jsem byl, abych rozprášil jejich strach z toho, že to je tak těžký studium, takže jsem jim měl za úkol říct, že to není zas tak těžký, že i já jsem to zvládnul. A pak jsem měl za úkol ještě jim třeba říct, že jestli jsem byl na té druhé lékařské spokojený, což jsem byl, tak aby si vybrali právě tu fakultu. Takže to byl takový můj úkol na té přednášce. A samozřejmě ještě pak zajímalo tady tam moje novinka, tady ty sociální sítě, takže jsem tam o tom ještě udělal takovou jakoby zmínku, co byly největší průšvihy, co jsem udělal a co byly největší úspěchy. Takže to je takový zajímavý témata.
1: Tak schválně, proč by si měli mladí lidé vybrat tu medicínu? Co k ní nalákalo třeba vás? Jo. Co je takový hlavní argument?
2: No, ten obor je nesmírně široký a furt se mění a je tam furt kam stoupat nebo co měnit a myslím si, že se nikdy nebudete nudit ve smyslu, že by vás to přestalo bavit, protože vždycky já mám takový srovnání třeba, že když jste zubař, ale doufám, že teď je třeba neurážím, že mám pocit, že ten obor je takový úzký, že řešíte jakoby tu pusu, když to ten člověk je mnohem větší a těch oborů je tam kvanta. Takže kdyby vás přestalo bavit být chirurg, tak můžete jít třeba na obvod a takhle můžete různě to měnit nebo můžete si dodělávat atestace. Takže ta nabídka těch možností po medicíně je mnohem širší.
1: Co vy i po těch svých zkušenostech vidíte jako třeba největší zádrhel pro mladého lékaře, který vystuduje a nastoupí někam? Co je největší oříšek?
2: No, já myslím, že to je úplně změna toho života, že najednou máte šílenou zodpovědnost, musíte denně vstávat, být ready, mluvit s lidma a máte ty noční služby. To najednou nastoupíte do takového zodpovědného dospěláckého života, že to je, myslím, náročný, zkrátka.
1: Říkal jste zodpovědnost a ono to tak je. Spousta lidí ještě k tomu lékaři chodí jako k takovému zachránci. To musí být pro lékaře obrovské břímě. Vnímáte to tak nebo ne?
2: Vnímám. A ještě bych to připodobnil k tomu, že každý se musí něco naučit. I to být lékař se musíte naučit, jenomže lékaři jakoby by neměli dělat chyby. Jenomže jak se to chcete naučit bez chyb? A to je taková šedá zóna, o které se nemluví, protože každý povolání se to musí nějak naučit, když začínáte. No a tady najednou tu zodpovědnost máte lusknutím prstu, že jste doktor, ale vlastně ještě nic v podstatě neumíte, když nastoupíte a než se to naučíte, tak musíte nějaký chyby udělat, ale o tom se jakoby nemluví. Takže tam je najednou taková zodpovědnost, jak vy říkáte, že najednou jste takový zachránce, měl byste všechno vědět, být perfektní, precizní, pečlivý a najednou je toho strašně moc najednou.
1: Vy jste udělal chyby?
2: No jistě, jistě. Chybama se člověk učí a kdo nic nedělá, nic neskazí a nejvíc toho umí ten, co udělal všechny chyby.
1: Zkouší si mladí lékaři třeba během toho studia jakoby ty chyby udělat nějakým způsobem? Pracuje se tam s tímhletím?
2: No, tak chyba je vždycky, když vás někdo vyhodí od zkoušky nebo vás někdo seřve nebo něco uděláte špatně a oni vám to opraví v písemce, tak já myslím, že takhle se připravuje jako člověk během studia na chyby. Ale když jste doktor, tak najednou ty chyby děláte už jako v praxi, že jo? To je něco jiného než v teorii.
1: Říkal jste si potom, když jste nastoupil do té praxe třeba zpětně, proč mi tohle neřekli?
2: Ano, hodněkrát. A bohužel tam na tom asi není tolik prostoru, protože to naše vzdělávání je hodně teoretický. Pak vás samozřejmě pustí na ty pacienty, ale je vás tam třeba 10 na jednou. A dokud prostě nejste vy sám ten ošetřující lékař, tak je to furt něco jiného. No. Ta zaměstnání je prostě furt jiný než to studium.
1: Svět mediků, třeba já znám a věřím tomu, že spousta posluchačů, především z filmu o básnicích z legendární série. A někde jsem slyšela, že to je pro mediky taková bible, že kdo to neviděl, tak neobstojí. Že tam létají vzduchem ty hlášky, známé věty. Je to tak?
2: Jo, je to super. Mě to taky strašně moc bavilo. A myslím, že každý, kdo studuje medicínu, tak si to určitě pustí a má z toho přesně taky ty své oblíbené hlášky. Já třeba často dělám nějaký prezentace už teďka pro doktory a občas tam použiju nějaký výstřih jako z toho filmu, že tam dám nějakou scénečku, takže dá se z toho furt těžit.
1: Říká Cyril Matějka.

0: až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Cyrile Matějku, jsme si tady povídali o tom, jaké to má vlastně lékař, když nastoupí po studiích do praxe, ale já bych se ještě vrátila o nějakých x let zpátky, kdy vy jste se rozhodoval, že tedy tím doktorem opravdu budete. A jak jsem pochopila, tak vás doma v tom až tak neúplně třeba podporovali, naopak spíš zrazovali. Hmm. Jak to bylo?
2: No, máme v rodině doktory a mám pocit, že je takový trend, že většinou doktoři, kteří vědí, jaký to je, tak zrazují svoje děti. My tomu říkáme, že je něco prohnilého na medicíně, protože když jakoby chcete, aby vaše dítě vás nenásledovalo, tak to znamená, že víte něco, co je takový jako poskvrna té medicíny nebo toho lékařství. A opravdu to tak je, protože ty podmínky jsou hrozně náročné. Vy se strašně dřete, 6 let, studujete, pak jdete pracovat, ten nástupní plat nic moc, pak máte strašnou zodpovědnost a noční služby a trvá vám to mnoho let a mezi tím jsou různý další povolání, které chodí, bych řekl, s naší cestou, kratší cestou a mají třeba dřív víc peněz a je to takový demotivační ta medicína. Jo, je to taková trnitá cesta a my sami třeba občas přemýšlíme, že bychom nechtěli, aby náš syn šel na medicínu. A já bych mu taky vlastně řekl, vyber si něco jiného. A když nad tím takhle přemýšlíte, že i doktor, který to zná, by vlastně radil svýmu dítěti něco jiného. A tak se to přesně stalo mně, že mě taky o to odrazovali. Buď radši ajťák nebo zubář, vyber si něco jiného. Takže to znamená, že tam se něco je špatně, že jo? Když to vlastnímu dítěti nedoporučíte tu školu.
1: Aha, když je to takto demotivační, co vám osobně tu motivaci dodává? Abyste toho nenechal, nešel dělat třeba něco úplně jiného.
2: No tak to, že trnitá cesta neznamená, že není slunce na konci tunelu, nebo že není světlo na konci tunelu.
1: Co je tím sluncem pro vás?
2: No mám pocit, že jednak, když už se to člověk naučí, tak už to není takový stres. Ty první noční služby a tak já jsem nemohl vůbec spát, bál jsem se, že přijde sanitka, že si s tím nebudu vidět rady. Takže jednak je, že člověk má pocit, že už trošku si je jistější v kramflecích. A další věc je, že postupně vám třeba stoupají i nějaký ty finance a třeba postupně taky těch služeb je míň. Takže ta trnitá cesta je zkrátka dlouhá a ono se to, bych řekl, bude furt jako zlepšovat. A ještě i v České republice podmínky pro lékaře se dost zlepšily. Oni tady byli protesty lékařů v roce 2023. Lékaři jsou jenom lidi a od té doby si ty podmínky zase o skok trošku zlepšily. Takže myslím si, že to je lepší, než když jsem nastupoval. A ta situace je určitě lepší, než když byli doktoři mý rodiče.
1: A jaký další skok a kam by byl podle vás potřeba, aby to bylo ještě o něco lepší?
2: No, já mám pocit, že nejvíc lidi trápí ty noční služby, protože to je prostě na úkor, teď jak se furt mluví o takový ty dlouhověkosti a jak je spánek strašně důležitý. Což je samozřejmě pravda. A ty noční, ta práce v noci je strašně jako bolestivá. Že jo? Když vás někdo furt budí telefonem, tak někdy mi to zní jak takový skoro psychický týrání, že usnete, probudíte se. A vy potřebujete jakoby usnout. A když se probudíte, potřebujete jet na 100% i hned. Jo? Nesmíte udělat žádnou zase chybu, třeba zachraňujete život. A to je strašně náročný. Takže podle mě budoucnost je, aby těch nočních služeb bylo jakoby co nejmíň. To znamená soustředovat tu péči na den a v noci dělat jenom tu nezbytnou. Nutnou, ale já třeba i pracuji na pohotovosti, nebo k nám chodí rodiče s dětma v noci a to je možná i to, proč točím ty videa, že chodí často s věcma, které by do rána počkali. A proto já se snažím třeba i dla tu osvětu, abych rozlišil rodičům, hele, tohle by počkalo do rána, tohle by do rána nepočkalo, takže se snažím ulevit i těm zdravotníkům třeba, aby nemuseli v noci vstávat k případům, které nejsou akutní.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Tones. Nebo nejnovější Madonna Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve

0: na dřeň.
1: Když dělá člověk takto náročnou práci, tak o sebe určitě musí pečovat, aby jí mohl dělat ještě nějakých x let. Jak to děláte vy? Jak o sebe pečujete po té fyzické, tak i třeba té psychické stránce, která taky dostává zabrat?
2: No, po té fyzické, nejsem žádný velký sportovec, občas jdu proběhnout a to je dobrý relax na hlavu. No a teďka jsem našel úplně takový nový zalíbení v těch sociálních sítích a říkám, já jsem si zkrátil úvazek o jeden den, tak teďka tomu říkám mediální středy. A to je takový můj psychický relax, je, že mám pocit, že jak můžu trošku šířit o tom osvětu, tak mě to tak dělá dobře na to, že je to taková terapie proti vyhoření, když můžete s rodičema se bavit o těch problémech, nebo třeba i teď se bavíme vlastně o problémech mediků nebo zdravotnictví, tak mám pocit, jako, že mi to dělá úlevu, že na to nejsem sám, na ty problémy, nebo je to takový pro mě taková mentální očista.
1: Zmínil jste vyhoření. Potkalo vás někdy to opravdové vyhoření, kdy člověk ztratí motivaci a nechce nic?
2: Mám pocit, že se mi to stalo třikrát v takových vlnách. My máme ty zkoušky nastavené, takže je taková kmenová zkouška, když jste 3 roky doktor, po 5 letech je atestace a vždycky po těch zkouškách je taková klidová fáze a vždycky mám pocit, že se mi to stalo v té době, kdy člověk buď nemá kam stoupat, anebo furt dokola do zblbnutí dělá to stejný. A když chodíte do práce 5 dnů v týdnu a do toho máte dalších 5 služeb, tak jste tam furt. A bejt tam furt i o víkendech, když vidíte, že ostatní jezdí na výlety nebo chodí do hospody a vy jste furt zapíkaný v té práci. Lidi se těší na Vánoce a vy jenom přemýšlíte, že budu sloužit 23, 25 a víte, že vlastně ty svátky budete zase v práci, tak vás ta práce pak trošku přestává bavit.
1: Poznal jste to na sobě včas, že je potřeba něco udělat, aby jste se nerozsypal?
2: No, to nevím, jestli jsem to poznal na poprvý, určitě ne. Na podruhý jsem dokonce skončil psychiatrický péči a přestal jsem sloužit na nějakou dobu, na pár měsíců. A teď na potřetí bych řekl, že to skončilo tím, že jsem si zkrátil ten úvazek a pak aspoň člověk za těch, jak hodně pracuje o víkendech, tak pak má aspoň volno v tom týdnu jeden den. Takže mám pocit, že tím jsem si to trošku vybalancoval. Jako, takže to bych řekl, že mi teďka hodně pomohlo.
1: Musel jste v tom případě, kdy jste skončil v té psychiatrické péči předtím, trošku přebojovat sám sebe, že si řeknete o tu pomoc?
2: Jo, je to tak. Já mám pocit, že je to někdy pro člověka taková slabost říct si o pomoc a není to jednoduchý, no, říct, nebo prostě říct, že jste na dně a že dál nemůžete, nebo že už dál nechcete a říct si o pomoc je těžký a ještě, když v kolektivu řeknete, že nebudete sloužit, tak vy jste takovým trnem v oku, jako no, to by mohl říct každej, jo, a teď se na vás běhnou ty ostatní, jako no, bylo to těžký. Jsem rád, že to dobře dopadlo.
1: Tehdy vám pomohly nějaké terapie nebo i léky?
2: Obojí.
1: Jak dlouhé to období bylo?
2: 2 měsíce asi.

0: na dřeň.
1: S Cyrilem a Matějkou já bych se teď podívala do jeho dětství. Mě by vlastně zajímalo, jaký byl váš dětský lékař nebo lékařka. Mm-hmm. Jestli tam jste se třeba inspiroval, mm-hmm. nebo naopak?
2: No, já jsem chodil k paní doktorce jako praktický pro, jak se to říká, praktický lékař pro děti a dorost. Tak já jsem chodil na Budějovickou v Praze a doktorka byla super. Mám na to takový prazážitky, přesně jak říkáte, zmiňuji to i v té své knížce, co jsem napsal, že vím, že v čekárně byly hračky a docela jsem tam chodil rád. Já jsem takový to dítě, že jsem neměl z doktoru strach ani z odběru krve nějak. Asi myslím, jak jsme to měli v té rodině, tak mě k tomu vedli, že člověk je otrkaný. Že...
1: V jakému oboru se vlastně v rodině věnují?
2: No, psychiatrie, radiologie a praktické lékařství.
1: Hezky.
2: To tam máme.
1: Máte výběr.
2: Pediatrie tam není, takže to jsem průkopník. Takže já mám pocit, že jsem z doktorů ani z takhle z vyšetření strach neměl a mám na to takový zážitky, že mě to vlastně přišlo, jako že mě to fascinovalo a imponovalo mi to. Takže mám pocit, že už to, jak jsem chodil k té dětské doktorce na ty prohlídky, takže jsem viděl, že tam vždycky pohraju, pak mě zvážejí, pak že mě bude poslouchat a pak, že dostanu třeba lízátko. A tak na to mám docela fajn vzpomínky a možná mě to i trošku formovalo. Jako, že
1: možná
2: to,
1: proto jste se sám stal tím pediatrem.
2: No, nemůžu říct, že úplně, ale rozhodně z toho mám jako dobrý pocit, jakože se mi ta práce líbila.
1: Pamatujete si na nějakou třeba z vašeho dnešního pohledu zvláštní léčebnou metodu, kterou na vás třeba v rodině praktikovali?
2: Zvláštní, no tak to se přiznám,
1: něco,
2: že
1: něco
2: teď
1: specifickou, nějakou rodinnou medicínu nebo tak něco?
2: No, já mám pocit, že my totiž, jak ještě, jak jsme doktoři, tak jsme spíš takový ty práškaři, že doktoři většinou
1: tam žádné babské rady
2: no,
1: nefungují.
2: Mám pocit, že v doktorských rodinách moc ty babské rady nefungují, protože vy víte, že jednak moc nefungují a vy víte, že ty léky, které máte v šuplíku, tak ty fungují. Takže jdete rovnou k tomu funkčnímu a možná ani neskoušíte ty mezikroky, no, takže no tak čaj je takový ty zázvor nebo nějaký citron, tak to jo, takový ten med citron čaj, to jo, ale nějaký babský rady asi ne, no. No a se vědělo, co funguje doopravdy, takže jsme šli rovnou na prášky.
1: Proti babským radám teď naopak brojíte.
2: To určitě není, že bych brojil, ale tak spíš se snažím marjet. Jako rodičům asi ukázat tu zkratku toho, že někdy se to dá přeskočit a jít rovnou na něco, co opravdu funguje.
1: Nakousli jsme tady to téma, proč jste si vybral pediatrii, tak proč?
2: No pediatrii, no trošku omylem. Já jsem studoval Motole, což je teda jakoby dětská fakulta, takže už jsem věděl, jak to s těma dětma chodí, tak jsem z nich neměl takovej strach,

0: A když jsem pak byl na praxi v Jablonci nad Nisou, na pediatrii, kde se mi moc líbilo, tak mě bavila i ta práce, jak mi ukazovali, jak to chodí, což je dobrý si to zkusit jako opravdu to vidět, jaký to bude. A byl tam super kolektiv a to mě přesvědčilo, že jsem se tam přestěhoval.
1: Překvapilo mě, když jsem se u vás dočetla, že máte také určité zkušenosti s divadlem. Mm. Pak jsem si říkala, že vlastně to dává smysl, že teď tak trošku hrajete.
0: To zúročuju.
1: Tak zúročujete.
0: No, je to tak.
1: Jak jste se k tomu dostal?
0: No, taky bych řekl, že trošku omylem, jak se mi to v životě stává.
1: Takový ústřední životní omylek.
0: No, já jsem chodil do divadla na Dobežku jako osvětlovač, jako svítil jsem na herce, který byl na jevišti, a tak jsem se nachomil tomu divadelnímu prostředí. Pak jsem začal chodit svítit na muzikály, do větších divadel, pak se zjistil, že mi to možná jde i, tak jsem začal svítit třeba za pultem nebo už dělat i nějaký light design. A když zkoušíte nějaké představení, tak jste i na těch zkouškách, kde sedí režisér a říká, kdo půjde zleva a ten text a znova a furt se to zkouší dokola. A mě hrozně to bavilo, tady to zkoušení, no, jakože, že si píšete scénář a vymýšlíte, jak to půjde, jestli je lepší, když ten stůl, ten herec obejde zezadu a jak si má položit rekvizity na stůl, aby byly dobře vidět. Tak já, když si točím ty své videa, tak si vždycky představuju, jako když si to režíruju, tak si to užívám.
1: Tehdy jste si nechtěl stoupnout na jeviště?
0: No, ani ne.
1: Nevím, jestli byla ta možnost.
0: Já jsem docela bych řekl trémista a strašpitel.
1: Tak takže, to bych neřekl.
0: No, tak teď už jsem trošku otrkanější, ale já mám strach vždycky, když jdu ke zkoušce, nebo když jsem poprvé šel před kameru, tak mám z toho velký strach a respekt, no, abych se třeba nestrapnil, neudělal ostudu, nebo se nepřeřek, nebo tak. Tak. No, teďka bych řekl, že už jsem se trošku otrkal.
2: Až na dření s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Ka-ching.
1: Až na dřeň.
2: Pamatujete si na ten okamžik, kdy padlo to rozhodnutí, že začnete točit ta videa na sítě?
3: To bylo z ničeho nic. To jsem dal sestřičce do ruky telefon a řekl jsem, koukni, tady, hele, něco natočíme tady s tím medvědem. Točili jsme takový smrkání na medvědovi. A to žádná příprava.
2: To už je dnes legendární video.
3: Žádná příprava, žádný scénář, to bylo jen tak z ničeho nic.
2: Čekal jste, že z toho bude takový boom?
3: No vůbec. Já jsem, přesně jsem si neříkal, že když natočíme 30 vteřin, nebo má to minutu možná, ale vlastně mě ta myšlenka, kterou jsem těm rodičům potřeboval jako vzkázat, pro boha, nemůžete střídat ty dírky, anebo vysmrkejte pořádně tu jednu dírku a takový základní věci, který dnes a denně se s těma rodičema handrkujete, tak jsem říkal, tak já jim to takhle natočím. No a je vidět, že to ten úspěch mělo, že lidi vlastně prahnou po těch informacích a když jim to takhle ještě takovou humornou formou ukážete, takže je o to zájem.
2: Možná je to zbytečná otázka po tom, co jste teď řekl, ale vy jste si už předtím třeba nakoukával nějaká v úzovkách lékařská videa, abyste byl třeba jiný, lepší, anebo prostě to najednou tak jako z vás vypadlo?
3: Aha, ne, tak já jsem takový samouk. Já když jsem začal točit, tak jsem neuměl ani titulky, ani stříhací program, takže celý to je jenom jeden záběr a až časem jsem se naučil, že se to dá stříhat a přidávat titulky, takže já jsem takový spíš samouk. Ale teďka samozřejmě už koukám po očku, jak to dělají ostatní a hltám inspiraci.
2: Kdy přišla na pořad dne ta panenka, která dnes už k vám neodmyslitelně patří.
3: No to přesně vím, protože asi já nevím, při nějakém čtvrtém videu jsem potřeboval něco názorně ukázat na dítěti. No jo, ale já jsem tak chodil po oddělení, pak jsem si připravil i takový souhlas pro nějakou maminku,
2: že
3: bych si půjčil dítě a ona by mi jako napsala, že ho smím zveřejnit. A už jsem to měl jako nachystaný a pak jsem říkal, že to je přece jenom takový moc složitý, takže jsem si na internetu objednal tu panenku někde z Anglie, čekal jsem na ní asi 4 týdny. A protože na tom je to jednoduchý, tu si můžete vzít domů a můžete si ten záběr točit 4x dokola, dokud se vám nepovede a nemusíte nikam spěchat. A nemusím mít žádný souhlas a můžu s tou panenkou dělat blbosti, takže je to pro mě mnohem komfortnější, než se někde doprošovat, ať mi někdo půjčí novorozence na video.
2: Tak úplně bych asi nechtěla, abyste moje dítě používal tak, jako používáte tu panenku v těch videích, co si budeme povídat. Máte tu panenku v ordinaci? Aby vítala děti?
3: Ta panenka je taková děsivá. Mám pocit, i v těch videích mám taková rozcuchaná, vypadá jak z nějakého hororu, takže mám ji schovanou doma. Ona tam čeká na další natáčení a ji vždycky musím vyprat, umýt, učesat. Vystavenou ji mám doma za oknem na parapetu.
2: Naštval jste se někdy na nějaké rodiče, když za váma šli už po 150. takovou stejnou věcí, se kterou by nemuseli.
3: No, to víte, že se doktor naštve, ale on se naštve jenom tak v duchu, protože se musí ovládnout.
2: Nepouštíte hrůzu.
3: To nemůžete pustit ven. Mám pocit, že se mi to nestalo, že jsem se snad vždycky v životě udržel. A pak buď člověk se jde takhle jako natočit to video, kde to vypustíte tu páru ze sebe, ale tak rodičům nemůžete se na ně naštvat, že jo? Tak oni za to nemůžou, něco nevědí. Vy jste tam od toho, abyste to naučil. Takže na rodiče, i když to je jasný, že oni chodí furt dokola, anebo vám přijde něco, že prostě už to není možný, když dělají furt dokola tu stejnou chybu, ale tak od toho tam my jsme, no, takže trpělivost jsem ještě nestratil s rodičema.
2: Jak vybíráte témata, o kterých budete natáčet? Máte někdy nějaký zápisník, kam vždycky se zaklapnou dveře za pacientem a vy si to hned jdete zapsat, jako je tak tohle natočím?
3: Je to tak, píšu si to do mobilu, mám tam takovou kapitolu v poznámkách a tam já si do toho píšu všechny ty témata. A třeba teď, když jsem připravoval tu knížku, tak přesně jsem podle toho jel, abych tam napsal všechno, co mě vždycky jako někdy trklo. A i teďka tam furt doplňuju dál, co bych chtěl natočit, že video o fonendoskopech, pak o nějakých sirupech na teplotu. A vždycky, když mě jako napadne nějaký téma, tak si to tam hnedka rychle jdu napsat.
2: Co vás osobně třeba rozčiluje nejvíc?
3: Naše nejčastější diagnóza, nebo co nejvíc řešíme v pediatrii, je horečka, což je jakoby ta nejobyčejnější věc a asi je takový smutný, když vidíte, jak ty rodiče buď to dítě nechávají v těch horečkách, nebo dávají špatné dávky. Pak jsme zjistili, ale že oni dávají dávky podle krabiček, takže mají pocit, že jsou to správné dávky, takže je to spíš takový nedorozumění. A to je vlastně náš nejvíc denní chleba, jo, ta horečka, takže tam asi člověk má pocit, že ho to štve, že to nejde nějak zlepšit, ale zase proto to dělám, abych nám to usnadnil, i nám, i těm rodičům.
1: Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Máte nějaký posun? Třeba v té osvětě rodičů, po tom, co třeba začaly vznikat vaše videa, je samozřejmě spousta jiných tvůrců, kteří podobné věci také dávají ven. Je to znát trošku?
2: Určitě jo. My jsme teďka se sestřičkama v noční službě seděli na sesterně a dlouho nikdo nešel. A tak jsme se právě smáli tomu, že se mi to povedlo. Tak jsme se smáli, že tak dlouho nikdo nejde, že možná už to začíná fungovat. Ale samozřejmě nedá se to úplně jako změřit, jestli to funguje nebo nefunguje, ale mám z toho dobrý pocit. A často se mi spíš stává, že rodiče třeba přijdou a řeknou, hele, vás sledujem a použili jsme tuhle radu, to pomohlo a teď jdem s něčím jiným. Takže mám takovou zpětnou vazbu těch rodičů, že mi to říkají, že třeba tohle zafungovalo, anebo mi to píšou na internetu, že to poslechli a že dobrý a že děkujou. Takže zpětná vazba dobrá by byla. Ale jestli to funguje úplně v reálu, jestli chodí méně dětí, to nevím.
1: To možná až za pár let se nějakým způsobem projeví. A mluvili jste tady o tom, že jste ty sociální sítě a ty videa na nich začal používat jako vlastně trošku terapii, aby vás to dostalo z toho třetího vyhoření. Ale říkám si, jestli tam zas nemůže nastat ten problém, že když jste takhle hodně vidět, tak samozřejmě se objeví třeba nějaké neúplně pěkné komentáře. Stává se vám to?
2: No, to se stávalo, když jsem začínal, tak to bylo, ten začátek byl dost takový těžký, protože vždycky, když někdo vystoupí z řady, tak ty ostatní vás trošku zastrkávají zpátky, jako hele, moc si nevyskakuj. A nebo když vy začnete
1: jako s kolegu lékařů?
2: No, s kolegu lékařů. A nebo když začnete vy něco říkat, tak ostatní mají pocit, že mluvím za všechny pediatry světa, když to já mluvím jakoby jenom za sebe. Jo, to jsou moje zkušenosti. Jiný pediatr může mít zkušenosti. Takže vždycky ten začátek je takový těžký, protože každý to vidí svým pohledem a možná ty pohledy nejsou úplně stejný. Proto třeba pacienti často chodí k doktorovi pro druhý názor. Jo? Vy se něco dozvíte a třeba nejste tak úplně spokojený, nebo byste to chtěli jinak, tak jdete za stejným doktorem a jakoby stejnou profesí a řeknete, hele, řekni mi druhý názor. Takže stejně tak jako takhle pacienti chodí po doktorech, tak stejně tak je možný, že my každý trošku to říkáme jinak. Takže z toho důvodu, když se takhle prezentujete, nebo jak se říká, jdete z kůží na trh, tak musíte čekat, že ne všichni si to myslí stejně jako vy.
1: Umíte to v sobě zpracovat? Že třeba vás někdo naškne z něčeho takového, nebo prostě vám dá najevo, že se mu nelíbíte?
2: Jo, no, je to hodně nepříjemný. A musím říct, že naštěstí už se to neděje, ale jak jsem začínal, tak to bylo. A teďka bych řekl, že už to odpadlo. Nebo možná je to taky tím, že jsem měl takovou nevymáchanou hubu, nebo že jsem byl takový přísnější. A řekl bych, že teďka ty videa nebo se vyjadřuju smířlivě, nebo že bych řekl, že už nejsem takový kritik.
1: Jako víc se hlídáte?
2: Myslím, že se víc hlídám. No tak já, jak říkám, já jsem samouk, takže nevím, jak se to má dělat. Takže asi jsem, anebo jak možná jsem byl takový přivyhořelej, tak jsem byl takový ostřejší. Když to teď bych řekl, že už tak ostrej nejsem, a tak už není možná důvod ke mně být kritický. Nebo to tak pociťuju.
1: O čem dalším, pokud to není tajné, budete natáčet? Co dalšího vás štve, trápí, co chcete, abychom my rodiče věděli?
2: No, teďka mám, přišly mi domů rekvizity, takový německý obleček, tak mám v plánu výlet do Německa, protože je rozdílná, nebo ne kvalita, ale spíš rozdílný informace, které jsou napsané na krabičkách léků, tak bych na to chtěl upozornit, že třeba od stejné značky je jiný něco napsáno v Německu a v Čechách, takže zase to je to taková osvěta o něčem, o čem lidi možná nevědí, takže na to se těším. A pak, jak jsem říkal, s těma fonendoskopama, jak máme takový ty poslouchací sluchátka na srdce, na hrudník, tak o to mám připraveno. Ale já jsem všechno to, co vím, tak jsem to napsal do té knihy. Takže teď mám trošku takovou tvůrčí krizi, mám pocit, že už jsem vám to všechno jako řekl. Ale musím něco točit dál, no, baví mě to.
1: Možná přijdou další rodiče a hnedle bude inspirace.
2: No je, inspirace je nekonečná. Jo, jo.
1: A když jste se tak hezky zvyknul před tou kamerou, tak nemáte zase zpátky třeba nějaké trošku ty divadelní choutky? Nevrací vás to zpátky?
2: No, vrací. A musím říct, že jsem měl to štěstí, že už mě pozvali dvakrát do televize, takže už jsem byl účastníkem nejenom jako třeba podcastu, rozhovoru, ale vyloženě jako natáčení nějakého. A to mě dosti bavilo, takže zjistil jsem, že mě to herectví docela baví. No, nebo takhle, kdyby byl nějaký seriál, pořád nebo nějakou srandu, tak mě vlastně docela baví jako být herec nebo dělat srandu. Nevím teda, jak mi to jde, ale baví mě to.
1: Máte nějaké profesní ambice, sny, mety, ke kterým směřujete?
2: Mám.
1: Nebo to necháváte plynout?
2: Ne, mám. Hrozně se mi líbí dětská neurologie, kde jsem zapsaný do oboru. Já mám atestaci pediatrii a neonatologii a ještě by se mi moc líbilo tohle. Takže, jak jsem říkal na začátku, že v medicíně je furt kam stoupat, nebo že můžete dodávat nějaký atestace nebo se učit něco nového, tak já mám furt nějaký jako ambice, co bych chtěl dál. Takže jsem na cestě.
1: Říká Cyril Děckař Matějka. Díky moc za to, že jste přišel. Ať se vám daří.
2: Taky díky moc.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ježka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Máme Tour de France a i proto budou kilometry trochu jiné, než na jaké jste zvyklí. Běžně bychom hned na úvod přivítali muže, po kterém se pořád jmenuje, tedy šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ježka, ale Jirka je v pelotonu Tour, akorát se přemysťuje na start dnešní etapy. Nicméně, nebojte, o jeho postřehy a názory rozhodně dnes nepřijdete. Ve studiu jsme dva, ale i tady máme novinku na hostování, které možná změníme v přestup, závisí to na výsledku. Vítám kolegu Adama Weidenthalera.
2: Krásný den.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
2: Nejsem si, Martine, úplně jistý tím přestupem, každopádně na hostování jsem tady velmi rád. Děkuji za pozvání. Tadej Pogačar vede na Tour de France v celkovém pořadí o 3,5 minuty před Jonasem Vingegaardem a o 4 před Remkem Evenpoolem. Otázka, kterou si asi klade každý fanoušek, který třeba o cyklistiku tolik nejeví zájem, ale když je Tour de France nebo když je kterákoliv jiná Grand Tour, tak přeci jenom přihlíží, alespoň zpovzdálí. Není to přeci jenom trochu nudný závod, když je tady Pogačar takhle brzy o tolik vpředu?
1: Úplně rozumím, kam míříš, a to kvůli tomu, že vlastně všichni koukají jenom na to celkové pořadí. Kdo vede, i ve zprávách po každé máme, kdo vede, kdo je první. Pogačar, když vede o 3,5 minuty v závodě, který ve výsledku, když někdo zvítězí, tak to třeba o ty 3,5 minuty je po 21. etapě. No jo, jenomže tady je to o 3,5 minuty po etapě 6., kde Pogačar už ukázal, že je naprosto fantastický, takže to svým způsobem k tomu může mířit, ale jak už jsem naznačoval, máme pro vás i pohledy Jiřího Ježka.
3: No já si myslím, že Tour de France je pořád otevřená i co se týče žlutého trikotu. Samozřejmě dominance Tadeje Pogačara je téměř neohrozitelná, co se týče jeho soupeřů, ale jsme na závodě, který trvá 3 týdny, 21 etap a v každé etapě se může něco stát. Samozřejmě nikdo by to Tadej Pogačarovi nepřál, nikdo mu nepřeje nic zlého. Nicméně v jedné z těch rovinatých etap, myslím, že to byla včerejší nebo předvčerejší, se stalo, že tady Pogačar málem spadl přes odhozenou láhev, odhozený bidon a říkal, že se strašně lekla, že mu v hlavě projelo, že by ta Tour pro něj mohla skončit jedním nepříjemným pádem. Takže už jsme to několikrát v historii Tour de France viděli, že drobná nepozornost některého ze závodníků může způsobit pád i žlutého muže. Může se stát cokoliv. I třeba výkonnostně může Tadej Pogačar onemocnět a může se stát to, že třeba jeho tým ho někde zapomene na větru v nějaké větrné etapě a ztratí 2-3 minutky, tým začne trošičku panikařit, soupeři si naopak čichnou k tomu, že by mohli toho Tadeje nakonec třeba přece jen zlomit. Ale tohle jsou všecko tak strašně málo pravděpodobné scénáře a jak jsem říkal, bylo by to spíš sportovní neštěstí, možná v úrovni nějaké sportovní tragédie. Takže tohleto, na to nikdo nemyslí. Ale přesto, my jsme tady opravdu na té letošní Tour de France a vlastně v poslední celé éře Tadeje Pogačara opravdu svědky sportovní historie, nejenom cyklistiky, ale obecně. Ta jeho dominance je neskutečná a pro každého fanouška, jak cyklistiky, tak obecně sportovního fanouška, to musí být krásná podívaná, když někdo takhle ve svém oboru dominuje.
2: Ano, ta dominance je dokonce taková, že by se v případě celkového prvenství mohl Tadej Pogačar přisunout k té čtveřici Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain a stal by se tedy spolu s nimi nejúspěšnějším cyklistou v historii Tour de France.
1: On se těmi výhrami vlastně má zatím 3 na letošní Tour de France, stejně jako Tim Merlier, ale ten potřebuje ještě hodně, může vlastně posunout před Cavendishe, před Merckxe, pokud se tedy i v následujících letech mu bude dařit. No, otázkou, jestli se mu dařit bude, otázkou je, jestli vlastně tím, jak se závodí, sbírá úplně sympatie. No.
2: To mě zaujalo, Martine, jak časté je, že se bučí na peloton a že se konkrétně bučí na jednoho muže a toho muže, který je ve žlutém, který má být středobodem, který má být tím hlavním prodejním artiklem, řekněme, pro cyklistiku jako takovou. Prý na téhle Tour de France si nezískává úplně vždycky a u všech fanoušků Tadej Pogačar sympatie.
1: No je to takové zvláštní, protože když si vezmeš, tak spousta těch fanoušků čeká na toho Pogačara, ne na rovině, kde kolem nich udělá vžum jako motorka a je pryč, stejně jako všichni ostatní, ale většinou v kopci, kde tedy Pogačar udělá tak vžum, jakože to je delší, ale vlastně stejná situace, ale je také hnedka pryč. Nicméně na ten kopec, kde nemůžeš zaparkovat, tak si musíš dojet. No a teď si vezmi, že on, Pogačar, tam dojede, ty si vyvinul sám nějakou energii na to, aby ses na to místo dostal. Není to jako, že si tam dojdeš v úzovkách s kelímkem piva, ale něco si udělal proto, aby ses dostal na ten kopec, musíš ocenit ten výkon, který dělá ten sportovec, protože ty si byť pomalej výrazně musel udělat to samé a vyjedeš tam proto, aby se na něj bučel. Je to taková jako zvláštní situace. Zároveň ale musíme zmínit, že on ta stáj Spojených arabských emirátů si nedělá úplně kamarády v pelotonu tím, jakým způsobem vystupuje, tedy jak suverénně se snaží všechno urvat pro sebe. Je to samozřejmě pochopitelné, tak je to závod, chceš vyhrát, tak buď lepší, a oni se zkrátka snaží dokázat, že jsou ti nejlepší. Na druhou stranu on, ten Pogačar vlastně jede tak a celá ta jeho stáj a on tu svoji stáj nutí, že vlastně nikomu nedává šanci a už jsou jako některé stáje trošku naštvané, že vždyť tohle je etapa, kdy ty se nemusíš snažit. Nejedete na celkové pořadí, pelotonci může dát volno, můžete mít pohodu v uvozovkách a být teď pomalejší, nechat prostor ostatním na vítězství, a ne, on to stejně udělá pro sebe.
2: A ty jakožto cyklistický reportér, když se bavíš s lidmi z branže, cítíš, že spíš přejí Pogačarovi, aby se skutečně definitivně dostal na ten piedestal mezi historické velké postavy, anebo spíš chtějí úspěch outsidera? Protože třeba já osobně, když vím, že někdo vítězí, vystřeba v minulosti tenista Novak Djokovic, tak jsem vždycky vlastně přál proti němu, protože jsem chtěl, aby se to nějak občerstvilo, aby prostě nebyl tak dominantní a aby bylo o co hrát, o co jet teda v případě cyklistiky.
1: No jo, ale stejně jako u toho Djokoviče, tak musíš ocenit, jak on prostě jede. Musíš Jasně. ocenit, že on je prostě neskutečný tím výkonem, který předvádí, a z tohohle důvodu vlastně každý Pogačarovi přeje, když nejsi jeho soupeř. No. Takže tam, nebo každý, velká část lidí Pogačarovi přeje a dělají to s velkou láskou právě k té cyklistice. Ostatně můžeme se k tomu dostat také s hostem, který se připojil do kilometrů Jiřího Ješka na Island. Stravím Petra Vakoče, hezký den.
4: Dobrý den.
1: Jak vy to máte vlastně s Tadejem Pogačarem? Milujete to, co předvádí, nebo ne?
4: Já jsem fanoušek tady. Mně se líbí ten jeho projev, samozřejmě obdivuju to, jakým způsobem dokáže závodit, ale je mi extrémně sympatický jako člověk a tím svým projevem je vidět, že to dělá s radostí a je otevřený fanouškům, takže myslím si, že to je skvělý závodník a moc mu to přeju.
2: V roli soupeře teoretického, jak by se vám proti němu jelo, co se na něj vůbec dá vymyslet?
4: Tam asi je to hrozně těžký něco na něj vymyslet. V minulosti bylo vidět, že tým Visma byl schopný ho přečíslit, trošku vlastně nechat ho vybláznit se nebo tak. To si myslím, že asi jediný, co na něj může fungovat, tak je to právě ta jeho touha vyhrávat i ty etapy, který třeba by nemusel, nebo trošku plýtvat energii, ukazovat tu jeho dominanci, i když v jeho případě si myslím, že to je spíš prostě jenom ta chuť závodit a chuť vyhrávat a jít za každou příležitostí, kterou vidí, takže myslím si, že na tohle to může trochu doplatit. Na to třeba, že riskuje ve sjezdech, ale jinak je to hrozně těžký, jakoby v přímém souboji opravdu je o level výš v tuhle chvíli a ukazuje to.
1: My jsme se na začátku bavili o tom, jestli Tour vlastně tím není trochu nudná. Není nudná? Míří Pogačar vlastně k jasnému vítězství a může vůbec se něco stát, aby se to ještě nějakým způsobem stalo zajímavé i pro člověka, který sleduje pouze to celkové pořadí?
4: Jako, asi se to dalo předpokládat po loňském roce, po průběhu letošní sezóny, že to bude složitý, aby ta Tour byla nějakým způsobem vyrovnaná, co se týče toho celkového pořadí. Na druhou stranu je tam ohromný boj o to pódiové umístění, tam je to nesmírně vyrovnaný, neustále se to přesýpá a z mýho pohledu je i opravdu zajímavé vidět ty jednotlivé etapy, například úterní etapa v tom centrálním masivu, tak ta se neustále přilývala, nakonec tam tady dominantně vyhrál, ale v posledních nějakých 10-15 kilometrech to ještě vypadalo úplně jinak, takže Nemyslím si, že to něco mění na té napínavosti tour těch jednotlivých etap a ta podívaná je skvělá, i když samozřejmě to celkový pořadí je nějakým způsobem nalajnovaný, tak pořád tam je těch soubojů plno, ať už o to pódium, tak o ty jednotlivé etapy a každý den vidíme neskutečný výkony, takže určitě co sledovat.
2: To říká český profesionální cyklista Petr Vakoč, který se k nám připojil na radiožurnálu Sport do kilometrů Jiřího Ješka. Vy máte za sebou tři Grand Tour, dvakrát z toho to byla Tour de France a ta druhá v roce 2021, kdy už tady Pogačar dokázal zvítězit, tehdy tedy přebral žlutý trikot od 8. etapy, letos už to bylo v té 6. Každopádně, jaká je kolem tady Pogačara třeba mediální pozornost, anebo i ta fanouškovská přímo v cíli nebo okolo trati? Kolik od něj musí odhánět takhle lidí, řekněme nějací ať už traťoví komisaři, nebo prostě jeho pomocníci, tak aby měl tady Pogačar klid na práci? Jak to vypadá?
4: Samozřejmě ta popularita je ohromná. Jo, ta cyklistika je krásná v tom, že se fanoušek dostane opravdu blízko a může například v tom cíli nebo před startem etapy být přímo v tom prostoru, kde toho jezdce vlastně vidí úplně zblízka, někdy se mu poštěstí je podpis a všechno, ale samozřejmě na druhou stranu je to náročné pro ty jezdce, kteří jsou v těsném kontaktu, někdy dokonce až v přímém kontaktu, pokud dojde například k pádu, takže ten jezdec musí jít neustále na pozoru, opravdu ty diváci můžou být hodně blízko tomu závodníkovi, jsou nejen velké nároky a musí se závodník dávat pozor, jak během závodu, kdy je to úžasný jet tím špalírem divákům, ale opravdu je blízko, tak i po závodě nesmí věnovat až moc energie tomu být s těmi fanoušky té mediální pozornosti a opravdu pro tady je to náročný i v tom, že každý den ho čekají ve žlutém drezu tiskové konference a se to nabaluje a je toho opravdu dost.
1: Říká Petr Vakoč, mluvil jste, Petře, také o tom, že zajímavý bude souboj o pódium, tak si pustme názor Jiřího Ješka.
3: No, já bych si dovolil tipnout, že ten souboj bude opravdu mezi Jonasem Vingegaardem, Remco Evenpoolem a Juanem Ayusem. Zatím na mě nejlíp působí Remco Evenpool, ale on není psychicky úplně jako stabilní na to, aby dokázal udržet svoje nervy a nějaký takový klidný fokus na ten výsledek po celou Grand Tour. Takže bojím se, že třeba někde zbytečně bude plýtvat energií s tím ohledem, že se cítí zatím z těch tří nejsilnější, ale myslím si, že pořád, co se týče výkonnosti, je na tom nejlíp.
2: Jak to je podle Petra Vakoče? Kdo bude tím, řekněme, největším kandidátem na druhé místo? Jenom připomeňme, Jonas Vingegaard má celkovou ztrátu na Pogačara 3,5 minuty, pak zhruba 4 Evenpool, 4,22 Ayuso, pak třeba ještě Sexas nebo Lipovic, tam jsou do 5 minut za vedoucím mužem celkového pořadí.
4: Za mě je to stále Jonas Vingegaard, ten ukázal neskutečnou formu na Giro a i během té tour, tak jede výborně, samozřejmě není schopný sekundovat Pogačarovi, ale v tuhle tu chvíli je pro mě pořád hlavním favoritem na to druhé místo.
1: Říká Petr Vakoč, k Jonasi Vingegaardovi také mluví Jiří Ježek.
3: Jonas Vingegaard, tak ten zase naopak na mě ty poslední etapy působí hodně unaveně. On jel skvěle Giro, tím Girem d'Italia se měl připravit na Tour de France, to Giro vyhrál podle jeho slov poměrně snadno, takže jako měl pocit, že tu energii má našetřenou, ale zatím to moc vidět není. Jako buď se nastartuje v Alpách a bude chtít aspoň teda potvrdit tu pozici, že je za Tadejem Pogačarem nejlepší na světě, a nebo se stane to, že z té Tour de France nějakým způsobem vycouvá. Což sice není v jeho jako charakteru, ale pokud by se měl nějak výrazně trápit, tak já si myslím, že pro něj nic jiného než vítězství na té Tour de France nehraje nějakou roli a možná by třeba začal přemýšlet o tom, že by zkusil vyhrát Vueltu nebo se připravit na mistrovství světa, které bude velice náročné v Kanadě.
1: Petr Vakoč s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Stále dokázal byste si, Petře, tenhle scénář představit, že by Jonas Vingegaard v uvozovkách vzdal souboj o první místo, protože to druhé vlastně zas až tak lákavé pro něj už není, po tom, co z nás minulých let bohužel poměrně dobře pro něj?
4: Nemyslím si, myslím, že pořád bude chtít bojovat do konce a jak říká Jirka, tak ta třetí Grand Tour to asi by bylo jako moc, nedovedu si představit, že by Jonas vlastně zkrátil tu tour, aby se připravil na Vueltu, to určitě by bylo velký sousto. Já myslím, že Jonas musí být trošku realista v tom. Tady je opravdu dominantní, Jonas má vyhraný Giro a pokud tomu přidá druhý místo z tour, anebo prostě může se stát cokoliv, ta tour je ještě dlouhá, tak ví, že pořád ta šance na to celkový vítězství je, takže já myslím, že on je schopný být nejlepší z toho zbytku a může čekat na nějakou chybu Pogačara, už se to stalo v minulosti, nikdo není neomylný, takže určitě bude věřit do poslední chvíle. Čekají nás pak na závěr neskutečně těžké etapy přes Alpe d'Huez. Může se stát opravdu cokoliv. Viděli jsme v minulosti velké zvraty v závěru Tour, takže Jonas za mě si myslím s těma zkušenostma, co má, tím, jaký je kalibr závodníka, tak bude bojovat do poslední chvíle.
1: Probrali jsme Pogačara, Vingegaarda, Evenpoola. Ještě jedno jméno se musí zmínit při Tour de France, a to Paul Sexas, muž, o kterém se hodně mluvilo jako o velké francouzské naději, francouzské budoucnosti před Tour de France. A teď mně osobně přijde, jako kdyby při té samotné Tour, Petře, vlastně na něj nebyl ten tlak, který se před tou Tour očekával.
4: No, myslím si, že to je tak, že to není vyloženě skloňovaný s tím, že by se od něho očekávalo pódium nebo nic, nebo přímý souboj s Tadejem, nebo že musí vyhrát etapu. Za mě předvádí velmi sympatické výkony. Jede opravdu výborně, uvidíme, jak mu bude sedět ta druhá polovina Tour nebo ten závěrečný týden. Ale s tím, jak se projevuje, dovedu si představit, že ještě se ukáže v těch etapách a pokud bude mít opravdu dobrý den, možná by mohl vyhrát i nějakou etapu. Myslím, že to je dobře, že na něj není zas tak velký tlak. Vypadá to, že se s tím vypořádává velmi dobře a zatím se to jeví jako dobré rozhodnutí, to, že Tour jede.
1: Také o Paulu Sexasovi mluvil Jiří Ježek.
3: Paul Sexas má strašně těžkou pozici. On ve svých, mám pocit, 19 letech je teprve na začátku té kariéry a vítězství nebo nějaký souboj o pořadí v takhle náročném závodě, jako je Tour de France, chce určité zkušenosti. Samozřejmě i to tělo na to si musí zvykat. Takže kdybych já byl, a to nejsem a vůbec nemám tu ambici, ale kdybych já byl sportovní manažer Paula Sexase, tak bych ho na téhleté Tour de France opravdu nechal jenom, ať si to osahá, ať nasává zkušenosti, ať třeba bojuje o etapové vítězství v náročných kopcích, protože Paul Sexas je v tom hlavním jeho zaměření vrchař. Ale nechal bych ho, nedával bych na něj tlak. Jenže jsme ve Francii, Francouzi strašně dlouho nevyhráli Tour de France a na těch talentech, o kterých se třeba už 4-5 měsíců před Tour de France mluví, tak na ně je obrovský tlak, obrovský stres v tom, že celá Francie doufá, že prostě on je ten, který tu letošní Tour de France může vyhrát, nebo minimálně bude nastupních vítězů. A to by si Francouzi strašně přáli a bojím se, aby se s Paulem Sexasem nestalo to, co se stalo s Romainem Bardetem, s Thibautem Pinotem, kteří prostě patřili také k těmhletěm talentům, a vlastně ten tlak na té Tour de France, ten tlak té celé Francie, každého Francouze je, nechci říct zničil, ale hodně jim ovlivnil tu kariéru, že nakonec těch nejvyšších met nedokázali dosáhnout.
2: Tolik tedy Jiří Ježek v jeho kilometrech, my jsme dál ale ve spojení s Petrem Vakočem. Už jsme taky párkrát zmínili, že jste právě teď na Islandu. Tak trochu možná nesportovní otázka. Vy jste utekl před vedrem, které nás aktuálně sužuje nebo sužovalo v Evropě?
4: Ne, nikam jsem neutekl. Já tady zítra závodím, takže samozřejmě ty teploty jsou tady nízké, ale zítra tady jeden z největších a asi nejhezčí gravelový závod sezony, The Rift Iceland, 200-kilometrový závod tady islandskou vrchovinou, naprosto nádherná měsíční krajina, neustále se to mění, takže úžasný prostředí a velmi náročný závod, takže samozřejmě ty teploty jsou tady příjemné, možná až moc studené, ale ten primární důvod je závodit na jednom z nejdůležitějších závodů sezony.
2: Takže se zvládne profík i trochu pokochat během těch závodů, nebo to je spíš na nějaké mimozávodní dny?
4: Ne, to spíš na ty mimozávodní. Loni vlastně jsem přijel dřív, projel jsem si velkou část té trati, kdy jsem měl možnost si to opravdu vychutnat, při tom závodě už tolik ne. Teďkon taky ještě dneska pojedu rozjetí, tak se trošku pochochám a pak se budu asi kochat spíš jenom z fotek a z nějakých dronových záběrů, které doufám, že během závodu budou. A loni jsme tady vlastně s manželkou 4 dny zůstávali, udělali jsme tady krásnou dovolenou, letos jsem tady sám, takže se budu vracet rychle zpátky, ale i tak člověk prostě na něho to dýchá už jenom když tady projíždí autem nebo bude pár hodin čas pak po závodě si tady prohlídnout, tak opravdu je to tady nádherný a jestli někoho láká nějaký gravelový dobrodružství a třeba spojení to s dovolenou, tak ten závod na Islandu je opravdu skvělá příležitost.
5: O Petru Vakočovi se často mluví jako o bývalém cyklistovi, ale vy to i tím, co říkáte, dokazujete, že to úplně neplatí. Tak viděl jsem i několik fotografií na sociálních sítích, že rozhodně nepatříte mezi někoho, o kom se má mluvit jako bývalý cyklista. Pochlubte se.
4: Ne, já jsem bývalý silničář v tuhle chvíli, ale dál jsem profesionální závodník, jen jsem vyměnil za širší gumy, ale jinak pořád funguji v podobném módu, jenom teď závodím individuálně, ne za tým, trénuji víceméně stejně jako za času na silnici, jenom teď závodím na gravelových závodech a je to vlastně pořád poměrně nově vznikající disciplína, rychle se vyvíjící, ale také rychle se zprofesionalizovala a i sám jsem byl překvapený, že můžu být profesionál na gravelu. Původně jsem to neplánoval, ale naprosto mě to pohltilo a už asi čtvrtým rokem závodím na gravelu a užívám si to a neskutečně mě to baví.
2: Tak to pojďme ještě zkombinovat s tou Tour de France, co se týče Islandu, vy jste sám zmínil teplota nižší, co se týče Tour, tak tam se jezdí v průměru vysoko přes 30, respektive jezdí se. Ty teploty tam jsou vysoko přes 30 stupňů Celsia. Co to je za podmínky a jak se na ně může profesionální cyklista připravit, když je to tak extrémní, že některé etapy v porovnání loňský a letošní rok na Tour de France jsou třeba o 10 až 15 stupňů vyšší.
4: Ano, ty teploty jsou opravdu extrémní a ještě k tomu závodníci zpravidla startují někdy kolem poledne, finišují kolem 5. hodiny, takže se závodí opravdu v té nejteplejší části dne. V poslední době je hodně populární heat training, kdy člověk se vlastně během tréninku úmyslně přehřívá a vystavuje se vysokým teplotám, například oblečený vevnitř na ergometru bez větráčku nebo tak, i když to je spíš něco, co člověk dělá přes zimu, aby se připravil na první závody v teple, pak se tomu jedině může dále adaptovat, takže že v těch teplotách trénuje a závodí, ale i ani to není dostatečný, aby člověk se mohl stát opravdu v takových teplých dnech komfortní, takže je to hodně o tom hydratovat se, ochlazovat se. Viděli jsme různé nové taktiky, jak

0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Jen tři cyklisté na letošní Tour de France vozili bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Jedním z nich je Isaac Del Toro, tedy superdomestik Tadeje Pogačara, hlavní hvězdy. Tím druhým Juan Ayuso, mladý Španěl, který už má za sebou třeba i třetí místo na své premiérové Vueltě. Takže už velmi, řekněme, protřelý cyklista. No a tím třetím do party je taková česká kometa toho aktuálního ročníku Matyáš Vacek.
2: Matyáš Vacek jezdí na této Tour de France naprosto výborně. Připomínám, že tohle jsou kilometry Jiřího Ješka, takže uslyšíte i názor šestinásobného paralympijského vítěze a mistra světa.
3: Matyáš Vacek hlavně v té první etapě, ale platí to, teda první etapě, v prvním týdnu a platí to i teďko v tom druhém týdnu, patří mezi nejsilnější závodníky celého pelotonu Tour de France. Sklízí tady obrovský obdiv všech odborníků, s kým mám možnost mluvit a zeptám se na Matyáše Vacka, tak jen jako velice uznale přikyvují ti lidé, tak Matyáš Vacek fakt je v neuvěřitelné formě tady. To, že mu to vyneslo v té etapě, ve které Mats Pedersen vybojoval vítězství a vlastně se posunul do zeleného trikotu, takže to vlastně dalo i Matyášovi na ten bílý trikot. Byla trošku náhoda, bylo to také tím, že ti největší vrchaři a ti nejsilnější závodníci pro celkové pořadí zatím ještě neměli možnost získat nějaký velký náskok. Bylo

0: To skvělé. Samozřejmě každé takovéhle zviditelnění toho závodníka dělá skvělé jméno nejen jemu, ale celému týmu a potažmo i české cyklistice. Takže Matyáš Vacek tady plní skvělou roli i takového ambasadora české cyklistiky. Vzorem je určitě mladým závodníkům, že to jde, že tady z České republiky můžeme dosáhnout až na tuhletu úroveň.
1: Matyáš Vacek tedy dvě etapy vezl dres pro nejlepšího mladíka na Tour. V roce 2009 se to podařilo taky Romanu Korojcigrovi, taky na dvě etapy, ale Vacek je tedy vlastně cyklistou s minimálním prostorem pro sebe sama. On potřebuje pracovat na ostatní.
2: No právě, i na toho Ayusa, kterého si zmiňoval, takže teď vlastně se... On se vlastně z jistého pohledu dostal k úspěchu, který je z hlediska toho, co on by mohl na té Tour dosáhnout, tím takovým dílčím a méně chtěným, protože on by určitě chtěl vyhrát etapu, pravda, mít bílý dres, samozřejmě, je to úžasné, on tím vlastně zkompletoval své bílé dresy z těch Grand Tour, protože on ho měl ať už na Giro d'Italia, anebo na Vuelte a teď ho tedy má, nebo měl na dvě etapy na Tour de France, ale ona vlastně celá stáj míří na to, že ideálně Juan Ayuso bude co nejvýš v tom celkovém pořadí, tím pádem bude co nejvýše i v pořadí jezdců do 25 let, za kterého se dává ten zmíněný bílý dres. Takže je to vlastně logické, že celá ta stáj míří na to, že to bude Ayuso a že po cestě k Ayusovi vlastně byl Matyáš Vacek, tak to pro ně je samozřejmě příjemné. No ale teď je to především tebou zmíněný souboj Del Toro Ayuso. Zatím samozřejmě Ayuso je na tom trochu lépe i díky tomu, že Del Toro musí pracovat pro Pogačara. Ayuso ten vlastně pro nikoho pracovat nemusí.
1: Ale zůstaňme ještě u Matyáše Vacka, českého reprezentanta. Myslíš si, že by někdy v budoucnu výhledově on mohl být tím středobodem, ať už právě stáje Lidl Trek nebo nějaké jiné, na kterého se pojede právě na jedné z Grand Tour. Chápu, že Tour de France je prochopitelně ta nejvyšší meta, ale Vuelta nebo Giro, mohlo by mu to tam vyjít?
2: Tak on už teď, Mats Pedersen, řekl, že by chtěl končit na mistrovství světa, tuším, že, které by mělo být v roce 27-29. Teď se nejsem úplně jistý v Dánsku, takže když Mats Pedersen míří k závěru své kariéry a tuší, že se samozřejmě mě blíží, on už naznačoval, že chce závodit do chvíle, dokud na to bude mít, tím, že tady vyhrál etapu, je zjevné, že na to pořád má, ale že by pro Matyáše Vacka možná byla cesta tímto směrem, protože on by také potřeboval, aby na tom byl jako Pogačar, jako Del Toro, jako Ayuso, mít v úzovkách ty jejich kilogramy a oni jsou rizí vrchaři a ono se to celé rozhoduje, že jo, v kopcích. Nicméně Matyáš Vacek zatím na této Tour de France opravdu výborný nejen v tom svém celkovém pořadí, nebo z toho svého pohledu v tom celkovém pořadí, ale také v tom, jakým způsobem dokáže pracovat, ať už pro Juana Ayusa, anebo ve sprintech pro Matse Pedersena, protože když Pedersen veze ten zelený dres pro průběžného lídra bodovací soutěže, tak tím pádem to znamená ocenění i pro práci Matyáše Vacka. I když třeba v některých těch závěrečných sprintech nebyli Pedersen a Vacek tak blízko, jak bychom si možná představovali. Názor Jiřího Ješka.
0: No, já si myslím, že ta hlavní práce Matyáše Vacka je v tom připravit Matsu Pedersenovi tu pozici do těch posledních kilometrů, ale už on není vlastně určený na to, aby ho tahal v těch posledních stovkách metrů, takže tam by ten tým potřeboval nějaký větší rozjížděcí vláček. Ale Mats Pedersen je ten typ spurtera, který si tu pozici umí najít sám, takže pro něj je důležité, aby se o něj Matyáš Vacek a Quinn Simmons starali v těch posledních kilometrech a ty poslední stovky metrů už si bohužel v tom složení týmu musí tu pozici najít sám. Dříve Matyáš Vacek tuhle práci dělal ji třeba pro Jonathana Milana na Giro, je schopný ji dělat i pro Matse Pedersena na jejich závodech, ale tady na té Tour má Matyáš Vacek jiné úkoly a myslím si, že je dělá skvěle.
1: Tak a teď další věc, která se hodně řeší na cyklistické Tour de France, a to je vůbec rozpoznatelnost toho bílého dresu. Ty jsi udělal takový maličký výzkum, řekněme, hodně amatérský.
2: Já jsem se na to podíval celé, no, kolik, jak to vlastně vypadá celé zepředu. On ten dres býval bílý, teď je bílý s reklamami. Napočítal jsem jich celkem 15. Některé jsou zdvojené, některé jsou méně viditelné. Počítal jsem zpředu, tedy na hrudi a z boku, ale 15 reklam a k tomu plus jedna taková na břichu, jakoby mezi hrudí a břichem, zhruba tam někde se nachází velká reklama, logo, odkud ten jezdec vlastně je z té stáje, protože pořád nějakým způsobem musí být takhle poznatelný, i když to je na břichu a potom samozřejmě i ze zadu. Ale je to prostě takový přehršel trochu, no. Prostě reklamy, no. Současný marketing ve světě, v tomto případě profesionální cyklistiky.
1: Takže myslíš, že se úplně nestane, že by při příštích Tour de France UAE trochu pozměnila odstín své bílé, aby se odlišili od toho bílého dresu?
2: Ne, tak to samozřejmě asi udělají podle toho, jak jim se to bude líbit, no. Že bílý dres, oni chtějí, aby zářil ten žlutý.
1: No a zároveň evidentně chtějí, aby jim zářil i ten bílý, tak myslím si, že pokud bude rozhodnuto třeba dlouho dopředu, že tady Pogačar bude majitelem toho žlutého trikotu i na Champs-Élysées, tak že by třeba mohli ještě zkusit dotlačit i Isaaca Deltora.
2: To je pravda, to je samozřejmě možné. Za chvíli budeme pokračovat, budeme se v kilometrech Jiřího Ježka věnovat také tomu obrovskému vedru, které bylo v úvodních dvou týdnech.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Stále posloucháte Kilometry Jiřího Ježka na radiožurnálu Sport. Jiří Ježek v tuto dobu na Tour de France a to je tedy tím pádem i muž, který zažívá celou tu dobu počasí, které na Tour de France je. A jak vám teď sám dokáže, není to úplně pro závodníky i pro lidi okolo zas tak jednoduché.
2: Já oproti závodníkům, já jsem naprosto v pohodě, já sedím celou dobu v klimatizovaném autě nebo v těch VIP prostorech, jak na startu, tak v cíli, kde se snažím našim hostům vysvětlovat, o čem cyklistika je, tak já jsem naprosto v komfortní situaci. I samozřejmě závodníci s tím přihlédnutím, že to je obrovský výkon, tak oni jsou na to trénovaní a ty týmy se maximálně snaží jim to pohodlí vytvořit. I ten tepelný komfort závodníci dostávají každou chvíli z toho doprovodného vozu balíčky s ledem, které si dávají za krk, aby ochladili ten organismus, polévají se vodou. Všechno tohle to přispívá k tomu, že tu Tour de France zatím zvládají. I jak jsem mluvil třeba s Jakubem Otrubou a ptal jsem se ho na tu regeneraci. Říkal, hele, zatím se to dá. Zatím jako je to těžká Grand Tour tou teplotou, ale jako zatím se to dá, není to nic, co by bylo extrémního nebo co by je nějakým způsobem třeba ohrožovalo na zdraví. Horší je to v případě diváků, horší je to v případě třeba policistů, který v těch těžkých vestách stojí podél trati a stojí tam třeba 5 hodin. Tak když jsem mluvil s nimi, tak ti toho mají opravdu plné zuby. Ale dneska, pokud teda můžu říct aktuální informaci, tak v noci tady okolo Burgundska proběhla těžká bouřka, bylo krupobytí a ten vzduch se vyčistil. Já jsem byl teď ráno s klienty na výšce a je příjemných 23 stupňů. Asi to bude zase kolem 30, ale ten vzduch je naprosto příjemný po té bouřce, tak doufám, že závodníci si dneska trošku vychutnají i lepší podmínky pro závodění.
3: To jsou čerstvé informace přímo z místa od našeho cyklistického experta a muže, po kterém jsou pojmenované kilometry každý pátek mezi 10. a 11. hodinou. Ještě k té průměrné teplotě. Je to právě v průměru něco okolo 32 stupňů Celsia, lehce přes, ale ta včerejší etapa snad měla být vůbec poprvé trochu chladnější nežli etapy právě s tím pořadovým číslem jako letos na minulé Tour de France. Jinak se zkrátka tahle Tour de France zase o něco víc vymyká, tak věřme tomu, že i třeba to krupobytí trochu srazí teplotu níž.
1: Ono se dá postupovat podle řady různých materiálů, také Mezinárodní cyklistická unie postupuje podle svého vypracovaného materiálu, i když Tour de France je organizovaná organizací ASO, takže vlastně teoreticky má ještě nějaká svá nařízení a celé se to tam svým způsobem musí malinko míchat, ale dá se postupovat podle takzvané WGBT indexu, což je index, když to hodně zjednoduším, nejen kolik je na teploměru, ale jak moc vás třeba ovlivňuje, že kolem fouká vítr, nebo že jste v nějakém pohybu, nebo jaká je vlhkost a všechny tyhle ty indexy a tyhle ty stupnice dohromady. A v něm existuje stupnice, kterou je nad 28 stupňů, už jakoby červená zóna a je to úplně vlastně nejhorší možná teplota, kdy už by se mohlo nějakým způsobem se závodem něco dělat. A na současné Tour de France jenom jedna etapa byla zkrácená, takže nevím, jestli tenhle index vůbec uplatnili, nebo jestli nějakým způsobem si řekli, že to ještě není tak nebezpečné. Působí to trochu zvláštně, protože například v tenise je za extrém považovaná až teplota nad 32 stupňů Celsia, tam se teď kvůli tomu začaly i přerušovat zápasy, třeba po teplotě nad 32 stupňů, tak je v tenise jako přímo přerušený zápas, když je teplota nad 30 stupňů, celých dva, tuším, dvě desetiny, tak tam po druhém setu, když je to na tři sety, ve třech setech možno rozhodnout ten zápas, tak tam je možno dokonce se jít osprchovat, zkrátka nějakým způsobem schladit, na 10 minut je tam přestávka. No a teď tedy v cyklistice to je takhle, no.
3: Přitom se dívám na to, jak to funguje na Tour de France, nebo respektive ve Francii obecně, takhle v měsíci červenci, tak ty průměrné teploty vlastně docela často často dosahují k nějakým 28 stupňům Celsia, takže možná i proto ten tebou zmíněný index tolik nepoužívají, protože oni by byli v podstatě pořád v červené zóně, nebo většinu času. Tak.
1: Zajímavé je, že i šéf Tour Christian Prudhomme naznačil, že se snaží v těchto letech hledat etapy ve stínu, což ale zároveň, když to bude sprinterský dojezd, tak brání těm helikopterním závěrům, závěrům z helikoptéry, takže to úplně zase nedává smysl, protože většina lidí, když chce vidět dobře ten sprinterský dojezd, tak to jinak, než z té kamery zhora nejde.
3: A ani na některých kopcích přeci nemáš stromy, nevím, jestli na Tourmaletu kolik najdeš slunečního stínu.
1: Kvůli tomu se Tourmaletu nevyhnou, no, ale zkrátka ty teploty jsou v tomto ročníku extrémní, což se v tomto týdnu také jednou ukázalo při etapě, která byla na 14. července, což je ve Francii den dobytí Bastily, tedy státní svátek. Zpravidla se tam dělá těžká etapa právě na ten den, aby to bylo o to zajímavější. No a ten den pořadatelé použili takovou zvláštní směs na asfalt, která měla v těch vysokých teplotách zabránit jeho tavení.
2: No ty etapy v centrálním masívu, jak nedělní, tak úterní, kdy Francouzi slavili svátek dobytí Bastily, tak vedli hodně po takových úzkých cestách, bylo to nahoru, dolů, doleva, doprava, ten asfalt je tady v těch centrálních oblastech Francie vlastně jen tenká vrstva nalitá na štěrkové drti, takže pokud po těch silnicích jezdí zemědělská technika, tak to vytváří takovou roletu a je to strašně nepříjemné ve sjezdech. Samozřejmě i ve stoupáních to bere energii, ale hlavně ve sjezdech, v zatáčkách, v té rychlosti, když jedete po takových mírných hrbech po té roletě, tak je to strašně nepříjemné. A když se do toho přidalo to horko, tak ten nalitý asfalt právě na téhleté směsi taje. A organizátoři se to snaží řešit takovým bílým posypovým práškem, který vypadá jak namletá křída. A už z toho vyplývá to, že je to samozřejmě nekomfortní v tom, že to klouže. A závodníci s tím jako hodně bojovali. Někde se snažili dokonce organizátoři sypat na poslední chvíli před tím závodem na ten tekutý asfalt štěrk a zkoušeli to zavalcovat, ale bohužel samozřejmě v těch vysokých teplotách tohle to nefunguje, takže to spíš ještě přidalo tu nebezpečnost. Ty volné kamínky byly klouzavější a klouzavější, takže i třeba takový skvělý technik jako Tom Pidcock, který je známý s tím, jak dokáže ve sjezdech nadělit někomu třeba 2-3 minuty jenom tím, že skvěle zvládá tuhletu disciplínu sjezd v těch serpentínách na tom silničním kole, tak se sklouzl po zadnici také v jedné zatáčce. Tak když už i on takovýhle mistr spadne, tak je vidět, že to je náročné. My jsme s tím měli problémy tady i v autech, kdy nám trošku ustřelovali kola. Takže samozřejmě organizátoři se snaží dělat maximum. Nikdo nepočítal s tím, že bude u teploty přes 40 stupňů, ale i tohle to samozřejmě přispívá k tomu, že ta letošní Tour de France je strašně těžká. Je to samozřejmě i v kombinaci v tom, že se jedná o zatím možná nejrychlejší Tour de France. I ten stres v té rychlosti tomu nenapomáhá.
3: Za námi tedy 12 etap nebo za cyklisty na Tour de France, takže už se pomaličku blíží do Alp. Jenom drobná predikce, jakže to má vypadat v tom příštím týdnu. Právě v Alpách má být vždy okolo nějakých 30 stupňů Celsia, ale spíš míň.
1: Spíš míň, tak to je hezké. To se tady Pogačarovi bude líbit, tak on nemá úplně rád vysoké teploty, ale samozřejmě pro cyklisty, zvláště v tom stoupání, tak zná to každý. Když jdete nahory, že jo, tak jak to sluníčko pálí, prostě ještě do toho vydáváte nějakou energii. No nechtěl bych úplně být v kůži cyklistů, když jsou v těch extrémních podmínkách.
3: Já bych nechtěl být v kůži těch cyklistů, kteří mají hodně světlou kůži. Sám jsem takovým človíčkem a potřebuji se mazat opalovacím krémem co půl hodinu, pokud jsem na přímém slunečním svitu, nemůže to být vůbec příjemné.
1: Takže cyklisté míří na Tour de France do Alp. Tvoje predikce, Adame, udrží si tady Pogačar žlutý dres?
3: Já už jsem dnes naznačoval, že mám rád příběhy outsiderů, takže doufám v to, že se ještě do toho někdo zapojí, nevím, jestli úplný outsiderem v uvozovkách je Jonas Vingegaard v tomhle ohledu. Každopádně, kdyby se to ještě trošku povedlo změnit, nebo by ho někdo potrápil v kopcích, tak bych byl rád.
1: Ano, byl by to zajímavý příběh a minimálně zpestření Tour de France, která je samozřejmě zajímavá, jenom se tak nějak jeví od šesté etapy trochu rozhodnutá. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka s názory Jiřího Ježka a ve studiu také s Adamem Weidenthalerem. Děkuji ti.
3: A Martinovi Charvátovi také díky.
1: Hezký den. When

0: Place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na mým place je Tomáš Järvinen, deseti bojař. Ahoj Tomasi.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tomáš mi sám říkal, jak se čte, protože teďko byly jaký trable, nebo ne trable, jaký zajímavostky okolo mistrovství, já nevím, jestli to postřeh mistrovství světa v hokeji, jak se začaly odčíst Persson a Johansson a takový.
2: Jo, slyšel jsem to lehce. Jo,
1: tak vlastně mě vždycky zajímá, jaký je ten úzus toho, kde ti kdo, jak ti říkají tady doma u nás v Čechách?
2: Tak doma většinou Tome nebo Tomasi, a nebo dokonce na tréninku Míšo.
1: Míšo? Podle mám... toho Tomasína jako Míšo.
2: Ne. Kvůli druhýmu jménu.
1: Jo, kvůli druhýmu jménu, ano, to jsme říkali,
2: Mikael,
1: že
2: Mikael, Tomas Mikael, tak Míša.
1: Míšo.
2: Taky.
1: A to se museli od tebe nějak dozvědět, jakože že se ti tak říká a pak to používají.
2: Ne, spíš kámoš z tréninku právě vymyslel Míša, tak se to chytlo na soustředění a začali mi tak říkat skoro všichni.
1: To je dobrý a baví tě to.
2: Jo, celkem jo.
1: Je to buď na co pojméně.
2: Je mi to tak nějak jako jedno, jak mi kdo řekne.
1: A kdyby jsi se četl ve Finsku, kde máš teda taky kořeny evidentně, tak jak by to bylo? Tomas Järvinen.
2: Tomas Mikael Järvinen, normálně.
1: Už to takhle úplně jako úplně normálně, úplně no. Naplaca to, tam přesně žádnej tak. Třeba nějaký helsinský přízvuk, nebo...
2: No já moc helsinský přízvuk nemám.
1: A co to, v jakém městě jsi býval, když jsi býval ve Finsku?
2: Tak dřív jsme bývali v Helsinkách,
1: tak
2: když jsem byl úplně malej, a teďko žijeme v Lahti.
1: Lahti, skoky na lyžích, Matti Nykänen, má tam sochu.
2: Je to tak, byl jsem tam párkrát už na staďáku.
1: A byl jsi i nahoře, není to jako...
2: Byli jsme nahoře se podívat a je to celkem vejška, no.
1: Asi bych měl závrat, mě moc vejšky nebaví. Tak abych vás uvědomil o tom, co je Tomas zač, tak Tomas se nedávno vrátil z Getsisu s 8400 body na kontě. To je velice zajímavý výsledek, protože tě řadí v českých tabulkách, vlastně nebo v našich prostě tabulkách, na čtvrtý místo za vyhlášený desetibojaře. Jaký je to pocit ve 20 letech?
2: Tak je to skvělý, i když teda 100% nejsem spokojený ještě furt s tím vícebojem.
1: Okay.
2: Furt vím, že vlastně ve všech disciplínách tam mám hodně co zlepšovat.
1: Jako fakt hodně, jako jo?
2: Jako hodně.
1: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
2: Ještě asi ne, ale vím, že minimálně o 100... možná 200 bodů se tuhle sezónu dokážu zlepšit.
1: Kde máš pocit, že máš rezervy, že můžeš nazbírat až 100 bodů? Jako?
2: Ono tak nějak jako celkově všechno,
1: celkově
2: ale
1: všechno.
2: Asi nejvíc ve vrhu koulí. No. Tam se mi to v Getsisu absolutně nepovedlo.
1: Aha.
2: A vlastně jediný normální pokus, který jsem měl, tak mi vyklouzl z ruky a bylo to těch 12-30 nebo kolik jsem to tam měl.
1: Co jsou nenormální pokusy v kouli, prosím tě? Buď přešláp, anebo nějaká technická... Jako
2: technická chyba. Já jsem teďkon kvůli zranění, který jsem měl, tak jsem z otočky přešel na sun.
1: Krok sun.
2: A je to ještě takový dost kostrbatý, takže ještě si nejsem s tím 100% jistý a furt se to snažíme zdokonalovat, ale už na tréninku tam párkrát padlo ke 14.
1: Ty brďo, tak to je docela, výrazný, to je, tam je až metr,
2: právě no.
1: Tam ti může naskočit hodně bodíků. Prosím, co to znamená, jaký zranění, teda asi na dolní končetině, když si musel vynechávat otočku?
2: Byl problém s tříslem dlouhodobě, já jsem měl růstový problémy, vlastně vás se mi nepřichytil, nebyl úplně přichycený k pánvi. Což mi tam dělalo nějaký problémy, já nevím, jak to přesně doktorsky řečeno.
1: Jasně.
2: Ale...
1: To nám stačí tam, takhle laicky, jasný. Víš co, protože tady nejsme stejně žádný lékaři. Vy možná posluchači, někteří ano z vás, tak vy budete vědět přesněji, co Tomase Mikaela trápí. Nicméně teda růstový problém, že si jako rychle někde se vytáhl.
2: Rychle vyrostl a ještě jsem měl dřív problémy s...
1: Puberta nebo před puberta?
2: Vlastně i před lehce a já jsem měl problémy se zvracením. Hodně často jsem zvracel. A pak jsem nejedl a jak jsem rostl, tak to obojí dohromady prostě
1: nejde dokupy, viď?
2: Udělal tyhle problémy, no.
1: A to zvracení a ty věci, to se vyřešilo?
2: Vyřešilo se to, ono to bylo psychosomatický hodně, takže jsem vlastně z jakýkoliv menšího stresu prostě začal zvracet.
1: Tak ten stres vyndáváš nějakým způsobem ven ze sebe z těla, že jo? Tak tohle je taky asi jako nějaký způsob. No a teda opravdu tě to omezuje tak, že no to připadá mi, že vlastně co se týče třísla a nemocného třísla, takže tě vyndá z víc disciplín než jenom z koule, že ti může vadit při tyči.
2: To určitě.
1: Vlastně skoro při všem bych řekl, vlastně no, tříslo je důležitý.
2: Právě kvůli tomu jsem vlastně skračoval skoro celou minulou sezónu, skákal jsem jenom do dálky. Teď jsem se konečně po tom roce vrátil za skvíce boji a došel jsem na celkem slušným výkonu.
1: To teda velmi slušným. Jaký to je zařadit se za Romana Šebrleho z Mělíka a Tomáše Dvořáka?
2: Krásný, ale samozřejmě chci co nejdřív předskočit.
1: Nebo naštvaný, jako znáš se s těma klukama? Vlastně,
2: znám se s Šebrlem, jasně. Protože trénuje na Dukle.
1: Jasně.
2: Druhou skupinu vícebojařů, mm-hmm. kde Havlíček, Kopecký a další. Mm-hmm. A nemyslím si, podle mě, jak jsem slyšel v Gecizu, tak Roman Šebrle fanděl.
1: Já byl fanděl a on to byl navíc, který ti předpovídá těch 9000 někde do budoucna. Tomáš Järvinen je hostem Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mým place je Tomáš Michal Jervin, desetibojař, atlet. No, Tomasi, každý ho hned napadne, samozřejmě, je to ohraná písnička, setkal jsi se s tím bambilionkrát, ale i mě na to odpověz, protože to určitě zajímá posluchače. Je to neobvyklý jméno, že jo, tady do Česka, takže jak jsi k němu přišel?
1: Máma je Češka, od ní to tolik nemám, ale táta je Finn. Takže vlastně po něm Jervinen a Michael, druhý jméno se domluvili s mámou, protože se jiný nelíbili.
0: Jo, mohlo být jedno z nich tabu prostě a tak si prosadím aspoň toho Michaela. No jasně, ale mamina taky byla sedmibojařka, co jsem se vyhledal, teď hlásí.
1: Už nehlásí, teďko končila dávno.
0: Ale prostě měl si ty jako na vybranou, táta trenér atletiky, měl jsi na vybranou jako nějaký jiný sport, než chodit k tátovi, k mámě do práce trošku a obšlehávat, co oni dělají?
1: Určitě. Já jsem dřív hrál fotbal, úplně první sport, který jsem dělal, tak fotbal.
0: Tam ve Finsku, prosím tě, nebo tady?
1: V Česku. Jasně, FCH je,
0: může bej.
1: A floorball, breakdance, vlastně všechno.
0: Breakdance
1: taky.
0: Jako maličkej teda ještě před těma troublema s tím tříslem?
1: Přesně tak. Ještě ve škole to byla druhá, třetí třída, když jsem dělal breakdance.
0: Už tam děti načuchávají těmahle streetovýma věcma.
1: A měl jsem na výběr, protože máma i táta chtěla, abych prostě něco dělal.
0: Jasně.
1: S tátou jsem vlastně trénoval, když jsem byl u něj, chodil jsem s ním na tréninky. Hmm. On mě učil to, co umím doteď a za to jsem strašně vděčný.
0: Čili ty nemusel si úplně pohnout jako s těma základama, který ty vnuknul táta.
1: Přesně tak.
0: Jo. Který teda nespecializoval se na desetiboj, nebo ano?
1: On tak nějak trénoval všechno, mi přišlo, jo. On trénoval...
0: A umí jít třeba s trendama a poradit ti, jaký jsou, víš co, třeba hokej, fočus, tyhle ty věci, prostě jsou dynamičtější než bývaly a ty trendy trenérský jsou prostě jako s tlakem na atletiku, že už nestačí, aby se byl jako lenivej, ale šikovnej fotbalista. Musíš mít jako všechny ty atributy.
1: No, já bych řekl, že táta se lehce držel trendu, že to nebylo úplně 100%, ale ono na ten začátek bych řekl, že bylo hlavně důležité, že jsme chodili na staďák a něco dělali.
0: A vlastně řekl by si o tátovi teda, že je stará škola?
1: Určitě starší než novodobé.
0: Jasně, ale vyhovuje ti to, jako pasuje ti to do toho, co předvádíš a přináší to výsledky?
1: Na tom začátku určitě. Já jsem teďkon u trenéra Josefa Karase, který měl chvíli pauzu od více bojařů, ale trénoval Helce Leta a další, což nejsou vůbec špatný vícebojaři.
0: No samozřejmě, že ne. Taky mají dvě jména.
1: Přesně tak.
0: Před svým příjmením, podle mě, jestli si to pamatuju úplně správně. No a jsou teda specialisti trenéři, nebo ti stačí jeden trenér na celý desetiboj, který tě tím jako provází, který ví, jakou máš náladu, babababa.
1: Tak při závodě mám jenom jednoho trenéra, právě Karase.
0: Jasně.
1: Ale na trénincích se občas spojíme s některýma trenérama právě třeba na Dukle.
0: Jo.
1: Bolek Patera na tyčku, nebo Štěpán Janáček, podle toho, jak má kdo čas, taky na tyčku. A dokonce i s Železným, s Oštěpařem teďko budu mít trénink a koukne se, co by mohl spravit.
0: Jasně.
1: A třeba pak hodím 70.
0: Jo, já jsem zrovna chtěl říct, že vlastně by si měl hodit tak aspoň půlku toho, co hází on, a že už by si byl jako na slušném výsledku, tak ne, tak to chce trošku asi víc.
1: Trošičku víc.
0: Přihodit do tří čtvrtky toho jeho výkonu, ale no. Takže to z toho mi nějak vychází, že nejtěžší je ta tyčka, protože na tu jsou specialisti a střídají se na tobě i dva třeba dokonce. A ten pan Karas by na to třeba jako úplně nestačil, nebo prostě potřebuješ víc knowledge nějakého, prostě víc pohledu.
1: Jo, je to asi určitě nejnáročnější, ještě když je to jedna z posledních disciplín, kde už vlastně jsem úplně vyždímanej a už to jde na autopilot, abych řekl. Dost. Minimálně teďkon v Getsizu to bylo dost na autopilota. A bylo to vidět právě v rozcvičování, kde jsem spadl do šuplíku zpátky.
0: Fakt jo.
1: A lehce jsem si poranil koleno a nakonec jsme to došeli se s lehkým zraněním.
0: To je třeba ze 3 metrů, ze 2,5.
1: No, z 5.
0: Je to z 5? Jako takže si prostě...
1: Bylo to třeba 4,5, 5 a vyletěl jsem přímo nahoru a spadl jsem zpátky.
0: A už nekoriguješ prostě jako dopad, nebo chceš se opřít o tyč a odhodit se
1: ono
0: někam.
1: Vlastně tady v tom skoku...
0: Šuplík je úplně na prd v tomhle případě.
1: Ono v tomhle skoku vyšlo tak, že já jsem si nechtěně přitáhl trošku tu tyč a ona mi vyletěla z toho šuplíku a už jsem se nemohl opřít, abych se dostal aspoň trochu.
0: Ona plachtila někde prostě.
1: Přesně tak.
0: Tomáš Järvinen, nebo spíš Järvinen, Tomáš Mikael Järvinen je hostem Davida Novotného na place.

0: S Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou je Tomas Jarvinen, desetibojař. A mě zaujalo a opřeli jsme se o tyčku a teď mě vlastně bude zajímat, můžeš mě províst, protože ty jsi použil výraz autopilot, můžeš mě províst prostě jako a posluchače taky desetibojem. Nejdřív úplně obecně, jaký disciplíny jsou v prvním dnu a ve druhým? Pojď.
2: Tak v prvním je stovka, dálka, vrch koulí, skok do výšky 400 metrů.
1: To máme první den za sebou.
2: Přesně tak. Jasně. A druhý den začíná 110 metrů překážek, diskem, skokem o tyči, oštěpem a 15.
1: A baví tě, že to je ve dvou dnech? Nebo bys byl pro, aby to bylo třeba v pěti, ve čtyřech?
2: Já myslím,
1: nebo v jednom třeba. Jsou takový ale mantřiny, že jsou takový výzvy, kdy ten desetiboj se...
2: Dokonce i hodinový víceboj existuje, že se celý ten víceboj stěne za hodinu.
1: A tak to už je taková exíba, ne, malý?
2: No, už je to takový jako jeden pokus a jdeš na další disciplínu.
1: No právě, aby si nestrašil. No tak je to zajímavé. A ty si máš takovej za sebou takovejhle hodinu?
2: Nemám, ne. Mám jenom normální zatím.
1: No jasně. Takže a pojďme se teda vrátit, čili stovka dálka, představuju si jako laik, že tě to nějak jako extra, že spíš je to v hlavě, aby se nastavila makovice, aby si trefil start ve stovce, aby si to prostě přeběh co nejrychlejc a minimálně unavený šel se prostě jako připravit na dálku. Ta příprava, máte nějak to nějak, kolik minut třeba nebo hodin, nebo desítek minut je mezi stovkou a dálkou?
2: Samozřejmě záleží na závodě.
1: Jasně.
2: Ale většinou to bývá půl hodiny rovnou hnedka po.
1: Jasně.
2: A pak už se to odehrá, nebo jakože je to podle toho, jaký jiný disciplíny se tam zrovna...
1: Jasně, na tom přesně, mítinku na prostě konají.
2: Ano, podle toho nepřekrývali, přesně tak, takže to, podle toho se to posouvá, jo. Nebo ono většinou vícebaři mívají pauzu mezi nějakou disciplínu trochu delší, aby se stihli najíst.
1: Ještě, jasně.
2: Přesně tak, a většinou to bývá právě po kouli.
1: Čili první tři jsou jakoby bez jídla a v celkem rychlým sledu.
2: Ano.
1: Ale musíš si připravit rozběh na dálku a,
2: jo,
1: a nějaký tréninkový pokus.
2: Je tam minimálně půl hodiny mezi disciplínama.
1: Jo,
2: takže se tam stihne vlastně rozcvičit úplně znovu skoro.
1: No a na kouli se netěšíš, protože prostě si musel změnit to, ale nicméně máš jí za sebou a jdeš se schutí jako nabaštit. To je jako...
2: Přesně tak.
1: Tatranka a banán, nebo doplnění cukrů, nebo nějaký...
2: Většinou normální jídlo.
1: Fakt
2: já,
1: jako normálně...
2: Já osobně mám...
1: Ze šesti, pojď.
2: Skoro.
1: Fakt
2: skoro.
1: Se normálně jako nabaštíš?
2: Jo, třeba
1: jako
2: to... v Getsizu jsem měl burger. Normálně mezi.
1: A věděl jsi to dopředu a vlastně jako stíháš se těšit třeba na ten burger v průběhu třeba dálky, jako vzpomeneš si,
2: vůbec,
1: že tě čeká.
2: Vůbec, ne.
1: Až teprve dohází.
2: Jak jdu na autopiloto, tak...
1: Jo, ale ty jsi říkal autopilot, že přijde až třeba jako později. Máš pocit, že někdy přijde autopilot už u koule a vlastně autopilot i hamburger. Co si stihneš za tu jako za ten desetiboj užít?
2: Atmosféru?
1: Jo. A užiješ?
2: Bolest.
1: A bolest si taky užíváš?
2: Jo, zrovna tuhle jsou více bařkou, jo. Patříš do
1: nějakého salonu, jestli si užíváš bolest, kamaráde.
2: Ne, to se specifická bolest mi přijde. Nevím, mně to připadá, že žiju v tu chvíli. A jsem fakt
1: chápu.
2: Rád, že konečně můžu dělat ten víceboj a i když to bolí, tak jsem rád.
1: Jasný, ale nesmí to být ta zraňující, ne?
2: To ne, určitě ne, ale ta unavová.
1: Ta sebezničující, která to, ale ví, že ti jako máš zakyselený sval.
2: Přesně.
1: No, to je v pořádku, takhle.
2: Jo.
1: Tady jsem. Přesně. A tady mě máte. Dobře, tak teď jsme se najedli po kouli a jdeme
2: na výšku.
1: Na výšku. No tam může trvat docela dlouho, protože ty výkony vaše jsou nevyrovnaný, že jo, jsou výborní skokani a mizernější skokani a někdo si dá nízko základ. A
2: přesně
1: někdo
2: tak a prostě většinou se skáče na třetí pokus, takže se to celý prodlouží.
1: A čím to je, jakože, že proč plejtvat těma pokusama? Proč si to necháváš na třetí pokus?
2: To můžu říct taky komukoliv, aby vyskočil co nejvejš.
1: Jo, vyskoč, no jasně.
2: A pak nevyskočí tak vysoko, já mu můžu říct, aby skočil ještě vejš.
1: No jo, je to tak. Takže vejška spoliká hodně času.
2: Určitě. A já bych řekl, že mě zrovna i spoliká dost energie.
1: Ale seš napapanej hamburgeru, takže jako...
2: To jo, to jo.
1: Dobře, pojďme po vejšce a zavíráme den první.
2: Přesně tak, čtvrtkou.
1: To je čtvrtka, to je prostě pro mě humusná trať, kdy prostě běžíš naplno celý závod. Říká se, vystartuješ, je to sprint, ne? Dvoustovka, to je sprint.
2: Přesně tak.
1: Pak musíš přežít třistovku a pak finišuješ.
2: A pak už jenom umíráš.
1: Pak už jenom finišuješ do cíle. No a to musí být teda hrozná, jako hrozný zápřah. Nicméně, ta hlava může být nastavená, že už tě ten den nic horšího nepotká.
2: To jo, ale já upřímně tu čtvrtku mám rád.
1: Máš ji rád?
2: Mám ji rád. Mám ji rád.

0: My tomu rádi říkáme vícebarský spánek.
1: Mm-hmm. To znamená?
0: To znamená, že máme zavřený oči a nespíme.
1: Takže bdíte?
0: Není to úplně nejideálnější spánek, ale teďko zrovna...
1: A odpočívá teda jenom tělo, hlava frčí někam.
0: Většinou jo, no, ale teďko zrovna v Gecizu se mi povedlo usnout hezky.
1: Jo.
0: Nevím jak to, ale spal jsem nádherně.
1: Tak třeba jsi byl tak akurátně krásně utahanej, že prostě to přišlo.
0: Je to možný.
1: Hajinky, hlava nefrčela.
0: Ale pak třeba na těch velkých akcích, tak je problém to, že většinou se začíná hrozně brzo a končí strašně pozdě. Jasně. Že je to roztahaný do celého dne a dost často se stane to, že skončíme v 11, dostaneme se na hotel ve 12, než dojdeme na masáž, tak už je půl jedný.
1: Musí být, to je prostě...
0: Jo, je to hodně důležitý.
1: Je to důležitý, aby byla nějaká relaxace i tohohle charakteru.
0: Přesně, no a pak většinou ráno prostě vstáváme třeba v 5-6 ráno.
1: Takže fakt jdete poslední spát a první stáváte.
0: Většinou jo, na těch velkých akcích.
1: Jsem si představoval právě, že tam máte moře času, tak vy nemáte moře času jako na to, abyste se dali dokupy.
0: Ale zrovna v tom Gecizu je to nádherný. Tam toho času je hodně, nebo času. Tam většinou, nebo začínali jsme první den asi v 10:30 a druhý den jsme začínali v 9, takže to bylo...
1: To je takový ideál.
0: Bylo to hezký.
1: Kdyby to takhle šlo vždycky. Ale Gecis je takový, jako desetibojerský, jako takový, že jo.
0: Je to udělaný pro nás více.
1: Takový meeting, kde se vám jde naproti.
0: Přesně.
1: A zatímco vlastně na jiných akcích...
0: Tak se tam musí dát jiný disciplíny.
1: No, to jde obráceně, že desetibojeři počkají.
0: Vlastně...
1: Přednost má skoro cokoliv, než vy, ne? Mám
0: asi bych to tak neřekl, ale jak je to roztahný do toho celého dne, tak je tam jako dost těžký plně tam narvat ty disciplíny. Jasně. Nějak po sobě.
1: Hele, dobrý, pojďme, tak jsme jakž takž vychrápaný a jdeme na 110 Překy.
0: Přesně.
1: To je tvoje oblíbená nebo neoblíbená?
0: Celkem oblíbená, jo. Mám ji rád, jo, i když jsem několikrát spadnul už na nich.
1: Fakt.
0: Teďko v hale.
1: Bez odhadu.
0: No, poslední překážka jsem zavadil a udělal jsem kotrmelec do cíle.
1: Aha, no tak ale cíloval si teda.
0: Cíloval jsem, ale zpomalil mě to hodně, no.
1: To asi jo, no.
0: A zranil jsem se u toho taky, takže... Mě provází teďko minulá a předminulá sezóna samý zranění.
1: Jsi moc mladý na to, aby jsi byl zraňovaný, že jo? To prostě musíš dávat pozor.
0: Vím, no.
1: Musíš dávat pozor, aby tě nám pán Bůh zachovat tě ráčil prostě na další desetiletí. Tak musíš dávat pozor a nekutálet se do cíle, nedá se svítit. No a není to, že poslední překážka, není už hlava prostě jako v cíli právě, že není už hotovo a nepoceníš, co jsi...
0: Neřekl bych.
1: Klopejtl si dřív možná někde.
0: Klopejtl jsem o překážku dřív, jasný. Ale to bych neřekl, že je takový problém. Spíš byl problém v tom, že jak jsem vysoký, tak poslední překážky pak už začíná být dost natěsna a už tam není tolik místa se dostat na tu překážku. A kvůli tomu jsem podle mě i spadl na těch překážkách v hale.
1: Jo, jasný. Dobrý, tak nějak jsme se dokutáleli do cíle 110 překážek a čeká nás diskus.
0: Disk, to je teďko upřímně jedna z mých nejoblíbenějších
1: disciplín. Fakt, jo?
0: Teďko mě fakt začala bavit na soustředí, kde jsme byli.
1: Super.
0: A fakt mě baví se tam točit v tom kruhu.
1: A máš taky nějakýho special trenéra na disku?
0: Ne. Řekl bych, že zrovna
1: tady na
0: Karas je na disk hodně slušný, hodně solidní.
1: Jasný, jasný.
0: A řekl bych, že má co nabídnout
1: prostě.
0: Do toho tréninku.
1: Jo.
0: Ale to vlastně ve všech disciplínách. Jako
1: jo, to chápu.
0: Fakt je dobrý.
1: Je důležitý vlastně a předpokládám, že velmi, i aby si byl na jedné notě jako s trenérem, abyste si vyhovovali.
0: Určitě.
1: Už v tom, že on o tobě ví, že máš rád bolest, tak na tebe někde jako dupne a někde ti jako schválně ublíží, ať to nemáš tak jednoduchý.
0: Jo, já bych řekl, že vlastně ta skupina tak je druhá rodina. Takže,
1: no to je, to,
0: takže
1: to se tak
0: je
1: říká.
0: To hodně důležitý, abychom si sedli v té skupině a proto i trenér nebere do skupiny jen tak náhodný lidi, ale fakt se jako vybírá,
1: je
0: aby to sedli.
1: Je takový
0: dalo
1: casting.
0: By se říct.
1: Jako ptá se i nás,
0: jestli tohle, jo nebo ne.
1: Ty brďo. To je docela výrazný, no, tak jasně, chápu, do rodiny taky nepřijmeš každýho, že jo.
0: Přesně.
1: Dobrý, tak jsme za diskem, překonali jsme ho, je to teda oblíbená, rád se točíš v kruhu, dobře, a jdeme na tyč.

0: A je zlouhavá, podle mýho názoru.
1: Je to většinou zlouhavý.
0: Náročná jak prase, to je prostě takový atypický, to je až gymnastický sport, než víc, než atletický.
1: Je, a jak jsem říkal, tak už ty poslední disciplíny už jsou na autopilota a zrovna ta tyčka je hodně technická a dá se tam dělat jednoduše malá chyba, která tě stojí ten pokus.
0: No jasný, no. A opravdu je to dlouhý, mi přijde i delší než vejška, ne?
1: Určitě to delší, protože...
0: Máš i delší čas. Jako vlastně i na skok.
1: Ne, není. Je tam minuta. Stejně jako ve vejšce.
0: Aha.
1: Pak samozřejmě, když seš sám ve skupině,
0: v soutěži.
1: Na sektoru, to jsou 2 minuty, dvě. Myslím, že to měnili. Tam o trochu víc času.
0: Nárok na
1: no a tam je spíš zdlouhavý zvedání a posouvání stojanu. Tam na čem stojí ta laťka, tak on se vlastně posouvá dozadu nebo dopředu.
0: Jasný.
1: Podle preference toho skokana.
0: A zbývající 2 disciplíny si ještě necháme, protože nám čas s tebou krásně letí. Tomas Järvinen, hostem Davida Novotného na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place Tomas Järvinen, desetibojař, atlet. My jsme se prodrali osmi disciplínama, já teda s tebou už trpím na tý tyči. Máme ji teda na autopilota odskákanou a jdeme na voštípek. Úplně si zase umím představit, promiň, ale že by ti, když ti sedí disk, tady se sice netočíš do kruhu, ale trénuješ i s Honzou Železným, že by ti jako mohl jít a může tě i bavit. Oštěp.
1: Jo, mě vlastně baví každá disciplína z toho deseti boje, takže jo, baví mě. A řekl bych, že i celkem jde na více bojaře. Není to samozřejmě nejlepší, ale ani určitě nejhorší. A, no, je to pak už takový jako relax mi přijde.
0: Já jsem si právě jsem měl jako napisku otázku, jestli to není právě takový výdech, jestli z toho autopilota tě oštěp neprobírá jako do toho meziživí zase lidi, i když tě to nebolí, netrpíš, jestli prostě najednou jako, víš, že to příroda, jako hážeš jako, daleko do zeleného.
1: Jo, ale furt myslím, že ten autopilot tam převládá.
0: Jasný, jo.
1: Ale je to zábava. Prostě mrsknout co nejdál, naštvat se a
0: jo,
1: odhodit to pryč.
0: Zapojit tam nějakou emoci.
1: Přesně.
0: Emoce jsou důležitý?
1: Jsou, určitě. A já řvu skoro na všem, takže...
0: Řveš jako... jako...
1: Při odhodu. Při odhodu si zařvu,
0: jo.
1: Ale ti to dál vždycky.
0: Posíláš, no protože se bojí toho hlasu, to je jasný, ještě se zatřepe oštěpe koule. No tak to je prostě uvolnění nějaký energie, ne? To je ten zbytek. A nevyčítá ti právě trenér, kdybys to řvaní, vole, zapojil do toho vrhu, tak tam máš prostě jako 14.
1: Ne. Ono, upřímně, ono, když je to fakt dobrý vrh nebo hot, tak ono to řvaní jde samo od sebe, že to prostě... ani... Prostě samo od sebe to vylítne.
0: Seš jenom trouba toho, jo. Seš jenom nějaký nástroj toho a je to...
1: Protože jak tam zabere celý to tělo, tak to udělá...
0: Je to spontánní.
1: Vlastně
0: do nějakého uvolnění. Dobrý, a teď se jdeme zařvat na 15. A to, to řveš každý krok teda.
1: Jo, je to určitě mé nejméně oblíbená disciplína.
0: Opravdu, ale tak to bych řekl, že je u 90% jako více bojařů.
1: Já bych řekl, že klidně u 100%.
0: 100% nesnáší 15.
1: Jo, jako... Není to, řekl bych, ani zábavný. Prostě kroužíš dokola, ale je to takové ukončení prostě toho víceboje, je to protrpení si celým tím vícebojem to zakončíš ještě největším trpením ze všech.
0: Jasně, a jestli jsem dobře poslouchal, tak to by tě mělo jako hodně bavit. Ale zase i na druhou stranu, ty máš načteno, kolik potřebuješ, na koho, ne bodů, ale vlastně vteřin což znamená de facto, že už vlastně víš, jaký náskok je cca kolik vteřin a že prostě v tom může být ta zábava toho počínání 15.
1: Jako ano, u některých, který mají naběháno.
0: Jasně.
1: Já osobně nemám ještě tolik naběháno, jasně. Protože s trenérem ještě netrénujeme úplně 100% jako více bojař, jak říkal na nějakém rozhovoru trenér, že já jsem tak na 40% toho, co by měl více bojař trénovat, což znamená, že ještě nemám naběháno a je to takový, že já prostě běžím a chytnu se jednoho člověka a běžím za ním.
0: Jasně, on se potom od tebe odlepí a pak se chytíš dalšího.
1: Přesně.
0: Takže vlastně tahle soutěživost a tohleto počítání vteřin se tě ještě úplně netýká.
1: Ještě ne. Ještě tolik ne.
0: Potýkáš se sám se sebou vlastně jako na té trati.
1: Právě třeba v Peru na mistrovství světa juniorů, tak tam mi řekl trenér, že mám běžet, že nemám běžet 29, že si poběžím 29, tak budu 10 bodů za světovým rekordem a běžel jsem 29.
0: OK. No a co? Hele, a v Peru jste běhali ve vejškách nějakých?
1: Ne, to bylo dole v Lině. Ne,
0: takže se nedejchalo jinak.
1: Ne, ale bylo tam hnusně. Bylo tam zima, pršelo, smogovej déšť. A nebyl to určitě můj nejlepší nebo nejoblíbenější závod.
0: Taky jsem se chtěl zeptat vlastně, jak počasí ovlivňuje tvoji náladu a ty jsi světlej, já si dokážu představit, že když je úplný vedro, takže jako vyhledáváš stín a zalejzáš, jako bych zalejzal já, ale co jako ti vyhovuje a co ti nevyhovuje?
1: Tak
0: co se počasí?
1: Vyhovuje mi určitě teplo, vedro.
0: Teplo vedro, jo?
1: V teple, ve vedru se dělají nejlepší výkony a hlavně tam je nejmenší šance toho, že bych se zranil.
0: Protože svaly jsou
1: zahřátý, může se vlastně i trošičku méně rozcvičit. Jasně. Že to vlastně, já jsem dost podobně rozcvičený jako v zimě, kdybych se rozcvičoval třeba 2 hodiny.
0: Že ti sluníčko pomůže prostě.
1: Přesně.
0: Že se zahříváš.
1: Ale jako všichni výsobáři se schováváme, takže, no, protože jasně. To bere energii. To sluníčko.
0: Vysává zároveň.
1: Vysává, takže...
0: Jasně. Takže nastavit jenom haxny.
1: Přesně tak.
0: A hlava ve stínu a relaxuje. No a co nějaký ty extrémy? Vítr je nepříjemný určitě. Jako
1: vítr na tyčku. Na tyčku je to nejhorší. To jak foukne buď to proti nebo ze stran, tak je to těžký, ze strany těžký manipulovat s tyčí, protože jasně. Jak to foukne, tak ta tyč může odletět trochu doleva a pak to musíte korigovat celým tělem, abych zasunul správně do šuplíku. Jediný vítr, který je dobrý, je dozad.
0: Je dobrý dozad, jo?
1: Je dobrý dozad, protože běžím rychlejš.
0: No běžíš rychlejc, ale vlastně máš nějak nastavíno a ve chvíli, kdy tam budeš dřív, tak vlastně hrozí, že to sundáš už nohama třeba.
1: To
0: jako...
1: jo, ale zase, když běžím rychlejš, tak jasně. Si můžu vzít větší tyče, nebo tvrdší tyče, jasně. Takže mě to vyhodí vejš. Takže v tomhle tom je to výhoda.
0: Jasně.
1: Vlastně na každý jiný disciplíně, až na disk. Je dobrý zaďák
0: a lepší zaďák.
1: Proťák je dobrý na disk, protože ono to chytne vlastně toho disku a letí to dál.
0: To jsou věci. Co pršeníčko a takový jako extrémy?
1: To... Zase na tyčku to je špatný, protože kloužou ruce, takže většinou se fakt hodně schovávají tyče, nebo házejí se pod stan, nebo deštník, hodně se to utírá. Ale jinak ještě vlastně na disk a kouli, je
0: jo,
1: to kruhový.
0: Protože musíš, no jasně, no, kruhu, otírat tak... i kruh, i materiál, ne? Jako kterým, no,
1: přesně, tak v tom je to špatný, ale na 15 je to třeba skvělý.
0: Tomas Järvinen, dokončili jsme spolu desetiboj, ale máme před sebou ještě jeden vstup, tak se těšte. Tomas Järvinen, desetibojař, hostem Davida Novotního na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place se mnou, na mém place Tomáš Jarvinen, desetibojař. My jsme hovořili o tom, že vlastně je to taková rodina a mně se na těch desetibojařích musím říct jako líbí, že vlastně dlouhý leta, co to sleduju, tak si vlastně přejou docela. Jo. Že jsou to takový sportovci, který jsou rivalové, ale v takovým tom chlapským slova smyslu, v takovým tom rytířským, jakože jsou to takový rytíři, no. Tak. Promiň, jo, vlastně, jo, v tom je otázka, i když zatím není otázka, tak prostě.
2: No, ono vlastně, my nebudeme proti sobě, ale sami proti sobě. Ne proti ostatním, ale proti sobě, abychom to zvládli a nějak dokončili ten víceboj. Hmm. Jako na 15 potom už je to takový, že se snažíme předběhnout toho druhýho, i když já tolik ne.
1: Jasně.
2: Ale já se snažím nějak přežít.
1: Jasně.
2: Ale jinak bych řekl, že se to dost přejeme a právě v tom Getsizu to bylo skvělý, že vlastně i Ehammer, který vyhrál, tak se mnou bavil, jako kdybychom se znali 10 let.
1: A znáte se jak dlouho?
2: Vlastně rok.
1: Dobrý, ale to je prostě, někomu uletí rok a seznámí se s někým a někdo prostě nabere přátelství jako na celý život, no, jako, a máš tam nějaký kamarády, se kterýma bys si šel na pivo, možná vlastně chodíte na pivo?
2: Tak jak jsme z jiných
1: států,
2: tak je to v tomhle jsem trošku náročný, ale v Česku, jo, chodíme.
1: Jo, jasně. Jo, občas tak, ale zajdem. Tak jako po tréninku, to chápu. A to máš lidi, který znáš, ale tam jako, že vlastně, hele, teď jsme si tady dali prostě to, dali jsme si na tlamu a ty jsi zraněný takhle, já jsem zraněný takhle. Pojď na pivo, ještě stihnem v Getsizu, je na náměstí otevříno.
2: S někým jsem si dal v Getsizu.
1: Vidíš, tam, tak trefa. Tam,
2: takže
1: trefa.
2: Jsem si dal v Getsizu,
1: no, tak
2: ale
1: to je super.
2: Ale
1: ty o tom možná nemůžeš mluvit, viď? Aby
2: nemůžu,
1: prostě, nebo bu,
2: bu, bu, ne, pohodě.
1: Hele, bu, nech toho, žádný pivíčko, ani v Getsizu, ne.
2: Já si dávám dokonce i před závodem, aby se mi hezky spalo a je to takový můj rituál.
1: No to je ale asi možná dobrý, když nemáš jinou techniku na to spaní, no. Který je důležitý, aby si prostě byl, silnej, tak prostě. Proč by ne pivo?
2: Já jsem si do Peru přivezl plzničku, takže.
1: A v Peru by si měl spíš jako žvejkat nějaký ty jejich lístky, aby ti bylo fajn a aby si dobře spinkal.
2: No to by mě asi do pingovka chytla.
1: A nebo by si nespinkal už vůbec a vůbec nikdy. Hele, jak je to třeba se stadionama, když pominu soupeře a že jste kamarádi, máš nějaký stadion, který je ti libej a máš nějaký naopak, který jako by nesnášíš?
2: Nemám žádný, který bych nesnášel.
1: Jasně.
2: Ale mám rád Duklu třeba.
1: No,
2: já na ní
1: prostě
2: trénuju.
1: Je to takový mateřský klub.
2: Upřímně ani nevím, já jsem jí měl rád ještě předtím, než jsem tam trénoval.
1: Že je vidět do Prahy dozadu, když makáš, když ti dá trenér schody. Jako to
2: ani ne, spíš jako v závodě, jako dobře se mi tam závodí.
1: Jasně. A je to tím třeba, že to máš jako omáklý, že znáš každý drn, že znáš na tartanu ty hrbolky a prostě jako písek je ti vlastní, nebo
2: ani ne, to spíš jenom prostě mám rád ten stadion, je tam hezky postavený.
1: Fouká tam většinou dobře. Víš, jak se na něj dostaneš, přesně. Kde zaparkuješ, jak to bude probíhat, takže ta familiérnost toho stadionu je ti blízká.
2: A i tvrdost
1: jasně,
2: tartanu a vlastně všechno tam mám rád.
1: Vyhovuje. A který ještě zahraniční, dejme tomu, jakoby.
2: Zahraniční, upřímně v Peru byl fakt pěkný.
1: No vidíš, a přitom to tam bylo hnusný.
2: No, ale to bylo jediný, co tam bylo jako hezký, mi přišlo, zrovna tam, kde jsme byli.
1: Dobrý.
2: Ono to tam bylo hodně rozbouraný, že tam byly ty favely, prostě
1: jasně.
2: Otevřený baráčky a smog a fuj.
1: Jasně, fuj, ale stadion z toho trčel nějakou svojí pohodou.
2: Jo, stadion byl velký a hezký, jenom tam nebylo tolik lidí.
1: A co se týká lidí, to zase asi Getsiz vyhraje.
2: Určitě. Getsiz, vlastně pravda, Getsiz, taky nádherný stadion,
1: tak jasně,
2: se krásně závodil.
1: Ale to je i tou atmosférou kolem, ne? Že ty lidi tlučou tam do těch.
2: Přesně, tam to žene hodně dopředu.
1: Jo, je mi to jasný. Co olympiáda, je visí ti nad hlavou jako velká výzva?
2: Určitě. Já bych se tam strašně rád dostal. Zatím podle výsledků bych snad se mohl dostat, jenom musím zůstat zdravý a
1: jasně.
2: Musím ukazovat stejný nebo lepší výsledky Jasně. než teď.
1: Jasně. No tak jo. Děkuju moc krásně, mi to s tebou uteklo. Prostě doufám, že to nebylo tak zahlcující a že jsi nejel na autopilote jako, jako při deseti boji. Moc ti děkuju za tenhle rozhovor.
2: Já taky moc krát děkuju.
1: Tomáš Järvinen byl hostem Davida Novotného na Place.
0: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Rolling Stones nebo Madonna? Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
2: Na Rádio Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a je tu další host. Tentokrát přijde do

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dnešním hostem, což je David Grudl. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžu říct milovník umělé inteligence?
1: Určitě, to jsem.
0: Protože naše dnešní téma umělá inteligence, ale mimo jiné jste taky programátor a zkrátka všechno, co se týká tohohle světa, tak o tom i školíte, přednášíte a tak dále. Doufám, že se ke všemu dostaneme. Byl tady poměrně